čaj už ten vypil a tu naši písničku už stokrát přespíval. Tak s Bohem, lásko, já jedu dál. Už týden jedu kolem známých míst.

kamaráde, plnou. Jak už to bývá, s kytkou jsem po čtyřech schody bral. A věř mi, že zvonil jsem dlouho. Pak s ní ve dveřích cizích lápek stál, tak jsem řekl jenom svoje lásku.

mých dívčích očí koňských hřív to byl náš svět. Pak jsem se vrátil a na chvíli ohlídnul se zpět.

0: Krásné ráno nebo dobrou noc, posloucháte Rádio Blaník. Dnes máme čtvrtek, 21. května, malá vzpomínka roku 1974. 21. května se národ dozvěděl, že zemřel Jaroslav Marvan.
1: Lížaři, jsou samý instrukce, samá cvičná louka. Ten ostravský dělecí taky myslí, že jsou to nějaký zázraky. To se musí pěkně, opatrně, klidně a portel. Hotovo.
0: Úžasný herec Jaroslav Marvan, který se ke konci svého života potýkal se zákeřnou nemocí, konkrétně s rakovinou, zemřel v roce 74, 21. května ve věku 72 let. Představte si, že měl dámu z Plzně. No a ta dáma nebyl nikdo jiný než maminka, moderátora a herce Petra Jančaříka.
2: Mrzí mě, že jsem s ním nestrávil víc času, než jsem mohl. A já byl tak hloupý, že když měl přijet pan Marvan, tak jsem říkal, ale my chceme jet s bráchou na Trump. My jsme jezdili hodně na Trumpy a nás to vlastně štvalo, že přijede taková veličina. Ale když přijel, tak to bylo vždycky fajn.
0: Jaroslav Marvan, dovolte tedy dnes takovou vzpomínku na úžasného herce, když je 21. květen. A pojďme zase hrát hezky česky.

0: Rádio Blaník, počasí. Rádio
1: Blaník. Momentálně máme oblačno až polojasno, hlavně v Čechách se mohou místy vyskytovat přehánky, kterých bude během noci ale ubývat. Nejnižší noční teploty 12 až 7 stupňů. Čtvrteční obloha bude oblačná až polojasná ráno a večer, místy až skoro jasná, během dne se budou místy vyskytovat přehánky. Nejvyšší denní teploty 18 až 23 stupňů. Toliko počasí, Ivana Balkovská, Rádio Blaník.
2: Ať makáš na stavbě, v dílně nebo ve fabrice, potřebuješ výbavu, na kterou je spoleh. V prodejně Cerva na Vratimovské najdeš montérky, pracovní rukavice a boty, co vydrží ostravské tempo. Prostě bezpečí na každé šichtě. Zastav se ve Vratimovské. Cerva. No jistě.
3: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz.
0: To jsou písničky, na kterých jsme vyrostli.

0: na pláži u moře,
1: ve stínu Eiffelovky,
0: anebo na dovolené v Tatrách.
1: Poslouchat Blaník můžete kdekoliv na světě.
0: Stačí kliknout na naše stránky radioblaník.cz.

Krásné ráno nebo dobrou noc, ano platí, hrajeme si dál hezky česky. Já jsem si teď vypůjčil písničku, kterou zpívá Stanislav Hranický. Asi nemusíte úplně znát to jméno, ale písnička je to dnes velmi důležitá. Poslouchejte pozorně.

0: já už měl rád.
1: Ano, já jsem Monika, řekla a já jí měl rád. Monika je ženské křestní jméno, podle českého kalendáře slaví svátek právě dnes, 21. května. Původ má v řeckém slově monos, což znamená jediná nebo jedinečná, osamělá. Jiné výklady uvádí, že jméno je odvozeno z latiny ze slova monere, čili poradit, přeneseně tedy rádkyně. Takže všem Monikám, rádkyním, doufám, že nejsou osamělé. Přejeme všechno nejlepší k dnešnímu svátku a pojďme si hrát zase hezky česky.

0: Rádio Blaník, počasí.
1: Momentálně máme oblačno až polojasno, hlavně v Čechách se mohou místy vyskytovat přehánky, kterých bude během noci ale ubývat. Nejnižší noční teploty 12 až 7 stupňů. Čtvrteční obloha bude oblačná až polojasná ráno a večer, místy až skoro jasná, během dne se budou místy vyskytovat přehánky. Nejvyšší denní teploty 18 až 23 stupňů. Toliko počasí, Ivana Balkovská, Rádio Blaník.
2: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz

0: Inspirující prostředí.
1: Kolegové, na které se můžete spolehnout.
0: A šéf, se kterým je radost pracovat.
1: Udělejte si radost a najděte si konečně Bezva práci.
0: Spousta zajímavých nabídek ve všech regionech.
1: Jednoduše, rychle a přehledně.
0: To je Bezva práce na našich stránkách radioblaník.cz.
1: Bezva práce.

0: Nádherné ráno nebo dobrou noc, s vámi je Rádio Blaník a posloucháte české písničky. Na chviličku mi dovolte připomenout, že už máme 21. května a představte si, že 80. narozeniny právě dnes slaví český herec, který se proslavil třeba díky komedii Parta Hits, a ještě jedna nápověda, v jednom krásném seriálu si zahrál.
1: Čestmíre, pojď sem. Já vím, že jsi to možná myslel dobře, ale co jsi to vymyslel za pitomost?
2: Jakou?
1: No jakou? Že si přilít oknem.
2: Ale teď je to pravda. Já si někdy vymýšlím. To je fakt. Ale teď jsem vážně nelhal.
1: No jo, no. Jenomže já mám kvůli tobě kárnou komisi.
0: Nejde o Čestmíra, jde o toho učitele, tedy alespoň v seriálu Létající Čestmír. Ivan Vyskočil dnes slaví 80. narozeniny. Z Blaníku přejeme všechno nejlepší a pojďme hrát zase hezky česky.
3: Rádio Blaník.
4: Hezky česky.

0: události.
1: Krásné ráno. Je čtvrtek 21. května. Dnes má svátek Monika a já mám pro vás přehled očekávaných událostí. V 5 odpoledne začíná v Berouně v kempu na Hrázi koncert hudby Hradní stráže. Dnes také startují třídenní vodňanské rybářské dny, a to programem pro školy. Hlavní program se odehraje v sobotu 23. května na různých místech ve městě. V 10 dopoledne začíná poklepáním základního kamene stavba nové mateřské školy pro 72 dětí v plzeňské čtvrti Valcha. Dnes také proběhne hodinu předpolednem ve Svatavě na Sokolovsku slavnostní zahájení stavby multifunkční stezky u jezera Medard. Zájemci se můžou těšit v Muzeu Českého ráje v Turnově i na zahájení výstavy autorského šperku Jantar jinak. Představí kolekci současného jantarového šperku od 20 umělců z 9 zemí. I Galerie výtvarného umění v Hodoníně přivítá zahájení výstavy Kortizol a endorfiny, a to v 5 hodin odpoledne. A v 9 dopoledne startuje na Velkém náměstí v Kroměříži odpadový den. Zábavně vzdělávací akce ukáže, jak správně třídit odpad. Tolik očekávané události. Hezký den přeje Ivana Balkovská, Rádio Blaník.

0: jedu.
1: Highbike Morava mění název na DD Bike a kromě značky Highbike rozšiřuje nabídku špičkových elektrokol o značky Megamo a Raymon. Navštivte prodejnu DD Bike v Moravské Nové Vsi s jedinečnou testovací tratí a širokým výběrem elektrokol horských, gravelových, trekových a městských, včetně doplňků a profiservisu. DD Bike.cz.
2: Znáte ten moment, kdy myšlenky utíkají a slova nepřicházejí? Když je toho v hlavě moc a den vás prostě tlačí dopředu? Dopřejte své hlavě péči s doplňkem stravy Balancio Mozek Kognitivita. Obsahuje účinný citikolin a další přírodní složky. Prémiové doplňky stravy pro vás vyvinul váš tradiční český dodavatel bio a ekokosmetiky Alpík.cz. Balancio. Inspirováno přírodou, ověřeno životem. www.alpík.cz.
3: Výkup vozů v Autohity. Za vaše auto dáme vám víc. Přijeďte do Vítkovic. Auto oceníme, i hned vyplatíme, přepis vozů spolehlivě zajistíme. Volejte 800 120 800. Autohity.cz.
4: Kaktus Reality je tu s vámi již 11 let. Profesionální a transparentní služby, bleskové jednání, lidský přístup. Píchneme vám s nemovitostí na kaktusreality.cz.
5: Svítí.
6: Svítí.
5: I na síti všech sítí.
6: Blanické sluníčko najdete i na sociálních sítích.
5: Jenom tam se dozvíte, co o nás ještě nevíte.
6: Blaník na Facebooku a Instagramu.
7: Dobré ráno, hezký den, stáváte s námi, tady s rádiem Blaník je 21. května a my se podíváme na počasí a potom si budeme hezky česky hrát. Ano, česká hodinka je připravena, tak hezké ráno.
8: Rádio Blaník, počasí.
6: Rádio Blaník.
7: A jaký bude 21. květen? Většinou oblačný až polojasný, ráno a večer místy skoro jasný. Teploty přes den vystoupí na 18 až 23 stupňů. Pokud budete na horách 1000 metrech, očekávejte teplotu zhruba 14 stupňů Celsia.
8: Martin Císař
6: na rádiu Blaník.
7: Roboti pomáhají v nemocnicích, o tom víme, to není nová věc, nicméně my se vypravíme do té plzeňské a tady se teda dějou věci, tak rozhodně poslouchejte dál a buďte s námi.

0: Dobré ráno, hezký čtvrtek, posloucháte Rádio Blaník.
1: Rádio Blaník. Hezky česky s Martinem Císařem.
0: A teď jedna slibovaná technologická novinka. Roboti už pomáhají v nemocnicích, nově dělají robotickou rehabilitaci v plzeňské fakultní nemocnici. A podrobnosti nám poví paní doktorka Tereza Cejpková.
2: Robotická rehabilitace je takovým trendem, ale ta klasická, která je založená na kontaktu s pacientem, zůstává i nadále základem kvalitní péče. Ta roboticky asistovaná nám dokáže poskytnout intenzivnější, přesnější, lépe měřitelný trénink. Dokážeme rychleji navrátit zpět určité ztracené funkce, a to nejvíce u pacientů po celých mozkových příhodách s neurologickými diagnózami a po traumatech.
0: Neuvěřitelné, ale skvělé, jak ta věda jde stále a stále dopředu, tak to je parádní zpráva. Děkuju za to, konec konců Blaník je rádiem dobrých zpráv. A také českých písniček, celá hodinka jenom hezky česky, mezi 5. a 6. a také mezi 12. a 13. Dobré ráno přeji.
1: Víte, proč se svíčková jmenuje svíčková?
3: A kdo je to vlastně ten nevěřící Tomáš?
1: Naše Samira vám to všechno vysvětlí.
3: Proč se říká, co se říká?
1: Každý všední den po 10.
3: Na Rádiu Blaník.

Dobré ráno, pohodový den, i ve čtvrtek po ránu jste si pustili Rádio Blaník, hrajeme si celou hodinu jenom hezky česky. Za chvíli zprávy, podíváme se krátce na počasí a potom se také navrátíme v čase do úterního odpoledne čas 16 až 17. To tu byl dopravní expert Rádia Blaník a povídal si s ním kolega Jirka Frélich. A právě na tohle se zamluvil.

0: o chvíli zaměříme, protože Honza prozradil jednu zajímavou novinku. Tak si to nenechte ujít a poslouchejte Blaník dál.
1: Jsme Blaník a hledáme hvězdy Konopiště.
2: Pojďte je hledat s námi.
1: A můžete na tom královsky vydělat.
2: Každý všední den pro vás máme poslední vstupenky na naší vyprodanou narozeninovou oslavu.
1: A to navíc zcela zdarma.
2: Koncertů je mnoho.
1: Konopiště jenom jedno.
3: Generálním partnerem narozeninového koncertu Rádia Blaník je Leko, česká rodinná firma. Ochutnejte naši šunku, zvonařku a další speciality na Konopišti a užijte si tak skvělý den. Leko, žijeme s chutí.
4: Partnerem koncertu je i Itálie Online. Vaše dovolená v Itálii bez starostí začíná na www.italieonline.cz. Nyní i s komplexním pojištěním pro celou rodinu zdarma.
5: Představte si komfort a moderní ovládání. Venkovní žaluzie a venkovní rolety s chytrým řízením nabízí firma Sokol Žaluzie. Pro prvních 50 zákazníků jednotka Tahoma zdarma. Nečekejte a navštivte web sokoljaluzie.cz.
6: Potřebuješ pilu, traktor, sekačku a nevíš? Pomůže ti Chlebiš. Rozšířili jsme sortiment robotických sekaček nejnovější generace s nejmodernější technologií. Za férové ceny a bez složité instalace.
7: A hlavně, to mají vždy se servisem, Franto.
6: Sekačka s jistotou, to je Chlebiš v Hlučíně. Chlebiš.cz.
8: Výkup vozů v Autohity. Za vaše auto dáme vám víc. Přijeďte do Vítkovic. Auto oceníme, i hned vyplatíme, přepis vozů spolehlivě zajistíme. Volejte 800 120 800. Autohity.cz.
9: Učarovalo vám Volvo stejně jako mě. Ať vyrážím kamkoliv, je to zážitek. Díky Svenkár za tenhle životní styl.
10: Svenkár Ostrava. Životní styl s akcentem bezpečí. www.svenkar.cz. Autorizovaný prodejce nových a ojetých vozů Volvo.

Černé stavby jsou větší problém, než se může zdát. Stačí nepovolená přístavba, garáž nebo pergola a komplikace jsou na světě. Často na ně lidé přijdou až při prodeji nemovitosti nebo žádosti o hypotéku. Více se dozvíte v rozhovoru s Luďkem Lošťákem ze společnosti Comfort Group na webu Rádia Blaník v sekci Dobré rady do zahrady.

0: Blaník.
1: To nejsou jen české písničky a pohodoví moderátoři.
0: Blaník je i bezva práce.
1: Najděte si na našem webu práci, která vám bude dávat smysl a přinášet radost.
0: Jednoduše, rychle a přehledně.
1: To je bezva práce na stránkách radioblaník.cz.
0: Bezva práce.

0: Rádio Blaník.
1: Pohodové České rádio. Čísla Česka a Blaniční rytíři.
0: To jsou dva nové podcasty Rádia Blaník.
1: Nenechte si je ujít na YouTube, Spotify a na webu radioblaník.cz.
0: Čísla Česka a Blaničtí rytíři.
1: Rádio Blaník, zprávy. Rádio
2: krásné ráno přeje Monika Holubová. Američan s podezřením na ebolu už je v pražské nemocnici Bulovka. Po jedné hodině v noci ho tam z pražského letiště přepravil konvoj. Podle lékařů nemá žádné příznaky a více dozvíte za půl hodiny v dalších zprávách. Policie zasahovala v jednom z domů v pražské Starodubecké ulici. Zabarikádoval se tam muž. Budovu nakonec opustil dobrovolně a policie ho zajistila. Zbraně ani výbušniny se uvnitř nenašly. Dopravce American Airlines zahájí provoz na přímé lince mezi Prahou a Filadelfií. První letadlo odstartuje ze Spojených států dnes podvečer a v Praze přistane zítra ráno. Domácí MOL Cup překvapivě ovládli fotbalisté Karviné. Večer ve finále v Hradci Králové zdolali po obratu Jablonec 3-1. Pro Slezany jde o první velkou trofej v klubové historii. Tolik zprávy a ještě přidám informace o počasí. Dnešek bude oblačný až polojasný. Ráno a večer bude místy až skoro jasno. Zpočátku se ale ještě můžou ojediněle vyskytovat přehaňky a během dne místy. V to hlavně na Moravě a ve Slezsku. Nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů. Toliko počasí. Monika Holubová, Rádio Blaník.

0: Pohodové písničky, dobrá nálada, to je ranní vysílání Rádia Blaník mezi 5. a 6. i dnes jenom hezky česky se mnou, tedy s Martinem Císařem. A v úterý to bylo s Honzou Rýdlem a Jirkou Frelichem. A Jirka si s ním povídal také o dálnici D10.
1: A D10, kdo by nevěděl teďka z hlavy, D10 je to z Mladé Boleslavy, respektive z Turnova do Prahy. Tam teďka opravujeme poslední kilometry před Prahou od Brandejsa až po nějaký druhý kilometr k Radonicům. A strašně dobrá zpráva, že tady ta oprava končí rekonstrukce povrchu, končí tuto neděli.
0: No prosím, tak to se skvěle poslouchá, stejně tak dobře se bude určitě poslouchat i Dobré ráno s Petrem a Adélou. Za chvíli začíná Úderem 6. jsou tady. Já vám přeji, ať se dnešní den povede a když to bude s Blaníkem, budeme rádi.
2: Za tři české, za

0: All Inclusive.
1: Za tři české za sluníčkem.
0: Už tuto sobotu a neděli u nás na Blaní.
2: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když léto nabírá směr dovolená.
3: Super last minute ceny jsou tady. A s nimi široký výběr termínů i hotelů, které ale rychle mizí. Rezervujte včas. Více na bluestyle.cz.
4: Housebrand Café, per favore.
5: Si, signora.
6: Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrandkáva.cz.
7: Vidíš to?
8: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
7: No a víš, co vidím já?
8: Co?
7: Let balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
8: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
7: U nás si vybere úplně každý.
8: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
7: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
8: Nejlepší dárek je zážitek.
9: Firma na zážitky.
8: CZ. Legendární závod Míru míří k vám. Přijďte fandit největším cyklistickým nadějím ve dnech 28. až 31. května. Rozpis etap a kompletní doprovodný program najdete na www.závodmíru.com.
10: Začněte si s létem. Plavky z Astratexu se stanou vaší novou láskou. Neuvěřitelný výběr velikostí a střihů padne všem tvarům. A těch barev i vzorů. Na Astratexu si zkrátka vybere každá z nás. Protože léto sluší každým křivkám. Svoje letní sebevědomí najdete na e-shopu astratex.cz.
11: Jaro je tady a s ním i sezóna výletů.
12: Tak rychle do Auto Esa pro ojetý vůz za skvělou cenu.
11: Využijte v Auto Esa akční slevy, odložené splátky i další výhody.
12: A co si ještě přibalit až 40 000 na ruku?
11: Hurá na cesty s autem a superfinancováním od Auto Esa. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od Esa.
13: 30 let. Až 30 let života strávíte v posteli. My v Prospánku se postaráme o to, aby to byla nejlepší léta vašeho života. Přijďte si k nám vyzkoušet matrace, postele i polštáře. Společně vybereme tu pravou postel, do které se budete těšit a ze které budete vstávat odpočatí. Vše pro spánek vám odvezeme až domů a smontujeme. Máme více než 60 prodejen. Najděte si tu svoji na prospánek.cz.
14: Chce se mi těsnit. Chce se mi těsnit. Chce se mi těsnit. Těsnit se mi chce. To se mi chce? Těsnit. Těsnit se mi co? Chce. Komu se chce těsnit? No mě ano, ale já to neutěsním. Já ne, ale Aditek, ten těsní hned. Aditek, to jsou gumová těsnění, pryžové desky a veškeré těsnící profily. Aditek G jako guma. Aditek G.cz.

0: Petr Kotwald je v tahu noc ze středy na čtvrtek, protože už je tady čtvrteční ráno. A jaké bude na Blaníku? No bude pohodové, bude plné dobrých zpráv a bude plné písniček. Hned po šesté vás čekají třeba motýly. Nasaď mi na chvíli. Noc na zemi. A taky oni, kabáť. Hezky česky na Blaníku i po šesté, teď je 5.53, čtvrtek 21. května. Radio
1: Blaník. Nastal čas udělat si doma pořádek? Pošli dobré věci dál a ještě si vydělej. Jedině na bazoš.cz. www.bazoš.cz.

0: Tu, my, Ostrava, Vítkovice a Opava.
1: Ještě tady, Broučku, vidíš?
2: I broučci věděli, jak důležité je utěsnit každou skulinku, protože teplo musí zůstat doma. Zamezte únikům přes okna a snižte účet za energie. Okna Šupík, letitý dodavatel oken a kvalitní montáže. Vybírejte ve vzorkové prodejně v Kravařích nebo na oknašupík.cz.
3: To jsou písničky, na kterých jsme vyrobili.

0: Inspirující prostředí.
1: Kolegové, na které se můžete spolehnout.
0: A šéf, se kterým je radost pracovat.
1: Udělejte si radost a najděte si konečně Bezva práci.
0: Spousta zajímavých nabídek ve všech regionech.
1: Jednoduše, rychle a přehledně.
0: To je Bezva práce na našich stránkách radioblaník.cz.
1: Bezva práce.
2: Mamí, proč máme horkovzdušnou fritézu od Konceptu?
3: Protože Koncept myslí i na maličkosti. Díky třetí zásupce si můžeme udělat koláč, kuře i hranolky.
2: Všechno najednou?
4: Jasně, díky dvěma košům a speciální zásuvce připravím celý oběd.
5: Novinky Koncept najdete na koncept.cz. Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
6: Rádio Blaník, počasí. Rádio.
7: Dobré ráno vám přeje Hanka Koterová. Na Moravě a ve Slezsku dnes bude převážně polojasno, přechodně oblačno a během dne se můžou výjimečně objevit i přehánky. Naměříme příjemných 18 až 21 stupňů. Tolik o počasí a následují zprávy s Monikou.
6: Rádio Blaník.
1: Nejvíc pohody
6: a nejvíc českých písniček.
1: Za každého počasí.
6: Zprávy Rádia Blaník.
1: Stručně, jasně, přehledně.
8: Američan s podezřením na ebolu je ve speciálním boxu. Pavel upozornil na ruskou hrozbu. Vedení fotbalové reprezentace řeší nominace před posunem.
1: Rádio Blaník.
8: Hezké ráno, zprávy pro vás má Monika Holubová. V Česku už americký lékař s podezřením na ebolu. Jeho transport z ruzinského letiště zajišťovala pražská záchranná služba, která ve spolupráci s hasiči vytvořila na letištní ploše dekontaminační linku. Co následovalo potom, řekl v České televizi pověřený ředitel pražské záchranky Zdeněk Křivánek.
9: Po vystoupení pacienta, což bylo zhruba 23:50 hodin, jsme jej po ověření totožnosti, posledních kontaktů a aktuálního zdravotního stavu, podotýkám, že stále je to pacient bez příznaků, tak byl uložen do transportního izolačního prostředku, proběhla dekontaminace, jak chemická, tak mechanická, a následně byl tím druhým týmem transportován právě do fakultní nemocnice Bulovka.
8: Američan je právě na Bulovce ve speciálním bioboxu, ve kterém bude 21 dní. Jeho stav vypadá podle ošetřujících lékařů příznivě. Rusko bude i v nadcházejících desetiletích největší bezpečnostní hrozbou pro Evropu. Na konferenci Křehká bezpečnost řekl český prezident Petr Pavel s tím, že bezpečnost nelze odkládat na zítřek. Uvedl také, že Evropa si zvykla na komfort a bezpečnost a spoléhala na Spojené státy. Ty už ale nechtějí za Evropu vše řešit. Obyvatelé Zlína budou moci čerpat 10% slevu při využívání služeb. Takzvaná karta občana začne fungovat od 1. června. Výjimkou bude ZOO Zlín a společnost Steza Zlín, která spravuje sportoviště, kde sleva začne platit od 1. září. Už poledne se dozvíme českou nominaci před fotbalovým mistrovstvím světa. Půjde o hráče, kteří budou pozvaní na přípravné utkání s Kosovem. To se odehraje 31. května v Praze na Letné. Ve výběru by měla figurovat zhruba 30 fotbalistů. Konečnou nominaci na závěrečný turnaj oznámí trenér Miroslav Koubek po zápase s Kosovem. Tolik zprávy Rádia Blaník a pokračuje Petr Slíva.
1: Dobré ráno, Rádia Blaník.
6: S Petrem Slívou.
10: Dobré ráno, Moni, nikam neodcházej a přijmi gratulace k dnešnímu svátku.
8: O, děkuji.
10: Všechno nejlepší naší Monice, vůbec všem Monikám, které teď poslouchají, užijte si ten dnešek, bude krásný, bude slunečný, což se potvrdíme i v počasí za pár minut. Ten čtvrtek má datum 21. května a i dneska se budou proplácet účtenky. Jak na to, to se dozvíte za malou chvíli. Teď si dáme mandraže a motýly. Za minutu bude 6.

0: Joel Woman a Bad Boys Blue na Blaníku ve čtvrtek 6 minut po 6. hodině. A zhruba za hodinu k tomu zase dojde. K čemu?
1: Petr platí vaše účty.
2: Petr platí vaše účty.
0: No to uslyšíte tuhletu znělku a začnete se trošku tetelit radostí a očekávat, že právě vám se rozezvoní telefon. Teda v případě, že jste nám poslali soutěžní SMSku, ale řada přijde zase jenom na někoho z vás, na jednoho z vás, komu zavoláme a zeptáme se, kdo právě na Blaníku dospíval. A v případě, že na druhé straně budete znát odpověď a budete napříjmu, tak vám proplatíme peníze, které jste už jednou utratili. Takhle to probíhalo včera, kdy jsme Jiřině z Mladé Boleslavy proplatili mobilní telefon za 5890 korun. No, teď záleží na tom, jestli máte puštěné rádio taky.
3: Mám, ano.
0: A že mi řeknete, kdo na Blaníku dospíval.
3: Michal David, Decibeli lásky.
0: Vyplatilo se to! Ty 4 hodiny spánku vám přinesly téměř 6000 korun. Ano, protože když jsme se včera podívali, v kolik Jiřina tu SMS-ku odesílala, tak tam bylo něco asi kolem 3 hodin ráno a tohle se stalo po 7 hodině, takže tam toho spánku moc neproběhlo. To záleží jenom na vás, kdy pošlete SMS-ku a kolik toho naspíte, ale hlavně po 7 hodině buďte vzhůru a mějte nabitý telefon a puštěný Blaník. Do té SMS-ky napište, co chcete proplatit, kolik to stálo, jméno, příjmení, odkud jste, pošlete na 6 3 118 118 a za hodinu se do toho dáme. Teď už Anaka a Noc na zemi na Blaníku. Dobré ráno.

0: Anaka a noc na zamena Blaníku, to je minulostí, teď už je tady bílý den. Všimli jste si, jak brzy se rozednívá? Já když jsem v 4:30 vyjížděl z domu, tak už bylo světlo. No a jaký ten den bude?
1: Sluníčko Rádia Blaník. Rádio
0: Na lince mám Miladu Křížovou z Českého hydrometeorologického ústavu. Dobré ráno.
2: Krásné ráno přeji.
0: Jaká je ta aktuální situace?
2: Obloha je oblačná až polojasná a na jihu Čech se dokonce objevily drobné přehánky, které ale slábnou. Teploty jsou mezi 8 až 13 stupni Celsia, na jižní Moravě dokonce až 15, no a třeba i ve Volarech jsou teploty nad nulou, ranní minimum zde bylo plus 1 stupeň Celsia.
0: Jak to bude dál dneska?
2: Během dne bude oblačno až polojasno a také se postupně místy objeví přehánky, večer se ale bude postupně vyjasňovat. Teploty dnes vystoupí na 18 až 23 stupňů.
0: A protože se blíží ten víkend a já mám takové tušení, že by mohl být letní, přihoďte tam nějakou tu teplotu ještě víkendovou.
2: O víkendu očekáváme, že bude slunečno, přeháňka by se vyskytovala opravdu jen výjimečně. No a teploty v sobotu budou až 28 stupňů Celsia, o něco chladnější bude severovýchod, tam budou teploty kolem 22 a v neděli možná až 29 stupňů.
0: Tak zítra si to ještě potvrdíme. Moc děkuju a přeju krásný den nezávisle na počasí. Naslyšenou.
2: Přeji krásný den za každého počasí, naslyšenou.
0: Tak jste to slyšeli, to byla Milada Křížová z Českého hydrometeorologického ústavu a když to řekne Milada Křížová, tak to platí. O víkendu bude léto, ale zítra si to ještě potvrdíme. Za 2 minuty, 6:45. Je tady pátek, je tady čtvrtek, teda. Přání otce myšlenky, je tady čtvrtek, 21. května. Jste s Blaníkem.

0: Tak to byli oni, kabáti na Blaníku. Vědci zjistili, že při sledování napínavého sportu mozek uvolňuje dopamin, to znamená hormon odměny, právě proto máme při gólu nebo při vítězství takovou euforii. Zajímavé je, že tělo reaguje skoro stejně, jako kdybychom sportovali sami. Což můžu potvrdit, protože včera měla spousta z nás pocit, že od té telky musíme vstát a ten puk do té brány prostě doneseme. Člověk úplně nečekal, že zápas s Itálií budou takové nervy, asi jako jsme to nečekali se Slovinskem. Dobrá zpráva je, že to nakonec včera na mistrovství světa dobře dopadlo, blbá, že to mohlo být taky úplně jinak. Trenér Rulík to okomentoval slovy, že je potřeba se toho poučit. Tak určitě. Co jiného taky k tomu říct. Prostě vystřelit umíme, ale chtělo by to, aby ta branka byla dvakrát větší, abychom se taky trefovali. Tak uvidíme, co na to v sobotu Slováci, kteří si z nás teď dělají teda trošku dobrý den. Více o hokeji opět po půl deváté v našem hokejovém speciálu a mimochodem Švédům se včera podařilo rozstřílet ty Slovince, na které jsme neměli 6-0. Tak za chvíli už krátké zprávy a teď je 6:20. Radio Blaník.
1: Tři vteřiny ke štěstí.
2: Tři vteřiny k zážitku.
1: Tak přesně tohle u nás platí každý pátek.
2: Zkuste chytit ty správné tři české písničky
1: a získejte výjimečný zážitek od Allegrie, firmy na zážitky.
2: Už zítra odpoledne od 13 do 16
1: u nás na Blaníku.
3: Tak co, už víš, jak ochránit svůj telefon? Na tvrzená skla EU najdeš ochranná skla od 59 a obaly od 79 kaček. Dále kabely, nabíječky, držáky a další příslušenství. Navštiv nás v Kravazích nebo nově v ostravském Futuru. A pokud se ti nikam nechce, můžeš nakoupit online na www.tvrzenaskla.eu s dopravou zdarma. Jsme tvrzená skla EU, největší e-shop s mobilním příslušenstvím v Česku.
4: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz.
5: Verdatex Group, výrobce a prodejce pracovních oděvů a pomůcek. Verdatex Group, platinový distributor společnosti Cerva Group. Verdatex Group, dodáváme do všech odvětví průmyslu, automobilového, strojírenského, stavebního, potravinářského či chemického. www.verdatex.cz.
6: Jaro, sluníčko, čas nakupovat v Half Price. Objevte len ve složení produktů od světových značek a jedinečné poklady v sezónním výprodeji. V Half Price na vás čekají vaše oblíbené značky a výjimečné ceny. Half Price. Great brands.
7: Je broučku, kudy jsi přiletěl?
8: Je i vaše střecha v žalostném stavu? Obraťte se na profíky. Střechy Šupík vrátí vašemu domu bezpečí a pomohou snížit náklady na energie. Zastavte se ve vzorkové prodejně v Kravařích nebo na střechyšupík.cz. Střechyšupík.cz.
9: V pátek 22. května rozkvete Shopland Ostrava vůněmi a chutěmi. Přijďte si udělat radost a načerpat jarní inspiraci na náš májový trh. Čekají na vás čerstvé květiny a sazenice, poctivé farmářské dobroty i tyrolské speciality a řemeslné výrobky. Májový trh v Shopland Ostrava. Zastavte se, zpomalte a nechte se pohltit atmosférou, která voní po jaru. Už tento pátek 22. května. Těšíme se na vás. Shopland Ostrava.
10: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
11: Řešení je úvěr od Acema.
10: Ale já potřebuju půjčit hodně.
11: Řešení je Acema.
10: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
11: Řešení je Acema.
10: A co když potřebuju 20 milionů?
11: Řešení je Acema.
10: A 30?
11: Acema.
10: A 40?
11: Acema.
10: A 50?
11: Acema. Jde to i bez banky.

0: Hezké ráno přeje Monika Holubová. Česká republika se zdržela v hlasování o rezoluci valného shromáždění OSN. Týkalo se to právního závazku v ochraně klimatu. Čtyři moravští aktivisté natřeli červenou barvou ruce sochy prezidenta Edvarda Beneše. Došlo k tomu před právnickou fakultou Masarykovy univerzity a pověsili na něj ceduly s hanlivým nápisem. Vodohospodáři vyčistili po 10 letech nádrže na českobudějovické čistírně. Celkem odčerpali 515 metrů krychlových hustého kalu a nečistot. Jim pomáhali také jihočeští hasiči. Nymburští basketbalisté jsou po 22. v ligovém finále. V něm budou hrát o svůj už 21. titul. Soupeřem obájců titulu bude lepší z duelu Pardubic s Brnem. Tolik zprávy Rádia Blaník a pokračuje Petr.
1: Dobré ráno Rádia Blaník s Petrem Svíbou.
2: Tak tady máme zase čtvrtek. No a čtvrtek to je ten den, kdy do našeho blanického auta vždycky ráno skáče krajánek Rádia Blaník a vyráží vstříc novým dobrodružstvím a tak to bude i dneska. A než do toho auta naskočí, tak se zastaví ještě ve studiu, aby nám sdělil, kam to dneska bude. Tak k tomu dojde už za malou chvíli. Za 3 minuty bude 6:30.
1: Pohodové české ráno.

0: Elán a kočka na Blaníku, minutu po půl sedmé a teď už ta znělka.
1: Krajánek Rádia Blaník.
2: Krajánek Rádia Blaník.
0: Znělka Krajánka Rádia Blaník, to je ten člověk, který třikrát týdně vyráží vstříc novým dobrodružstvím a objevovat místa, která stojí za objevení a kde jste možná třeba ještě nebyli a měli byste to tam vidět. Krajánkem může být Vlasta Suk nebo Martin Císař. Dneska je to právě Vlastík Suk, který se ještě předtím, než naskočí za volant, zastavil ve studiu, aby nám řekl, kam to dneska bude. Tak Vlastíku, dobré ráno. Kam máš dneska namířeno?
3: Opět vás zdravím, přeju dobré ráno. Dneska se zaměřím na Jižní Moravu. Zajedu prozkoumat archeopark Pavlov, který bude mít mimochodem už brzy 10. narozeniny. Co tady můžete zažít? Dozvíte se po 14. hodině. No a potom zamířím na zámek Lednice. Čím se může pochlubit a jakou novinku tady chystá, uslyšíte po 17. hodině. Tak se mějte krásně a já se ozvu. Ahoj.
0: Ozvi se, pozdravuj na Jižní Moravě a nezapomeň, že alkohol za volant nepatří. Teď už poutníci a panenka. Dobré ráno.

0: Highland a One More Time na Blaníku.
1: Dobré ráno, Radio Blaník.
0: Když jsem si dneska povídal s Miladou Křížovou z Českého hydrometeorologického ústavu, tak naznačila, jak by měl vypadat víkend a potvrdila to, co už nějakou dobu ukazují mobilní aplikace. Tentokrát to vypadá, že se to opravdu potká i s tím, co předpovídá Český hydrometeorologický ústav, a o víkendu, věřte nebo ne, ale opravdu dorazí léto a teploty až ke 30 stupňům, 27, 28, někde i 29 stupňů. Jaký bude ten čtvrtek, Adel?
2: My se tam pomalu blížíme, včera bylo v maximech 22, dneska už 23, takže to stoupá pomalu, ale stoupá. Na horách dnes bude v maximech okolo 14, jinak dnes očekáváme podobnou oblohu, jako byla včera, oblačno až polojasno, ráno a večer místy až skoro jasno. Teď po ránu se můžou ojediněle ještě vyskytovat přehánky, během dne pak budou hlavně na Moravě a ve Slezsku.
0: Ale je tam pocitově docela teplo venku, mám takový
2: tak.
0: pocit.
2: Já jsem přišla jenom v tílku a bylo mi dobře.
0: Bylo ti dobře. Tak dobře bude dneska zejména všem Monikám, které slaví svátek, o tom si budeme povídat za chvíli, přihodím i nějaké ty narozeniny a nějaké to výročí. Teď je 6 hodin a 40 minut a vy jste s Blaníkem. Dobré čtvrteční ráno.
1: Jágr.
3: Červenka.
1: Každá doba má své hrdiny.
3: Pojďte s námi držet palce těm současným.
1: Fandíme hokeji, fandíme našim.
3: Mistrovství světa na rádiu Blaník.
4: Allegro. Nákupní platforma, které důvěřují miliony Evropanů. Oficiální partner IIHF. Když hokej, tak Allegro. Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to na beton lítalo, je tu Stavmat. Právě teď. Suchý beton ST-Line 3D C25/30 za akční cenu. Vyrazte pro něj do nejbližších stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
5: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
6: Kajar Mark Bramburky 150 gramů za 17,90 a Svijanský Más světlý ležák z Kaufland Card za 13,90 až do 26. května.
5: Kaufland.
7: Baru, dovolenou máme vyřešenou.
8: Fakt? A kam pojedeme?
7: Na zahradu. V Baumaxu mají do konce května slevy až 25% na bazény, grily, zahradní nábytek a nejen to.
8: Takže pětihvězdičkový rezort u nás na zahradě.
7: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
9: Nové styly pro vaše léto. Právě teď v Kik. Šortky už od 99 korun. Jednoduše kombinujte pro skvělý pocit. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Kik. Víc, než si myslíte.
10: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní Senkor tyčový vysavač 4 v 1 jen za 5599 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 6999 korun. Když něco, tak Allegro.
11: Máte penzíko? Převeďte si ho k NN a získejte možnost vyšších výnosů. Je vaše penzíko nové nebo pořád to staré? S novým penzíkem si sami zvolíte strategii spoření. Převod k NN zvládnete online za pár minut, třeba během pauzy na kafe. Více na nn.cz/penzíko.
12: V Penny nyní najdete polštářovou zoo. Udělejte si radost takhle velkým plišákem na hraní i spaní. Získáte je z body za nákupy jen za 149,90. Penny. Nakupujte hezky česky.
13: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
14: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
13: A tak to bude drahé.
14: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
15: Právě teď v Planeu. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Spěcháte? Nebojte. Zboží vám na prodejně připravíme už do 15 minut od rezervace. Planeo.
16: Stavebniny Dek přináší mega akci 2+1. Ke každým dvěma kusům pistolové pěny pro tepelné izolace Dekfoam MX600 nyní navíc dostanete třetí kus zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 29. května. Tak si přijďte pro pěnu Dekfoam pro tepelné izolace zdarma. Více na dek.cz.
17: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například berlinky, párky, různé druhy 250 gramů za 32,90. Kofola originál, bylinná limonáda 1,5 litru za 21,90. A Linteo kuchyňské utěrky XXL za 59,90. Až do 26. května. Kaufland.
18: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
19: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
20: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
21: Pohodové české rady.

0: Monika Absolonová. Vím, že jednou ráno na Blaníku. Dneska slaví všechny Moniky svátek a tohle byla jedna z těch nejznámějších, která patří už roky mezi nejvýraznější české muzikálové hlasy. Monika Absolonová zazářila v muzikálech Kleopatra, Drákula nebo Matahari a hlavně je strašně prima, takže Mončo, zdravíme vás, přejeme všechno nejlepší k dnešnímu svátku. Jaká rána má Monika Absolonová, tak o tom jsem si s ní před časem povídal.
1: Dáte se, že jste mě nezbudil. Nezbudil, protože já mám dva syny a vodím je o jednoho do školy a pak druhého do školky. Ten druhý má teď ještě jako po hodinu, ten tak až po okolo tý osmý, jako s Mermomocím a jdeme. No, ten to má fajn. A teď je to tak, že jako vždycky teď v tuto chvíli už mám připravený svačiny a snídaně.
0: A Moniky mají dneska svátek, mezi nimi i Monika Absolonová. Narozeniny dneska slaví 52. Martin Doktor, kanoista, olympijský vítěz, momentálně taky sportovní ředitel Českého olympijského výboru a šéf olympijských výprav. A dnešní datum je zajímavé i hudebně, historicky. Narozeniny by totiž oslavil legendární rock'n'rollový zpěvák Mickey Volek. Právě Mickey Volek byl v 60. letech jedním z průkopníků českého rock'n'rollu. Často se mu říkalo taky český Elvis. Hity jako Růže kvetou dál a tak dále. Dodnes znají i mladší generace. A zajímavost, přezdívku Mickey používal tak často, že spousta lidí ani netušila, že se vlastně jmenoval Miroslav. Tak Mickey Volek by měl dneska narozeniny.

0: legenda Miki Volek by měl dneska narozeniny a to byly jeho hity. Ono se ta písnička tak jmenuje Moje hity. A kdo vám bude z Blaníku zpívat v příští hodině? Tak třeba Marie Rotrová a Pavel Bobek. S tím blázem si nic nezačít. Přihodíme Krištofy. Život je krásný i na konci světa. A budou i Činasky. Nic není jak to dřív. Hezky Česky na Blaníku i po sedmé. A taky se budou proplácet účtenky. Teď je 6, téměř 53. Rádio Blaník.
1: Posloucháte Rádio Blaník. www.radioblanik.cz. Představte si komfort a moderní ovládání. Venkovní žaluzie a venkovní rolety s chytrým řízením nabízí firma Sokol Žaluzie. Pro prvních 50 zákazníků jednotka Tahoma zdarma. Nečekejte a navštivte web sokoljaluzie.cz.
2: Auta jsou moje vášeň. Máš to stejně. Tak doraž na největší přehlídku aut v Ostravě. Autosalon v Avionu startuje už 28. května. V neděli 31. května se navíc můžeš těšit na tradiční sraz veteránů na parkovišti u Emotion Parku. Sleduj Facebook Avionu a dozvíš se víc. Užij si Autosalon v Avionu od 28. května do 7. června.
3: Na tento pátek a sobotu si nic neplánuj a val do Českého Těšína na nejtvrdší pouliční závody v kraji. Race the Streets. Na akci vázou Janku Autolaky.
4: Mami, proč máme vysavač s myčkou od Konceptu?
5: Protože Koncept myslí i na maličkosti. Robotický vysavač s myčkou podlah vytírá vždy čistou vodou.
4: I teď?
6: Ano.
4: A teď?
6: Jo, včera, dnes i zítra.
5: Prostě pořád.
7: Vysavače Koncept najdete na koncept.cz. Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
8: Stavebniny Janí. Stavebniny Janí.
9: Hola, hola, zahrada volá. Nabízíme za skvělé ceny substráty, mulčovací kůry, travní směsi, hnojiva, postřiky a nářadí.
8: Stavebniny Janí.
9: Více na stavebniny@janik.cz.
10: Máš výbornou němčinu? U nás v AXA v Ostravě má cenu zlata. Žádná nuda v kanclu. Budeš zachraňovat cestovatele v zahraničí i na německých cestách. Dostaneš 45 000 korun měsíčně a k tomu náborový bonus 30 000. Čekají tě 2 dny v týdnu práce z domu a parta kolegů, které si zamiluješ. Klikni na AXA.cz, sekce kariéry.
11: Kaktus Reality je tu s vámi již 11 let. Profesionální a transparentní služby, bleskové jednání, lidský přístup. Píchneme vám s nemovitostí na kaktusreality.cz.
12: Rádio Blaník, počasí.
13: Přeji vám dobré ráno, u zpráv o počasí vás vítá Hanka Koterová. Na Moravě a ve Slezsku se začíná také oteplovat. Dnes očekáváme zpočátku polojasno, postupně během dne až oblačno a lokálně se přidají i přehánky. Naměříme ale příjemných až 21 stupňů, na horách 15. Tolik o počasí, teď je tu dopravní servis.
12: Jak bude?
14: A co si vzít na sebe?
12: I to se dozvíte u nás na Blaníku. Blaník za volantem.
13: Začínáme na Opavsku. Pozor, dejte u Bolatic na silnici třetí třídy směrem od Kravařů. Policie tady dnes po ránu vyšetřuje hromadnou srážku tří osobních aut. Jezdí se jedním pruhem a tvoří se celkem dlouhé kolony. Na brzdu včas šlápněte na Frýdecko-Místecku. Při průjezdu Hukvaldy je na vozovce rozlitý olej. Na místě už jsou i hasiči a policie. Dejte pozor. A pozor i na Kroměřížsku, a to u Ratajů směrem na Nětčice. Tady na vozovce běhají koně. Tolik dopravní servis pro Moravu a Slezsko. Teď pokračují zprávy s Monikou.
12: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
14: Aktuální přehled každý den.
12: Zprávy Rádia Blaník.
14: Stručně, jasně, přehledně.
15: Česko by dalšího cizince s podezřením na ebolu nepřijalo. Podnik v Rožnově propustil desítky zaměstnanců. V Praze už se rýsuje podzemní část nového úseku metra.
16: Rádio Blaník.
15: Hezké ráno, zprávy pro vás má Monika Holubová. Americký lékař s podezřením na ebolu zůstane ve speciálním bioboxu 21 dní. Od jedné v noci se nachází v pražské nemocnici Bulovka, kam byl přepraven konvojem. O jeho přijetí požádali Česko, Spojené státy, jak říká ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.
16: Pomohlo Německo, které dokonce má jednoho přímo nakaženého, potvrzeného, a my jsme vlastně takto byli osloveni. Znovu říkám, byly to pouze dvě země a já to považuji i za určitou prestiž pro české zdravotnictví, protože pokud si Američané vyberou dvě země pouze, které oslovili, mě oni mi řekli, že máme mezinárodní renomé v této oblasti.
15: Podle Vojtěcha nepřijde americký pacient do kontaktu s českými občany. Pokud by došlo k žádosti o přijetí dalšího člověka do izolace, Česko by už na to podle ministra nepřistoupilo. Rožnovský výrobce polovodičů propustil v Česku zhruba 200 lidí, a to ze zhruba 1700 svých zaměstnanců. Počet propuštěných upřesnilo vedení společnosti včera. Server e15.cz dříve s odvoláním na své zdroje uvedl, že propuštěno bylo asi 300 lidí. Úřad práce na to byl připravený dopředu. Rožnovský závod propouštěl i loni, bylo to 149 lidí. Ražba prvního úseku metra D v Praze finišuje. Stavba nové linky pokračuje už pátým rokem a dělníkům zbývá dobourat poslední část patní štoly v budoucí stanici Pankrác. Práce mají zvládnout do první poloviny prázdnin. Stavební činnost pak ale v úseku ještě potrvá až do roku 2029. Americký prezident Trump má za sebou napjatý rozhovor s izraelským premiérem Netanyahuem. Podle stanice CNN odrážel průběh telefonátu odlišné názory obou státníků na postup ve válce s Íránem. Trump s Netanyahuem jednali v posledních dnech už několikrát. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď je tu Petr Slíva.
17: Dobré ráno, Rádia Blaník.
18: S Petrem Slívou.
0: Dobré ráno ode mě i od Adélky. I dneska za Adélkou čekáme na vaše dobré zprávy, které nám pište na 603-118-118. Co je takovou dobrou zprávou? To necháváme čistě na vás. Je to jakákoliv informace, která vás v poslední době nějakým způsobem potěšila. A ten důvod, proč nám je poslat, je za prvé, že se rozdělíte o dobrou zprávu, to znamená, že z ní budete mít ještě lepší pocit, ale hlavně, že zítra mezi 8 a 9 můžete vyhrát. No a na stejné číslo nám posílejte taky účtenky. Jak to s nimi vypadá, Adel?
19: No, já koukám na naší SMS brány a účtenek máme zase hafo.
0: Hafo, to je krásné české slovo, hafo, tak z toho hafo budeme za chvíli vybírat a někomu z vás zavoláme. Dobré ráno, bude 7.

0: Skupina Kryštof a Život je krásný v Dobrém ránu na Blaníku a život teď možná bude pro někoho ještě krásnější.
1: Petr platí vaše účty.
2: Petr platí vaše účty.
0: Protože je to vždycky takový povznášející pocit, když se vám na telefonu objeví třeba notifikace z internetové banky, že vám přistály na účtu peníze. A co teprve, když tam přistanou peníze, které už jste jednou utratili a oni se vrátí zpátky. I to tady na Blaníku umíme a dokazujeme to každé ráno po 7 hodině. Adel, máme vybranou... Ne. Nejdříve nebudeme vybírat, nejdříve se podíváme na to, co jsme proplatili v tomto týdnu.
3: No jak řekneš, šéfe, v pondělí jsme propláceli kávovar, v úterý to bylo čtvrtletní havarijní a povinné ručení, ve středu to byl telefon, no a dneska to už nevíme ještě.
0: No já to nevím, ty to víš?
3: Já už to vím.
0: Ty už to víš, já to budu vidět, co nevidět, já už to vidím, jdu volat. Vytočeno, už to zvládám i se zlomeným prstem. Teda možná, pokud nám to začne taky někde zvonit. Tím se to tam jenom točí, ta ikona výborně. Tak, už se to někde seplo. Tak schválně.
4: Kalbačová, prosím.
0: Rádio Blaník, Petr Slíva, Adéla Zahradničková. Jste Renata ze Žadce.
4: Ano, jsem Renata ze Žadce.
0: Renato, co děláte takhle po ránu, chvilku po 7?
4: No, už jsem v kanceláři, už jsem v práci.
0: A hraje vám tam rádio?
4: No, samozřejmě.
0: Adel, co proplácíme dneska?
3: Dnes bychom měli proplatit oblečení pro manžela do rehabilitačního centra za 3749 korun. Super, mám radost. Ano.
0: Takže vy jste manžela poslala na rehabilitaci a ještě jste ho oblíkla?
4: Ano, ano, ano.
0: Co, když se tam bude někomu líbit?
4: No, tak... Co? To už se s tím nedá nic dělat, no ale tak doufám, že mu to tam sluší.
0: No tak, teď je řada na vás, teď byste se mohla obléct zase pro změnu vy. My vám ty peníze možná vrátíme, když nám řeknete, kdo dospíval na Blaníku.
4: Dospívala skupina Kryštof.
0: Je to tak.
4: Ježiši,
0: tak jste manžela ohákla zadarmo.
4: Děkuju.
0: 3749 korun posíláme do Žadce, jak jsem říkal, teď je řada na vás, tak koukejte se taky oháknout.
4: Samozřejmě.
0: Renato, zůstaňte nám na lince a krásný den, ano. Naslyšenou.
4: Naslyšenou.
2: Petr platí vaše účty.
1: Každé všední ráno na Blaníku.

0: jednosměrná jízdenka, one way ticket a eruption na Blaníku, jo, takové účtenky, to jsou často taky jednosměrné jízdenky, prostě ty peníze už vám nikdo nevrátí, až na ty, kteří si je vyhrají u nás na Blaníku, a k tomu došlo před chvílí. Teď je řada na vás, teď byste se mohla oblet zase pro změnu vy, my vám ty peníze možná vrátíme, když nám řeknete, kdo dospíval na Blaníku.
1: Dospívala skupina Krištof.
0: Je to tak.
1: Ježiši,
0: tak jste manžela ohákla zadarmo.
1: Děkuju.
0: Tak Renatě jsme proplatili oblečení pro manžela 3749 korun, které posíláme do Žadce, a zpáteční jízdenku vašim penězům dáme i zítra po 7. hodině, tak nám pošlete, co byste chtěli proplatit a kolik to stálo, jméno, příjmení, odkud jste. Dejte to takhle jednoduše do SMSky a pošlete na 600 318 118.
2: Sluníčko Rádia Blaník. Rádio Blaník.
0: A zpáteční jízdenku dostalo i sluníčko, protože se nám vrátilo. Jak to s ním bude, Adel?
3: Dnes nás čeká podobně sluníčko, jako bylo včera. Oblačno až polujasno. Teď ráno a večer může být místy toho sluníčka o něco víc. Přehánky můžou být teď hlavně po ránu a během dne pak na Moravě a ve Slezsku. Jinak ty teploty nám ale pozvolna stoupají. Už teď se na většině území pohybují přes 10 stupňů Celsia. Praha hlásí 14 stupňů, Plzeň 13, Karlovy Vary 12, Brno a Olomouc shodně 15 stupňů Celsia. Během dne vystoupají v maximech až na 23 a na horách bude okolo 14.
0: No je fakt, že při přímém pohledu z okna člověk musí potvrdit to, co říkala Adélka. To sluníčko tam skutečně je a už se nám tady opírá do ulic a bude ho ještě víc. O víkendu by mohlo být skoro 30. Teď Činasky a drobná paralela. Jste s Blaníkem a za minutu bude 14.

0: Piccolo Amore a Ricky Poveri na Blaníku. Jestli existuje v Česku člověk, který dokázal nadchnout pro vesmír celé generace, tak je to astronom Jiří Grygar. A právě ten teď vstoupil do rekordmanské síně slávy. Ocenění získal za celoživotní popularizaci vědy a astronomie. Možná se vybavíte legendární pořad Okna vesmíru do Kořán nebo jeho pravidelnou Žeň objevu, kterou připravoval už od roku 1966 a právě tohle nepřetržité mapování novinek z astronomie je podle agentury Dobrý den světový unikát. Mně se strašně líbil komentář Jiřího Grygara ke konci majského kalendáře, kdy někteří očekávali konec světa.
1: Žádný konec světa nenastane ani 21. prosince, ani vůbec v tomto roce. Tak je takové zvláštní, že média jsou ochotna tyhle pokleslé informace šířit a dokonce i média dosti seriózní. A znamená to obecně, podle mého soudu, a to je ta hlavní hrůza, že schopnost lidí zpracovávat informace logickým uvažováním jsou kriticky ohroženy. Děkuji za pozornost.
0: Tak Jiří Grygar v tom měl vždycky jasno. Svět neskončil, země není placatá, Jiří Grygar je v síni slávy. A za chvíli krátké zprávy na Blaníku. Radio Blaník.
2: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Potřebujete nové čelní sklo? U nás vám ho vyměníme snadno a bez starostí. Spolupracujeme se všemi pojišťovnami a tak všechno vyřídíme za vás. Stačí jen zajít na carglass.cz.
3: Carglass opraví, Carglass vymění.
4: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
5: Strašidelný hrad Hukvaldy. V sobotu 23. května od 17 hodin. Noční výprava po stopách pokladu zbojníka Ondráše. Strašidla, duchové, zbojnické potyčky i ohňová show. Vstup je zdarma. Akce je podpořena z prostředků EU z programu Interreg Slovensko-Česko 2021-2027 v rámci projektu Juraj a Ondráš zbojnické legendy, který realizuje Moravskoslezský kraj ve spolupráci s Žilinským samosprávným krajem.
6: Stavebniny Janík. Nově terasová vrkna Dřevoplast s příslušenstvím. Skladem široký výběr laminátových, vinylových a dřevěných podlah včetně doplňků.
7: Stavebniny Janík.
8: Vaše město, váš region, vaše zprávy. Televize Polar přináší hlavní vydání regionálních zpráv ve 20 hodin. Každý večer to nejdůležitější z měst a obcí kolem vás. Sledujte Televizi Polar ve 20 hodin. Nově také na OnePlay.
9: Celá republika závidí severní Moravě poskytovatele internetu Náš Net.
10: A víte proč?
9: Rychlost a stabilita připojení, vlastní optická i rádiová síť, servis zdarma, chytrá televize, levný telefon.

0: zkrátka Náš net. Koukněte a vyberte si náš-net.org.
1: Pondělí, úterý, středa, super středa. Speciálně ve středu na vás čekají v Outlet Arena Moravia super dodatečné slevy až 80% nebo dárky k nákupu. Sleduj super středy v Outletu a nakup ještě výhodněji. Více na sociálních sítích a na outletmoravia.cz.
2: Outlet Arena Moravia. Slevy po celý rok. Plánujete dovolenou a znáte Slovinsko? Termální lázně, koupání v Jadranu, lyžování v Alpách. Do Slovinska jedině s relaxem. Cestovní kancelář Relax Adriatic, váš specialista na Slovinsko. www.relaxslovinsko.cz.
3: Kaktus Reality je tu s vámi již 11 let. Profesionální a transparentní služby, bleskové jednání, lidský přístup. Píchneme vám s nemovitostí na kaktusreality.cz.
4: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
5: Řešení je úvěr od Acema.
4: Ale já potřebuju půjčit hodně.
5: Řešení je Acema.
4: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
5: Řešení je Acema.
4: A co když potřebuju 20 milionů?
5: Řešení je Acema.
4: A 30?
5: Acema.
4: A 40?
5: Acema.
4: A 50?
5: Acema. Jde to i bez banky.

0: Inspirující prostředí.
1: Kolegové, na které se můžete spolehnout.
0: A šéf, se kterým je radost pracovat.
1: Udělejte si radost a najděte si konečně Bezva práci.
0: Spousta zajímavých nabídek ve všech regionech.
1: Jednoduše, rychle a přehledně.
0: To je Bezva práce na našich stránkách radioblaník.cz.
1: Bezva práce.
2: S chytrým oblečením Citizen vás městská džungle nedostane. Nástrahy města číhají na každém kroku. Třeba voda z louže nebo kafe z kelímku. Oblečení Citizen odolá špíně, potu i pachu. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
0: Na pláži u moře,
1: ve stínu Eiffelovky,
0: anebo na dovolené v Tatrách.
1: Poslouchat Blaník můžete kdekoliv na světě.
0: Stačí kliknout na naše stránky radioblaník.cz. Blaník za volantem.
3: Na dálnici D48 v úseku mezi 48. a 24. kilometrem ve směru z Českého Těšína na Nový Jičín v pravém jízdním pruhu od rána probíhá údržba zeleně a sečení. Projíždějte tudy proto velmi opatrně. Na Opavsku vás zdrží hromadná srážka 3 osobních aut, kterou policie vyšetřuje u Bolatic směrem od Kravařů. Jezdí se jen jedním pruhem. A opatrně na Frýdecko-Písteckou při průjezdu Hukvaldy je na vozovce rozlitý olej. Na místě už jsou i hasiči, tak opravdu pozor, tolik dopravní servis pro Moravu a Slezsko a na řadě jsou krátké zprávy.
0: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
1: Aktuální přehled každý den.
0: Rádio Blaník, zprávy.
4: Rádio Blaník. Příjemné ráno přeje Monika Holubová. V Praze dnes začne mezinárodní bezpečnostní konference Globsec Forum. Třídenní program zahájí prezident Petr Pavel a pořadatelé počítají s účastí víc než 2000 hostů ze 680 zemí. Sněm agrární komory dnes v Olomouci zvolí nové vedení této největší zemědělské organizace v České republice. Současný prezident Jan Doležal se o post v čele komory bude ucházet znovu. Linka číslo 3 bude z Pardubic přibližně od září zajíždět až na konec Lázní Bohdaneč. Město se domluvilo s dopravním podnikem, že trolejbusy budou jezdit dál, než je současná točna. Elektrárny Opatovice dnes přeruší dodávky tepla, protože má být v následujících dnech pěkné počasí, půjde zřejmě o definitivní ukončení topné sezóny. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď už Petr Slíva.
5: Sluníčko Rádia Blaník. Rádio Blaník.
6: Se nám trošku popletl tady náš odbavovací systém. Sluníčko Rádia Blaník samozřejmě bude, ono už svítí i venku. Sluníčka je plné dnešní ranní vysílání, ve kterém budeme pokračovat a za chvíli se vrátíme taky ke včerejšímu Pepovu parťákovi, protože tady zase byl, zase v tomto studiu seděl. A kdo to byl? No to napoví ta následující písnička.
0: Pohodové České rádio.
7: Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, z přímek se stávají zatáčky, točí se svět.

0: Bohnoutě a Svaz českých bohémů, písnička, která mohla trošku napovědět, kdo byl včerejším pepovým parťákem.
1: Dobré ráno, Radio Blaník.
0: Tím byl totiž Matěj Homola z Bohnoutů. Nejenom muzikant, ale taky řezbář, fotograf a cestovatel. A tak muselo dojít i na Indii a její genius loci.
2: Indie jsem byl 18krát, je to vlastně jediná země, kterou si počítám, kolikrát jsem tam byl. Myslím, že v jiných zemích, který jsi zmínil, jsem byl podobný počet, ale nikdy jsem si to nečárkoval, ale tu Indii jsem si poctivě čárkoval. Takže 18 návštěv, každá je vždycky tak na měsíc, dva měsíce, takže dohromady, když to člověk sečte, tak dva roky života, řekl bych, že jsem tam strávil.
3: Je to tak. A jednou si takhle seděl, brnkal si na kytaru v Indii a vznikla ta písnička, viď?
2: Přesně tak, ještě důležitý říct, že jsem u toho kouřil a nepil jsem žádný víno, jestli se bavíme o písničce Svaz českých bohémů, to je vlastně takový paradox, že tam v Indii víno nejede, tam vyloženě nefrčí, jednak není dostání a druhá, když už je, tak je strašně drahý a strašně hnusný. A možná z toho nedostatku tenkrát tam vznikl takový nějaký nápad, který spadl pod jednou palmou při jednom západu slunce na jihu Indie, najednou do klína spadlo kolečko akordů s tím stěžejním sloganem.
0: Matěj Homola z Bohnoutu byl včerejším pepovým parťákem. Já jsem se jim do toho rozhovoru trošku vetřel s jednou dřevěnou sochou. Celé povídání s Matějem budete moci brzy nejenom slyšet, ale i taky vidět na našem webu radioblaník.cz a tam uvidíte i to, o čem jsem teď mluvil. A také na našem YouTubeovém kanále samozřejmě se objeví ten rozhovor. Teď už ABBA, Take a Chance on Me, na Blaníku 5 minut po půl osmé.

dnes v noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno. Já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově přivíráš víčka, prosím, vyslyš mojí zpověď. Už jsme starý na psaníčka, jsem bytost vodních pár, živa jenom z tvého dechu. Já vím, že nejsi rád a že ti to v steku chci ti všechno říct, a pak se někam schovat třeba pochopíš.

se zrychlil si vydech, jak maratonským běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slov, patrně všechna patří jiným. Prosím, proměni s nimi ve sny, v gesta i v činy, a já tu zůstanu, ztracené malířské pláto, třeba se vrátíš, a já zas nechám se napnout. Prosím, maluj mě, tvoř k obrazu svému, nech mě shořet, už nikdy o

splynu se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti s nebe, budu krysařovou flétnou a ozvěna v tvé duši, pak ptáci tiše vzlétnou, by nedali tušit, že se nebe nakloní a zatře se světem tvé černé svědomí, poprvé promluví k obětem nerovných bojů, tvé sebestředné války, srdečních nepokojů.

0: Tomáš Klus a Nina na Blaníku, chvilku před 7:45.
1: Rádio Blaník.
2: Pohodové ráno.
0: Tomáš minulý týden oslavil 40, přejeme mu ještě jednou hodně zdraví, protože teď řeší jeden akutní zdravotní problém. Všechno bude v pořádku, takhle jsme mu v pátek přáli po telefonu.
3: Štěstí, zdraví a hlavně to zdraví a to potřebuješ, jak jsem si všiml na sociálních sítích.
4: Moc děkuju, vy jste hodný.
0: Tomáši, čerstvý 40, jak se cítíš po ránu?
4: Hele, dobře, no tak děti, když mi přáli, tak se mě ptali, jestli už mi musí říkat dětku.
0: Adel, mimochodem, všimla jsi, my jsme tam udělali dvojhlas?
5: No jo, my úplně zníme dobře, založíme kapelu.
0: Založíme kapelu, výborně, tak to je jedna dobrá zpráva, teda pro nás, pro vás možná ne. Teď je vaše dobré zprávy.
5: Napsala nám třeba Jarka, ahoj Blaníčku, mě moc potěšila vnučka Nelča, která včera maturovala na jedničky a já se na ní dnes moc těším, až ji obejmu.
0: Gratulujeme, gratulujeme.
5: A přidáme takovou dobrou zprávu, nedobrou zprávu.
0: No.
5: Od Rosti, ten napsal: milý Blaníku a jeho moderátoři, chtěl bych vás poprosit o předání přání do éteru pro všechny účastníky, kdo dnes míří na republikové štafetové závody základních škol do Prahy Radotína. Ať vyhraje ten nejlepší a závody si všichni pěkně užijí.
0: Tak předáno to je. Dobrá zpráva, že se děti ještě hýbou vůbec. Děkujeme. A jaké počasí k tomu budou mít v Radotíně?
5: Hezké, hezké, hezké. Dnes nás čekají příjemné teploty 18 až 23 v maximech, na horách bude okolo 14. Jinak ta obloha bude mít zase o něco víc sluníčka než včera, sice to zatím není to úplně letní počasí, bude spíš oblačno až polojasno. Teď po ránu a k večeru bude ale hlavně skoro jasno a během nepřehánky jen výjimečně, a to hlavně na Moravě a ve Slezsku.
0: Za minutu bude 7:45.
1: Právě teď v Planeo. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. Planeo.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 79,90 za 1 kg. Keříková rajčata 1 kg za 34,90. A Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
7: 30 let. Až 30 let života strávíte v posteli. My v Prospánku se postaráme o to, aby to byla nejlepší léta vašeho života. Přijďte si k nám vyzkoušet matrace, postele i polštáře. Společně vybereme tu pravou postel, do které se budete těšit a ze které budete vstávat odpočatí. Vše Prospánek vám odvezeme až domů a smontujeme. Máme více než 60 prodejen. Najděte si tu svoji na prospánek.cz.
8: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
9: Tak dobře poslouchejte.
8: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
10: House Running.
9: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
8: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
9: Budete viset 101 metrů nad zemí.
8: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
11: Maminko!
9: Prostě pořádnej adrenalin.
8: Tenhle zážitek najdete pouze na...
10: Firma na zážitky.
9: CZ.
12: Stavebniny DEK přináší mega akci. Při zapůjčení a kukladi v Hilti Nuron vám nyní půjčíme dvě baterie zdarma. Mega akce v půjčovnách stavebnin DEK platí do 29. května včetně rezervací. Tak si půjčte a kukladiva Hilti Nuron se dvěma bateriemi zdarma. Více na DEK.cz.
13: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
14: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a Svijanský más světlý ležák z Kaufland Card za 13,90 až do 26. května.
13: Kaufland.
15: Hausbrand Café per favore?
16: Si, signora. Hausbrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Hausbrandkava.cz.
17: Začněte si s létem. Plavky z Astratexu se stanou vaší novou láskou. Neuvěřitelný výběr velikostí a střihů padne všem tvarům. A těch barev i vzorů. Na Astratexu si zkrátka vybere každá z nás. Protože léto sluší každým křivkám. Svoje letní sebevědomí najdete na e-shopu Astratex.cz.
18: Super, tak ještě hypotéku na benzín, jo?
19: Nemusíš, v Auto Esa to zaplatíme za tebe.
18: Fakt?
19: Jo, rozdíl za dražší benzín ti vrátíme.
18: Tak jedeme.
19: Auto Esa, ceny paliva u nás řešit nemusíte.
18: Kdo na to jde? Od lesa, koupí auto od Esa.
16: Toto
2: to je?
11: Dobravárt, vezeme vám pračku.
2: A co teď?
11: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
2: No tak to si rozumíme.
15: Zapomeňte na vrtání a šroubování. Vaši novou televizi zdarma přivezeme a pověsíme na zeď. Datart, opravdový elektrospecialista.
20: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Heineken, prémiový ležák se svěží chutí za 19,90. Chocenské, tradiční pomazánkové, různé druhy za 24,90. A Orion nebo Nesquik, čokoláda, různé druhy za 23,90. Až do 26. května. Kaufland.
21: Pohodové české rady.

To byl Karel Gott a Trezor na Blaníku. I Karel Gott si několikrát za život zaspíval na Blanickém konopišti. Další Blanické konopiště nás čeká už příští týden v sobotu za týden a dva dny. Budeme tam slavit 27. narozeniny a vstupenky na to Blanické konopiště už můžete pouze vyhrávat, protože i letos máme vyprodáno a v 8 hodin vám opět představím další hvězdu konopiště, letošního konopiště, a vy budete ve vysílání zase odhalovat jeho nebo její písničku a kdo to zvládne a kdo se dovolá jako první, tak má zase dvě vstupenky na konopiště. No a na tom letošním Blanickém konopišti bude mimo jiné zpívat i Michal David a toho se týká ta následující písnička. Tu Michal David napsal v roce 1987. Její česká verze se jmenuje Pár přátel. Určitě znáte. Střih, píše se rok 2026 a písnička zažívá velký světový comeback, protože se zrodila její anglická verze. Vedle Michal Davida ji nahráli Česká filharmonie, americký zpěvák Richard Marx, britský zpěvák Billy Idol, novozélandská zpěvačka Kimbra, belgicko-kanadská zpěvačka Lara Fabian. Prostě bylo jich v tom studiu strašně moc. A výtěžek z tohoto projektu poputuje na podporu programů, které se celosvětově zabývají prevencí a včasnou diagnostikou rakoviny. Takže, Billion Streams for Charity, Oh What a Dream We Had, anebo taky Pár přátel stačí mít.

0: What a Dream We Had, anglická verze písničky Michala Davida a pár přátel, která teď pomáhá v boji proti rakovině. A kdo vám z Blaníku bude zpívat v příští hodině? Třeba Jiří Korn. Petr Kolář. A taky Xindl X. Hezky česky na Blaníku i po osmé. Teď je 7.55.
1: Rádio Blaník. Rádio Blaník. I teď je ten správný čas pro pohodové rádio, pro váš pohodový den. Zažijte magické večery pod hvězdami. Kultura pod hvězdami míří do Frýdku Místku. Od 1. do 3. června ožije zámecké nádvoří ve Frýdku Místku muzikály jako Rebelové, Kleopatra nebo báječnou komedii se Simonou Stašovou. Vstupenky na kulturapodhvězdami.cz.
2: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Teketice u Kroměříže. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
1: Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm ožije v sobotu 23. května tradičními řemesly, vůněmi pokrmů i muzikou. V areálu Valašské dědiny bude k vidění stříhání ovcí, pletení košíků či bělení prádla. Chybět nebudou ani tradiční dětské hry. Více na www.nmvp.cz.
3: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
4: Stárnet. Ostatní vás k internetu jenom připojí. S námi budete stárnetovat. Moderní internet www.starnet.cz.
5: Přelomový kulturní prostor s Jarem ožívá. Bývalá přádelna bratří Neumannů, nová osmička. Startuje už 1. května ve Frýdku Místku. Čekají tě koncerty všech žánrů, DJ sety, program pro děti, přednášky, letní kina i sport. A to všechno zdarma. Kultura, komunita, gastro i odpočinek v jedinečném industriálním prostoru. Nová osmička. Místo, které bude žít každý den.
6: Chceš žít značkovej život? Nebo ten opravdovej? Značka si ty. www.bezpotisku.cz.
1: Rádio Blaník, počasí. Rádio.
7: Hezké ráno vám přeje Hanka Koterová. Na Moravě i ve Slezsku si ještě během dopoledne užijeme sluníčka, kdy bude většinou polojasno. Během odpoledne se ale přechodně zatáhne a lokálně se přidají i přehánky. Naměříme až 21 stupňů na horách 15 a vracíme se k běžnějším květnovým hodnotám. Tolik o počasí a teď už následuje doprava.
1: Kdy bude to správné počasí na výlet?
8: Poslouchejte Blaník a dozvíte se víc.
1: Blaník za volantem.
7: V Karviné v Havířské ulici u kruhového objezdu poblíž Lidlu překáží porouchaný kamion. Doprava v místě velmi zpomaluje, takže počítejte, že tady se zdržíte. Další problémy jsou od rána na Opavsku, a to u Bolatic směrem od Kravařů, kde se hromadně časně ráno srazily 3 osobáky. Na místě je policie, zasahují tam i záchranáři a zablokovaný je jeden jízdní pruh. A teď aktuálně velký pozor ve Zlíně, v Anenské ulici pobíhají po vozovce divoká prasata, takže buďte opatrní. Tolik dopravní servis pro Moravu a Slezsko, přeju vám šťastnou cestu a slovo má Monika, jsou tu zprávy.
9: Počasí se mění, čas běží, ale sen o dokonalém domovu zůstává. Najděte ho z Cactus Reality. Cesta k vašemu domovu. Cactusreality.cz.
1: Zprávy Rádia Blaník.
8: Stručně, jasně, přehledně.
10: Ovocnáři hlásí škody po mrazech. Polský důl Turov musí upravit hlučnost. Pražský Karlín ještě buduje protipovodňovou ochranu.
8: Blaník.
10: Hezké ráno, zprávy pro vás má Monika Holubová. Škody na ovoci způsobené mrazy jsou už teď za 0,5 miliardy. Úroda bude oproti pětiletému průměru podle Ovocnářské unie o 51% nižší. Mezi nejpostiženější oblasti patří střední a východní Čechy, ale i některé části Moravy. Běžná roční sklizeň ovocnářů představuje zhruba 140 tisíc tun, letošní předpoklad tedy bude poloviční. Hluk z ryb padal v polském dole Turov, překročil český hlukový limit 11krát. Vyplývá to ze závěrečné zprávy o monitoringu hluku u česko-polských hranic. Poláci po intervenci českého ministerstva životního prostředí slíbili nápravu. Měření hluku probíhala u obcí Uhelná a Oldřichov. Pražský Karlín bude lépe chráněný proti velké vodě. Budování protipovodňové ochrany by mohlo být hotové za necelé 2 roky. A víc informací přidává z místa náš reportér Radek Barkman.
11: Krásný den. Pražská vodohospodářská společnost pokračuje v Karlíně na budování ochrany proti povodním. Ta by měla být dokončena v roce 2028 a cena je odhadována na více než 360 milionů korun. Hlavním cílem je nejenom ochrana Prahy před povodněmi, ale také zvýšení kapacity stokové sítě nebo dokonce pomoc před znečištěním Vltavy přívalovými dešti. Při povodních v roce 2002 byl právě Karlín jedním z nejzasaženějších míst. Z Karlína Radek Barkman.
10: Nová cyklostezka letos na Vysočině propojí obce Štěměchy a Předín na Třebícku. Cyklisté a chodci získají bezpečnou cestu mimo hlavní silnici 23, po které jezdí hodně aut. Další asfaltová stezka tento rok propojí obce Vídeň a Bory na Žďársku. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď je zpátky Petr.
12: Dobré ráno Rádia Blaník
13: s Petrem Svívou.
0: Dobré čtvrteční ráno ode mě i od Adelky, už se na vás těšíme na Konopišti, protože už za týden a 2 dny oslavíme právě v přírodním amfiteátru na Konopišti společně s vámi 27. narozeniny. Je vyprodáno, ale neházel bych flintu do žita.
12: Hvězdy Konopiště
13: na Rádiu Blaník.
0: Protože vy si ty vstupenky, které už si nekoupíte, můžete vyposlouchat, odchytnout si ve vysílání dnešní hvězdu Konopiště. A kdo je tou dnešní hvězdou Konopiště, tak třeba vám napoví tohle. No, to bude těžké, co? Myslím si, že ne. Držím vám palce, jakmile se ve vysílání objeví písnička dnešní hvězdy Konopiště, tak je důležité dovolat se jako první po jejím doznění na číslo 800 109 109 a to kdykoliv mezi 8 a 19 hodinou. No a potom jsou 2 vstupenky vaše a vidíme se!
12: Koncert pro všechny bezva lidi
13: a ne 27. narozeniny Rádia Blaník.
14: Generálním partnerem narozeninového koncertu Rádia Blaník je Leko, česká rodinná firma. Ochutnejte naši šunku, zvonařku a další speciality na Konopišti a užijte si tak skvělý den. Leko, žijeme s chutí.
15: Na koncert vás zvou i Krušovice Bohem. Ochutnejte na Konopišti prémiový ležák s vyváženou hořkostí a z nejlepšího žateckého chmele. Krušovice Bohem. Více na webu krušovicebohem.cz.

0: Love is all around a wet, wet, wet na Blaníku. Je čtvrtek, je čas na dnešního ranního hosta na telefonu.
1: Ranní host Radia Blaník.
2: A dnešním ranním hostem je člověk, se kterým jsem si vlastně povídal celkem nedávno, navíc tady přímo v našem studiu, protože na lince je Vojta Nedvěd. Ahoj Vojto.
3: Ahoj Petře, zdravím všechny posluchače Rádia Blaník.
2: Já teda musím teď čerstvě reagovat na jedno video, které jsem zhlídnul na Instagramu. Vy jste někam jeli vlakem, je to tak? A jeli jste s Vojtou Dykem a Jakubem Prachařem? U toho jste hráli na kytary, zpívali jste, tuším, na Kameni kámen. Co to bylo za akci?
3: Prosím tebe, tato akce je vlastně O2 Arena, kterou připravuje právě Vojta Dyk s Kubou Prachařem, protože zjistili, že ta nedvědovská muzika spojuje i lidi napříč žánrama, takže jednak chtějí vzdát hold nedvědovské písni a jednak chtějí ukázat, že opravdu to spojuje, ať už to jsou rockeři, prostě všim možným různýma žánrama muzikou. Takže mě a mýho bratrance Honzu Nedvěda mladšího kluci oslovili jako takový patrony a tam se bude konat příští rok vlastně v O2 aréně. Hmm. Tak se na to moc těšíme, protože já vlastně to prolínání skrz ty žánry mám moc rád, protože z toho kolikrát vznikají zajímavé věci.
2: No, bude to hodně zajímavé, ale jedna zajímavá akce nás čeká už pozítří, a to Ostrava. Co je to za akci?
3: To je akce moje a Honzy. Udělali jsme takový festival nedvědovské písně vzhledem k tomu, že letos Honza starší slaví krásných 80 let, tak se to k tomu i hodí. Vlastně je to i 30 let od Strahova, že jo, letos. No. Zároveň jsme udělali právě takovou třešničku na dortu, že tam vystoupíme v původní sestavě jako kapela Příbuzný po, tuším, že asi 23 nebo 24 letech. A takový prostě příjemný odpoledne, protože celá ta akce začíná, tuším, že asi ve 2 hodiny se budou otvírat brány, budou to takový 3 hodinky prostě nedvědovských písní, ať už tátovejch, strejdovejch, i vlastně naše vlastní tvorba tam zazní, jak moje, tak Honzy Nedvěda mladšího.
2: Vstupenky ještě jsou?
3: Zatím ještě jsou. Ostrava jsem koukal, že ta už je na sezení vyprodaná, za což moc děkujeme, ale jsou tam ještě samozřejmě lístky na stání, anebo si můžou vzít lidi s sebou i deky a můžou si tam sednout na trávičku. A zbytek ještě lístky jsou zatím.
2: No výborně.
3: Ale teď jsem na to zrovna koukal, mizej docela rychle, za což jsme moc rádi.
2: No to mi taky, protože Blaník je mediálním partnerem Nedvědů u stánku. A prosím tě, Vojto, když už tě mám takhle na lince a protože se ptám vždycky každého, tak přihoď nám nějakou dobrou zprávu, která ti v poslední době udělala radost.
3: Těch dobrých zpráv není nikdy dost, samozřejmě, ano? Ale tak mám radost, že abych to nezakřikl na zuby, že to zatím všechno vychází podle toho, jak jsem si naplánoval, a mám v hlavě dalších spoustu projektů, které vypadají zatím, že opravdu by se mohly povést. A na to se moc těším, protože ta pestrost v té muzice se mi vlastně líbí moc.
2: Tak ať to všechno vyjde a měj se krásně, ahoj.
3: Děkuju moc krát, mějte se krásně, ahoj.
1: Ranní host Radia Blaník.
0: A na další dobré zprávy se těšíme od vás, posílejte nám je na 600 318 18, vám udělalo radost v poslední době. Já teď rychle ještě dostříhám video podobu tohoto rozhovoru, za chvíli vám to dám na můj Instagramový účet Petr Slíva Official. A teď si dáme ještě Vojtu Nedvěda. Miluju na Blaníku. Dobré ráno.

0: a Vojta Nedvěd. Vojta Nedvěd byl dnešním hostem na telefonu a mimo jiné jsme si povídali o putovním festivalu Nedvědi u stánku, který v sobotu startuje v Ostravě. A záznam tohoto rozhovoru už najdete teď na mém instagramovém účtu Petr Slíva Official. A co se děje na nebi, to nám teď řekne naše blanické sluníčko.
1: Sluníčko Rádia Blaník. Rádio
2: Dnes nás čeká obloha, která bude o něco slunečnější než včera. Čeká nás převážně polujasno, teď po ránu a k večeru hlavně skoro jasno. Teď po ránu se můžou ojediněle objevovat i přehánky, během dne se pak stočí hlavně na Moravu a do Slezska. Teploty v maximech 23 stupňů Celsia, na horách pak bude okolo 14.
0: No a tohle už je člověk, kterého příští týden v sobotu uslyšíte taky na Blanickém konopišti. A tohle je jeho letošní novinka. V nebi snad ti prominou. Petr Kolář, teď na Blaníku v 8 hodin a 17 minut.

0: I Petra Koláře příští sobotu uslyšíte na Blanickém konopišti a tohle byla jeho letošní novinka V nebi snad ti prominou. Jestli jste si v dubnu všimli, že jsou chodníky nějak plnější, tak to nebyla náhoda. Do letošní výzvy 10 000 kroků se po celém Česku zapojilo přes 26 000 lidí a tentokrát nešlo jenom o to, kdo ujde nejvíce kilometrů. Organizátoři totiž vsadili hlavně na bezpečnost ve městech, dobrovolnictví a také na aktivní seniory. Ta výzva měla ukázat, že pravidelný pohyb není jenom o kondici, ale taky o tom, že člověk nezůstává sám doma a prostě setkává se s ostatními venku, byť třeba na tom chodníku. A celý ten letošní ročník vyvrcholí už zítra v Chocni. Na akci s názvem Krokofest, to opravdu existuje. Tam se potkají účastníci z celé republiky, proběhne vyhlášení a symbolické zakončení celé výzvy. Já bych to bral jako dobrou zprávu. Ty vaše nám pište na 6 318 118 a krátké zprávy nás čekají na Blaníku už za chvíli. Za 9 minut bude 8:30. Radio Blaník.
1: Jarní únavy vás možná nezbavíme, ale víme, jak je zvládnout. S Dormem si dopřejete kvalitní odpočinek, který vás nabije energií. Právě teď probíhá jarní nadílka se slevami až 60% na vybrané výrobky. Neváhejte a dopřejte si pohodlí. Dormeo. Spánek, který se vyplatí. Navštivte Dormeo.cz nebo prodejnu Dormeo Home v Ostravě v OC Nová Karolina.
2: Ve sběrně Bedřich Beneš v Ostravě Přívoze dostanete své peníze vždy včas. Výkup druhotných surovin, možnost přistavení kontejneru. Rychle, férově a za super ceny. www.sbiernabeneš.cz.
3: Haj, haj a jedu! Highbike Morava mění název na DD Bike a kromě značky Highbike rozšiřuje nabídku špičkových elektrokol o značky Megamo a Raymon. Navštivte prodejnu DD Bike v Moravské Nové Vsi s jedinečnou testovací tratí a širokým výběrem elektrokol horských, gravelových, trekových a městských, včetně doplňků a profiservisu. ddbike.cz.
4: Ať makáš na stavbě, v dílně nebo ve fabrice, potřebuješ výbavu, na kterou je spoleh. V prodejně Cerevana na Vratimovské najdeš montérky, pracovní rukavice a boty, co vydrží ostravské tempo. Prostě bezpečí na každé šichtě. Zastav se ve Vratimovské. Cerva. No jistě.
5: Představte si komfort a moderní ovládání. Venkovní žaluzie a venkovní rolety s chytrým řízením nabízí firma Sokol Žaluzie. Pro prvních 50 zákazníků jednotka Tahoma zdarma. Nečekejte a navštivte web sokoljaluzie.cz.
6: Mami, proč máme horkovzdušnou fritézu od Konceptu?
7: Protože Koncept myslí i na maličkosti. Díky třetí zásuvce si můžeme udělat koláč, kuře i hranolky.
6: Všechno najednou?
8: Jasně, díky dvěma košům a speciální zásuvce připravím celý oběd.
9: Novinky Koncept najdete na koncept.cz. Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
10: Znáte ten moment, kdy myšlenky utíkají a slova nepřicházejí? Když je toho v hlavě moc a den vás prostě tlačí dopředu? Dopřejte své hlavě péči s doplňkem stravy Balancio Mozek Kognitivita. Obsahuje účinný citikolin a další přírodní složky. Prémiové doplňky stravy pro vás vyvinul váš tradiční český dodavatel bio a ekokosmetiky Alpík.cz. Balancio. Inspirováno přírodou, ověřeno životem. www.alpík.cz.
11: Auta jsou moje vášeň. Máš to stejně. Tak doraž na největší přehlídku aut v Ostravě. Autosalon v Avionu startuje už 28. května. V neděli 31. května se navíc můžeš těšit na tradiční sraz veteránů na parkovišti u Emotion Parku. Sleduj Facebook Avionu a dozvíš se víc. Užij si Autosalon v Avionu od 28. května do 7. června.
12: Hledáš společenské šaty na ples, maturiťák, do tanečních nebo na svatbu? Navštiv naši prodejnu Společenské šaty Martina v Prostějově. Skladem máme přes 2500 šatů pro všechny věkové kategorie, všech střihů, barev a velikostí. Máme také e-shop, kde se můžeš sama přesvědčit o opravdu bohaté nabídce za bezkonkurenční ceny. Společenské šaty Martina, to jsou šaty, které vás roztančí.
13: Ještě tady, Broučku, vidíš?
14: I broučci věděli, jak důležité je utěsnit každou skulinku, protože teplo musí zůstat doma. Zamezte únikům přes okna a snižte účet za energie. Okna Šupík, letitý dodavatel oken a kvalitní montáže. Vybírejte ve vzorkové prodejně v Kravařích nebo na oknašupík.cz.
15: Nové auto MG a k tomu 40 000 korun na dovolenou získáte jedině na MG.

0: za volantem.
1: Na Frýdeckém Místecku v návsi u obecního úřadu zasahuje policie u srážky osobního auta s nákladním. Počítejte tu, že se krátce zdržíte. Kolona je i na Vsetínsku, a to na průtahu Valašského Meziříčí, kde na kruhovém objezdu v Masarykově ulici ve směru od hranic provoz zablokoval porouchaný autobus. A v Karviné v Havířské ulici pak dejte pozor u kruhového objezdu poblíž Lidlu. Tady zase překáží porouchaný kamion a doprava v místě hodně zpomalila. Tolik dopravní servis pro Moravu a Slezsko. Přeju vám šťastnou cestu a za volantem opatrně. Teď už jsou na řadě krátké zprávy.
2: Počasí se mění, čas běží, ale sen o dokonalém domovu zůstává. Najděte ho z Cactus Reality. Cesta k vašemu domovu. Cactusreality.cz.
0: Rádio Blaník. Zprávy. Rádio
3: Hezké ráno přeje Monika Holubová. V náročném kopcovitém terénu Jizerských hor dokončuje společnost GasNet páteřní plynovod. Projekt za skoro 38 milionů má posílit spolehlivost zásobování plynem na Jablonecku. Policie zasahovala v jednom z domů v pražské Starodubecké ulici. Zabarikádoval se tam večer muž, budovu nakonec opustil dobrovolně a policie ho zajistila. Zbraně ani výbušniny se uvnitř nenašly. Dopravce American Airlines zahájí provoz na přímé lince mezi Prahou a Filadelfií. První letadlo odstartuje ze Spojených států dnes v podvečer a v Praze přistane zítra ráno. Domácí MOL Cup překvapivě ovládli fotbalisté Karviné. Večer ve finále v Hradci Králové zdolali po obratu Jablonec 3-1. Pro Slezany jde o první velkou trofej v klubové historii. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď je tu Petr.
4: Dobré ráno, Rádia Blaník.
0: S Petrem Slívou.
5: Dobré ráno, už přemýšlíte nad letošní dovolenou? A co kdyby vás nestála ani korunu? No, stačí si ji vyposlouchat, tak o tom bude řeč už za chvíli. Za minutu a půl bude, 8:30.
0: Pohodové České rádio.

Žiješ na kolejích, vlaky už odjeli a město poliká dětský stíny. Pod okny na pacích a lidi v ulicích jsou tak prázdný, až se chce řvát.

0: Seber si to sama.
1: Tak to byla Popelka a Xindl X na Blaníku. Jak je to s tou dovolenou? Už přemýšlíte, kam letos vyrazíte? No a co kdybyste za ní neplatili? A co kdyby to bylo do Albánie? A co kdybyste si tu dovolenou vyhráli na Blaníku? Stačí o víkendu dobře poslouchat.
2: Za tři české za sluníčkem.
1: Na Blaníku pro vás totiž máme letecký zájezd pro tři osoby od cestovní kanceláře Blue Style do hotelu Henry Resort & Spa v Albánii. Teď si představte vyhřáté moře, dlouhé pláže, ubytování na 8 dní v pětihvězdičkovém hotelu s all inclusive. Tak tohle to přesně na vás možná brzy čeká. Navíc Albánie má velkou výhodu. Není tam tolik turistů. Okolí nabízí dlouhé písčité i oblázkové pláže a příjemné klima s vyhřátým mořem. Je tam autentická atmosféra, nedotčená příroda, která vybízí ke klidné dovolené bez davu. Místní kuchyně spojuje balkánské a středomorské vlivy. Nechybí čerstvé ryby, maso ani zvěřina. No a celé to funguje tak, že když se o víkendu ve vysílání Blaníku objeví ve vysílání tři různé písničky, ale od stejného interpreta bez přerušení, které vám zahrajeme hned po sobě, tak jakmile dozní třetí z nich, zavolejte do studia na 800 109 109 a když budete první, tak vyhráváte a letíte za tři české za sluníčkem. A já se ještě vrátím do ledna. To probíhalo letošní první kolo této hry a takhle se z výhry tehdy radovala Renata z Mladé Boleslavy.
3: A teď zrovna tohleto. Juf, já jsem loni nikde na dovolený nebyla, tak jsem říkala letos, že bych chtěla někam. Je, a konečně se mi to splnilo, tak pojedu.
1: Držíme palce, už o víkendu na Blaníku.
2: Za tři české za sluníčkem. Blaník.
4: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když léto nabírá směr dovolená.
5: Super last minute ceny jsou tady. A s nimi široký výběr termínů i hotelů, které ale rychle mizí. Rezervujte včas. Více na Blue.

0: Ragoste a Dintej a Ozone jsou hokejové zápasy, kde člověk si myslí, že je to prostě tak nějak na jistotu. No ten včerejší úplně na jistotu nebyl a česká reprezentace byla jenom kousek od ostudné porážky, ale více už Monika.
1: Mistrovství světa na rádiu Blaník.
2: Hezké ráno, máš pravdu, protože utkání s Itálií drhlo od samého začátku a dlouho to vypadalo na ještě větší blamáž než se Slovinskem. Víc než 45 minut se hrálo bez gólu. Italům neuvěřitelně zachytal jejich brankáře Damian Clary. Češi dohromady vyprodukovali neuvěřitelných 58 střel na branku. Podle trenéra Rulíka potřebovali, aby Italové trochu otevřeli hru a měli víc prostoru. To se ale nedařilo. Přestože jsme s Itálií ve druhé třetině prohrávali 0-1, Češi nakonec vrátili utkání na svoji stranu a vyhráli jsme 3-1. Hráči teď má před sebou 2 dny volnou, až v sobotu nastoupí proti Slovensku. Do té doby budou muset zapracovat ne na herním projevu, ale taky na mentálním nastavení. Už včera trenér Rulík řekl, že dá hráčům 1 den úplně volný. V tom dalším už budou muset najet na výraznou přípravu na sobotní duel s našimi východními soupeři. Češi mají v neúplné tabulce 10 bodů, Slováci 8, ale za to mají ještě dnešní utkání s Dánskem k dobru. Včerejším zápasem překonal kapitán národního týmu Roman Červenka Oldřicha Machače v počtu startů na mistrovství světa. Včera hrál své 107. utkání. Před sebou tak má už jen českého rekordmana Jiřího Holíka se 109 starty. A ještě přidám výsledky večerní zápasů. Vysokou výhru se připsali Švédové, kteří porazili 6-0 Slovinsko a zápas USA-Německo rozhodli až samostatné nájezdy. Američané zvítězili 4-3. A dnes odpoledne se hrají první 2 duely mezi Finskem a Lotyšskem a Norskem a Kanadou. Tolik hokejový speciál, další to bude před 1:30.
1: Fandíme hokeji.
3: Mistrovství světa na rádiu Blaník. Allegro. Nákupní platforma, které důvěřují miliony Evropanů. Oficiální partner IIHF. Když hokej, tak Allegro.
0: Tak si prostě budeme držet palce. A držím vám palce, abyste odhalili dnešní tajemný rok. K němu dojde zase v příští hodině, ale malou nápovědu pro vás budeme mít už za chvilku.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Máslo Česká chuť 250 gramů s apkou za 26,90. A Fernet Stock půl litru s apkou jen za 99,90. Albert. Dle srovnání k 13.5.
5: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to na beton lítalo, je tu Stavmat. Právě teď suchý beton ST Line 3D C25/30 za akční cenu. Vyrazte pro něj do nejbližších stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
6: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
7: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a svijanský más světlý ležák z Kaufland Kart za 13,90 až do 26. května.
6: Kaufland.
8: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
9: Do Penny dorazila polštářová zoo. Navíc v akci borůvky 125 gramů za 24,90 a výběrové špekáčky ze zníku v talíř 600 gramů za 69,90. Penny.
10: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
11: Já.
10: Protože jsou spolehlivé?
11: Já, natürlich.
10: A se zárukou na 5 let zdarma?
11: Já, sicher.
10: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.
12: Hausbrand Café, per favore?
13: Si, signora.
14: Hausbrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Hausbrandkava.cz.
15: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 79,90 za 1 kg. Keříková rajčata 1 kg za 34,90. A Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
16: Nákupy v online shop CZ.
17: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kuponů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
16: www.onlineshop.cz.
18: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Fernet Stock půl litru za 99,90 a švarcvaldskou šunku při koupě od 2 kusů za 24,90 za kus. Byla. To dobré začíná u nás.
13: Stavebniny DEK přináší mega akci. Nejprodávanější karesítka H20 do základové desky nyní za skvělých 436 korun včetně DPH. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 29. května. Tak si přijďte pro karesít za super cenu. Více na DEK.cz.
19: Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Bio Camembert Nature's Promise 120 gramů za 29,90 nebo bio olivový olej půl litru za 139,90. Albert.
20: Dobrý den. Společnost Tyton je odborníkem i na terasy. Na co se zaměřit při výběru povrchu? Jak ji navrhnout, aby byla bezpečná i pro děti? A v čem děláme chyby? Můžete si poslechnout v 6. dílu seriálu Tyton dlažby ploty v podcastech na webu radioblaník.cz.
21: Pohodové České rádio.

0: Iveta Bartošová a Petr Sepeš a Červená na Blaníku, blíží se Tajemný rok.
1: Tajemný rok Rádia Blaník.
2: Tajemný rok.
0: Po 9. hodině do něho skočíme a tentokrát to bude do roku, ve kterém jste poprvé mohli vidět film natočený podle jedné skutečné události. Český film, podotýkám.
3: Jste si vědomi vznesených obvinění?
4: Jsem.
0: A více si řekneme po 9. hodině. Teď ještě Kabáti a Koloredo na Blaníku.

0: Tak, docválali jsme na dohled k 9. hodině 8.52, tajemný rok připravený a v něm dnes uslyšíte mimo jiné tyhle písničky. Když nemůžeš, dej víc, zakřič prostě. Z tajemného roku pochází i tahle. A nebo tuhle. Budem se rvát, budeme zvát, hrát ne. A více i s vašimi tipy a vzpomínkami po 9. je 8.52.
1: Posloucháte Rádio Blaník, pohodové české rádio.
2: Verdatex Group, výrobce a prodejce pracovních oděvů a pomůcek. Verdatex Group, platinový distributor společnosti Cerva Group. Verdatex Group, dodáváme do všech odvětví průmyslu, automobilového, strojírenského, stavebního, potravinářského či chemického. www.verdatex.cz.
3: Procházíte onkologickou léčbou a nevíte, kde koupit vše potřebné? V Aloe na Hlučín je vše na jednom místě. Paruky, šátky, epitézy, prádlo a přírodní produkty. Aloe na Hlučín, nejen pro onkologicky nemocné. www.aloena.cz.
4: V pátek 22. května rozkvete Shopland Ostrava vůněmi a chutěmi. Přijďte si udělat radost a načerpat jarní inspiraci na náš májový trh. Čekají na vás čerstvé květiny a sazenice, poctivé farmářské dobroty i tyrolské speciality a řemeslné výrobky. Májový trh v Shopland Ostrava. Zastavte se, zpomalte a nechte se pohltit atmosférou, která voní po jaru. Už tento pátek 22. května. Těšíme se na vás. Shopland Ostrava.

0: praktické potřeby. Praktik papír. Pracovní pomůcky. Praktik papír. Příjemné prostředí. Praktik papír. Pohodlné parkování. Vaše papírové srdce Ostravy. Váš Praktik papír. Praktikpapír.cz.
1: Co probouzí smysly a otevírá srdce? Opera, činohra, balet a muzikál. Vstupte do nové sezóny s Národním divadlem Moravskoslezským. Vstupenky a předplatné v prodeji. Více na www.ndm.cz.
2: Rádio Blaník, počasí.
3: Krásné dopoledne vám přeje Hanka Koterová. Na Moravě a ve Slezsku bude dnes zpočátku slunečno. Odpoledne se ale zatáhne a lokálně se přidají také přehánky. Až na večer se vyjasní na skoro jasno. Odpoledne naměříme až 21 stupňů, na horách 15. Tolik o počasí. Ještě přidám informace z dopravy.
4: Jsme Blaník.
5: Pohodové rádio.

0: Aník za volantem.
1: Kolona je v Ostravě v ulici 28. října před odbočkou do Plzeňské směrem na Přívoz. Se totiž srazily dva osobáky. A policie zasahuje na Frýdecko-Místecku v Návsí u obecního úřadu, a to u nehody osobního auta s nákladním. I tady počítejte s kratší nárazovou kolonou a se zdržením. A další problémy jsou na Vsetínsku, a to na průtahu Valašského Meziříčí, kde na kruhovém objezdu v Masarykově ulici ve směru od hranic provoz zablokoval porouchaný autobus. Tolik dopravní servis pro Moravu a Slezsko. Šťastnou cestu, a teď už se zprávami, je tu Monika.
2: Počasí se mění, čas běží, ale sen o dokonalém domovu zůstává. Najděte ho z Cactus Reality. Cesta k vašemu domovu. CactusReality.cz.
0: Zprávy Rádia Blaník.
3: Stručně, jasně, přehledně.
4: Američan s podezřením na ebolu je stále bez příznaků. Tragická nehoda zastavila provoz na Chebsku. Česko se jediné v OSN zdrželo hlasování. Hezké ráno, u zpráv vás vítá Monika Holubová. Americký lékař s podezřením na ebolu už je ve speciálním bioboxu v pražské nemocnici Bulovka a bude tam 21 dní. Co ho v těchto dnech čeká, prozradila v České televizi primářka kliniky infekční nemocí Hana Roháčová.
5: Pokud bude bezpříznakový, tak zůstává v těchto prostorech. Snažíme se, jak jsem říkala, udělat mu tam maximální možné pohodlí, což samozřejmě v těchto prostorách, ale zase není úplně nejoptimálnější. Uvidíme, co bude potřeba. Tak okamžiku, kdyby nahlásil nějaké potíže, nebo bychom zjistili, že se objevila teplota nebo cokoliv, tak samozřejmě pak by se prováděly další úkony, což jsou speciální odběry a tak dále.
4: Podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha nepřijde americký pacient do kontaktu s českými občany a riziko nákazy je tak nulové. Záchranáři zasahovali u tragické nehody na Chebsku. Při večerní srážce motocyklu s chodcem u Velké Hleďce B a Mariánskými Lázněmi zemřeli dva lidé. Chodec podle policie přecházel silnici mimo vyznačený přechod. Letošní květen je na silnicích Karlovarského kraje mimořádně tragický. Od začátku měsíce jde už o šestou smrtelnou nehodu se sedmi oběťmi. Vodohospodáři vyčistili po deseti letech nádrže na Českobudějovické čistírně. Celkem odčerpali 515 metrů krychlových hustého kalu a nečistot. S kontrolou jim pomáhali také jihočeští hasiči, kteří akci využili také ke cvičení. Pravidelná revize začala v druhé polovině dubna a během odstávky nádrží pracovala čistička v plném rozsahu. Česko v OSN nepodpořilo klimatickou rezoluci. Jako jediný stát Evropské unie při večerním hlasování se Česko zdrželo. Rezoluce podpořila loňské stanovisko Mezinárodního soudního dvora, podle kterého jsou státy právně zodpovědné v případě porušování svých klimatických závazků. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď je tu Petr Slíva.
0: Tajemný rok a Petr Slíva.
3: Na Rádiu Blaník.
6: Dáme se do toho, pojďme se pustit do dnešního hledání tajemného roku s písničkami, s nápovědami, vašimi tipy a vašimi vzpomínkami a taky s telefonními čísly. To jedno zní 800 109 109, na něj můžete zavolat a rozdělit se o své vzpomínky a tipy. A na to druhé můžete napsat SMSku a to je 603 118 118. Tajemný rok právě začíná.

0: Hledáme tajemný rok.
1: Našli jste rok vašeho života?
0: Volejte 800 109 109.
2: Pište na 603 118 118.

0: Ed Sheeran v tajemném roce vydává své album Divide a tohle je jedna z úspěšných písniček z něj. Perfect se jmenuje.
1: Tajemný rok Rádia Blaník.
2: Tajemný rok.
0: Písničkami z tohoto alba byl Ed Sheeran schopný v tajemném roce obsadit prakticky celou britskou hitparádu. Pojďme si poslechnout vaše první tipy. Rádio Blaník, Petr Slíva, Tajemný rok. Dobrý den.
3: Ahoj, Peťo, Ondrej, to jsem, zvím samozřejmě jazyku.
0: Děkujeme.
3: A dneska je to určitě rok 2017, je to hlavně podle Mirajů, je to rok, kdy mě bylo krásných 32. A Peťo, jestli můžu, tak prosím tě, přeju všechno nejlepší té úžasné kolegynce Holubové Moničce, která má dneska sváteček.
0: Vyřídíme a měj se krásně, Ondro, ahoj.
3: Měj se, ahoj, ty.
0: Adel, pojďme na SMSky.
4: Tipuje nám tady celá skupina. Lucka, Irča a David z městečka Trnavky tipují rok 2016 a také by chtěli popřát Monice vše nejlepší k svátku.
0: Vyřizujeme.
4: Přidám tip na rok 2017. Ten nám poslala Miluše na povědělí včerejší nápovědy a písničky.
0: Díky.
4: A přidám ještě jednu čárku k roku 2017. Ivě z Prostějova napověděl Miraj a písnička Když nemůžeš.
0: Děkujeme, zdravíme do Prostějova a jdeme teda na tu první slovní nápovědu. Tak já pustím nejdříve tohle.
5: Jste si vědomi vznesených obvinění?
6: Jsem.
7: Je někdo doma?
6: Chyběla jsi mi.
8: Prezident vás očekává, paní Horáková.
9: Takže tě chce do politiky.
0: 2. listopadu tajemného roku do kin přichází film natočený podle jednoho velkého českého tragického příběhu. Inspirovaný je životem a osudem doktorky Milady Horákové, kterou ve filmu režiséra Davida Mrnky stvárnila izraelská herečka Ayelet Zurer. Tak víte vy, ve kterém roce se nacházíme? Zavolejte nám to na 800 109 109. Napište na 603 118 118. Využívat můžete i sociální sítě. Třeba na Facebook do komentářů můžete napsat svůj tip. A tohle je písnička, která se pojí vlastně taky k filmu. K jinému filmu. Ten film se jmenuje stejně jako ta písnička. Všechno nebo nic. Tady je Eva Farna.

0: Luis Fonsi, Demi Lovato a další pecka z tajemného roku.
1: Rádio Blaník, tajemný rok.
0: Ve kterém strávíme tuhletu hodinu. Už jsme si připomněli film natočený podle osudu doktorky Milady Horákové s názvem Milada, režiséra Davida Mrnky, který měl premiéru 2. listopadu tajemného roku. To je nápověda, která zazněla před chvílí. Tady jsou vaše další tipy. Pojďme na SMSky.
2: Napsala nám třeba Hanka: krásný den podle písničky Když nemůžeš, tak přidej víc. Tipuji rok 2017, kdy jsem byla na rodičovské se synem.
0: Díky.
2: Pak nám napsala Zdeňka od Brna: krásný den, tak dnes si myslím, že opravdu hledáme rok mého života. V roce 2017 se mi narodil první syn a život se mi otočil tím nejlepším směrem.
0: Tak zdravíme ku Brnu.
2: A přidám ještě jeden tip na rok 2016 a ten nám tady poslala Martina z Brna.
0: Tak píšu 2016, dneska poslouchá celé Brno a okolí, díky. Volejte nám taky na 800 109 109 a já si s vámi pokecám o vašich tipech a vašich vzpomínkách, anebo to hoďte do SMSky a napište, Adelka to přečte, ale to pište a posílejte na 603 118 118. Novinku v tajemném roce měla i skupina Kryštof a jmenuje se Zůstaň tu se mnou. Tady je.

0: největší hitů kapely, ale zařadila na něj také několik nových písniček. Mimo jiné i tuhle. Zůstaň tu se mnou. Zasni.
1: Tajemný rok a Petr Slíva.
2: Na Rádiu Blaník.
0: No jo, ale ve kterém roce to bylo? Rádio Blaník, Petr Slíva, Tajemný rok. Dobrý den.
3: Já tě zdravím ze Světlé hory, věrný posluchač David. No s kamoškou, ne že si myslíme, my to víme. 2017.
0: 2017, a co jste dělali v roce 2017?
3: Kamoška se vdávala a já jsem bydlel ještě v Hodoníně.
0: Tak ti moc děkuju, měj se krásně, Davide, ahoj.
3: Taky, pozdravuji Áďu.
0: Ano, vyřídím. Tak, Áďa už se dívá na vaše SMSky.
4: Mě tady úplně nadojala, tak já ji přečtu celou. Dnes by to měl být rok 2016 podle písničky Když nemůžeš, přidej víc. To si typují dva nemocní, Michal a Miloš, kteří spolu leží v nemocnici v Mostě a taky si zpívají tuto písničku a těší se, až se uzdraví.
0: Krásná SMSka, já jsem vám zapomněl říct jednu věc. Adelka je trošku taková obecní plačka. teď nevím, jestli přečte další SMSky.
4: Zkusím to, napsala nám ještě Petra. Ta si podle stejné písničky typuje rok 2017 a čárku k roku 2017 přidává i Matěj, tomu bylo 23 let.
0: Těšíme se i na vaše tipy a na vaše vzpomínky. Buď to nám je posílejte SMSkou na 603 118 118 a nebo rovnou zavolejte na 800 109 109 a popovídáme si o vašem tipu. Další nápověda už za chvilku.
2: Tajemný rok a Petr Slíva.
1: Na Rádiu Blaník.
5: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz.
6: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
7: Stavebniny Janík. Nabízíme široký sortiment dveří. Například rámové dveře Vivento Dub Sonoma s kladem za super ceny. Stavebniny Janík. Rádi vám poradíme s výběrem.
8: Znáte ten moment, kdy myšlenky utíkají a slova nepřicházejí? Když je toho v hlavě moc a den vás prostě tlačí dopředu? Dopřejte své hlavě péči s doplňkem stravy Balancio Mozek Kognitivita. Obsahuje účinný citikolin a další přírodní složky. Prémiové doplňky stravy pro vás vyvinul váš tradiční český dodavatel bio a ekokosmetiky Alpík.cz. Balancio. Inspirováno přírodou, ověřeno životem. www.alpík.cz.
9: Výkup vozů v Autohity. Za vaše auto dáme vám víc. Přijeďte do Vítkovic. Auto oceníme, i hned vyplatíme, přepis vozů spolehlivě zajistíme. Volejte 800 120 800. Autohity.cz.
10: Jaro, sluníčko, čas nakupovat v Half Price. Objevte len ve složení produktů od světových značek a jedinečné poklady v sezónním výprodeji. V Half Price na vás čekají vaše oblíbené značky a výjimečné ceny. Half Price. Great Brands.
11: Auta jsou moje vášeň. Máš to stejně, tak doraž na největší přehlídku aut v Ostravě. Autosalon v Avionu startuje už 28. května. V neděli 31. května se navíc můžeš těšit na tradiční sraz veteránů na parkovišti u Emotion Parku. Sleduj Facebook Avionu a dozvíš se víc. Užij si Autosalon v Avionu od 28. května do 7. června.
12: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
13: Do Chorvatska s relaxem, krásně si to užijem. Autem nebo autobusem, procestujte s námi celou zem. Děti bydlí zdarma. Jsme s vámi již 23 let. Více informací na www.relaxadriatic.cz.
14: Přelomový kulturní prostor s Jarem ožívá. Bývalá přádelna bratří Neumannů, nová osmička. Startuje už 1. května ve Frýdku Místku. Čekají tě koncerty všech žánrů, DJ sety, program pro děti, přednášky, letní kina i sport. A to všechno zdarma. Kultura, komunita, gastro i odpočinek v jedinečném industriálním prostoru. Nová osmička. Místo, které bude žít každý den.
15: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
16: Řešení je úvěr od Acema.
15: Ale já potřebuju půjčit.

0: Inspirující prostředí.
1: Kolegové, na které se můžete spolehnout.
0: A šéf, se kterým je radost pracovat.
1: Udělejte si radost a najděte si konečně Bezva práci.
0: Spousta zajímavých nabídek ve všech regionech.
1: Jednoduše, rychle a přehledně.
0: To je Bezva práce na našich stránkách radioblaník.cz.
1: Bezva práce.
2: Černé stavby jsou větší problém, než se může zdát. Stačí nepovolená přístavba, garáž nebo pergola a komplikace jsou na světě. Často na ně lidé přijdou až při prodeji nemovitosti nebo žádosti o hypotéku. Více se dozvíte v rozhovoru s Luďkem Lošťákem ze společnosti Comfort Group na webu Rádia Blaník v sekci Dobré rady do zahrady.
3: Poctivá chuť, která spojuje generace. Pivovar Sviany. Tradiční nepasterované pivo. www.pivovarsviany.cz

0: Beautiful Trauma a Pink, i tohle je ohlednutí za tajemným rokem.
1: Tajemný rok Rádia Blaník.
2: Tajemný rok.
0: Připomenu české písničky, které už jsme si dneska zahráli. Z tajemného roku totiž pochází písnička Odmíraj, když nemůžeš, tak přidej. Taky Všechno nebo nic od Evy Farné, což je zase písnička, která doprovázela stejnojmenný film. A Krištof měli novinku s názvem Zůstaň tu se mnou. No a když jsme u toho filmu, tak jsme si připomněli taky film Milada, natočený podle osudu doktorky Milady Horákové. A premiéru měl 2. listopadu tajemného roku. Adel, pojďme na další SMSky.
3: Napsal nám třeba Karel z Černovic. Hezký podmračný den. Dnes je rok 2017. Podle nápověd a snad jediná vzpomínka je, že jsem oslavil 50.
0: Děkujeme.
3: Pak přidám Martina z Kunína. Ten podle filmové ukázky typu je rok 2017. Ten napsal, v tom roce se nám narodila dcera Adelka, mimochodem skvělé jméno. A já jsem poprvé v životě viděl, jak se moji rodiče, novopečená babička s dědou radostí střískali pod obraz. Přizvali k tomu i sousedy naproti.
0: Já si vždycky, když se narodí nějaká Adelka.
3: Přidám ještě typ od Aleny z Prostějova, ta přidává čárku ke stejnému roku, ten rok slavila 60. narozeniny a napsala ještě vzpomínku, týden před oslavou jsem si způsobila příštivou zlomeninu ruky.
0: No, taky pěkný, tak děkujeme i za tuhle tu vzpomínku. A další nápověda, další slovní nápověda 20. ledna tajemného roku probíhá inaugurace 45. amerického prezidenta a poprvé se americkým prezidentem stává Donald Trump.
4: Please raise your right hand and repeat after me. I, Donald John Trump, do solemnly swear.
5: I, Donald John Trump, do solemnly swear.
4: That I will faithfully execute.
5: That I will faithfully execute.
4: The office of President of the United States.
5: The office of President of the United States.
0: Donald Trump se v tajemném roce poprvé stává americkým prezidentem. 800 109 109, telefonní číslo sem do studia. Zavolejte, popovídáme si o vašem tipu, o vaších vzpomínkách, nebo to napište, pošlete SMS-kou na 600 318 118. Využívat můžete i komentáře na našem Facebooku. A tady je další písnička z tajemného roku. Jaromír Nohavica a Poruba.

a z boku a dole na nábřeží s křivancem mi na ruku. A dřív než odletěl, tak mrkl na mě spiklenecky. Tady to bylo, kde jsem přečetl knížky všecky. Tady to bylo, kde mi uvázali šátek a já měl ruce otlačené od mávátek a žluté lampiony svítily jak bludičky.

ulicy latadlo, klesá na dleninku, včera mě napadlo otevřít černou skřínku. Všechno, co najdeš ve své paměti, je vyzobané zrní ptáku.

Já se tě letmo dotkl a hvězda padla z nebe, a jak tak padala, země se chvěla. Tramvaje cinkaly a poruba se probouzela. Tady to bylo a jinde nemohlo být. Těžko si vybrat místo, kde by se chtěl narodit.

0: písnička, která byla tehdy úplně všude. Thunder a Imagine Dragons.
1: Tajemný rok.
2: Tajemný rok.
0: Milada, to je zase film natočený podle osudu doktorky Milady Horákové, který měl premiéru 2. listopadu tajemného roku. A Donald Trump se v tajemném roce poprvé stává americkým prezidentem. I to byla slovní nápověda. A tady jsou další tipy. Radio Blaník, Petr Slíva, Tajemný rok. Dobrý den.
3: Dobrý den, tady Jitka z Lomnice u Tišnova. Já si myslím, že to bude rok 2017.
0: Myslíte rok 2017? A proč si to myslíte? Která nápověda vám pomohla, nebo jaká písnička?
3: Všechny.
0: Všechny. A co jste dělala v roce 2017, Jitko?
3: Byla jsem v důchodě.
0: Tak vám přeju krásný důchod a pěkný den, nashledanou.
3: Já bych chtěla ještě pozdravit manžela.
0: A tak zdravíme manžela, jak se jmenuje?
3: Jaroslav.
0: Jaroslave, krásný den i vám, naslyšenou.
3: Naslyšenou, děkuju.
0: Tak zdravíme do Lomnice a pojďme na SMSky.
4: Já přidám tip od Magdy z Nasavrk. Ta si myslí, že dnešním tajemným rokem je rok 2011. Napsala, na ten rok nemám moc vzpomínek, jenže jsem chodila do práce a na vysokou.
0: Děkujeme.
4: Přidám potom další tip na rok 2017 a ten nám poslala Marie z Přepych. Napsala, pro mě to byl normální důchodcovský rok.
0: Díky, Maruško.
4: A přidám ještě jeden tip od Petry z Prahy. Ta typuje rok 2016 a je to rok, kdy se vdávala.
0: Díky, díky. Ještě jednu nápovědu vám dlužím. Tak tady je 15. června tajemného roku, když jste vyjeli na dovolenou do jakékoliv země Evropské unie, tak už jste konečně nemuseli řešit, že když zavoláte domů, že si na to budete muset vzít hypotéku. Byly totiž zrušeny roamingové poplatky v rámci Evropské unie.
5: Roaming pro české zákazníky končí. Dva ze tří hlavních operátorů ode dneška zrušili příplatky za používání mobilního telefonu v zahraničí. Ten zbývající O2 se k ním přidá ve čtvrtek, tady v poslední den, kdy mu to evropské nařízení umožňuje.
0: Tak zrušené roamingové poplatky v rámci Evropské unie, 15. červen tajemného roku, to byla poslední nápověda a vy teď můžete ještě chvilku volat a psát, volat na 800 109 109 a psát na 603 118 118.
1: Tajemný rok
2: na Rádiu Blaník.
6: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
7: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a Svijanský más světlý ležák z Kaufland Card za 13,90 až do 26. května.
6: Kaufland.
8: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorný Caddy e-hybrid s motorem o výkonu až 150 koní, již za 759 900 korun a ikonický ID. Buzz, již za 959 900 korun.
9: Baru, dovolenou máme vyřešenou.
10: Fakt? A kam pojedeme?
9: Na zahradu. V Baumaxu mají do konce května slevy až 25% na bazény, grily, zahradní nábytek a nejen to.
10: Takže pětihvězdičkový rezort u nás na zahradě.
9: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
11: Allegro Smart Weeks už běží. Užij si festival Ultra Slev až 50%. Vstup do světa Smart s dopravou zdarma a objevuj každý den tisíce značkových produktů za skvělé ceny. Když něco, tak Allegro.
12: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
13: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
14: Aha.
13: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
14: A co SSB?
13: SSB? Co je SSB?
14: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
13: A to je nějaká nová investice?
14: To je stavební spoření od Buřinky.
13: Aha, a kde se to dá stáhnout?
14: No normálně v Georgii.
15: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
16: Ahoj. Ahoj, tady Nice Boy.

0: Hubrno i Třebíč. Nice
1: boy. Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například berlinky, párky, různé druhy 250 gramů za 32,90. Kofola originál, bylina limonáda 1,5 litru za 21,90. A Linteo kuchyňské utěrky XXL za 59,90. Až do 26. května. Kaufland.
2: Slevová akce Týden s Tescomou běží od 18. května do 1. června. Nakupte značkové zboží od jedničky na trhu v kuchyňských a domácích potřebách o pětinu levněji. Využijte slevu 20% v prodejnách i e-shopu na www.tescoma.cz. Tescoma. Česká značka s nápady.
3: Stavebniny Dek přináší mega akci. Smrková palubka Klasik tloušťky 15 mm v kvalitě AB, metr čtvereční nyní za skvělých 245 korun včetně DPH. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 29. května. Tak si přijďte pro smrkové palubky Klasik za super cenu. Více na Dek.cz.
4: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
5: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
4: A tak to bude drahé.
5: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
6: Právě teď v Planeu. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Spěcháte? Nebojte. Zboží vám na prodejně připravíme už do 15 minut od rezervace. Planeo.

0: Cyklista, tak se jmenuje písnička, kterou vám teď v tajemném roce dospívala Olga Lounová.
1: Tajemný rok Rádia Blaník.
2: Tajemný rok.
0: A my už jdeme do finále a tady jsou poslední tipy. Rádio Blaník, Petr Slíva, Tajemný rok. Dobrý den.
3: Dobrý den, tady je Ondra z Brna.
0: Ondro, jaký máte tip?
3: No, 2017.
0: 17, mám zapsáno. Co jste dělal v roce 2017?
3: To by bylo 45, ale moc si to z toho nepamatují.
0: Půl kulaté se slaví skoro stejně intenzivně jako kulaté narozeniny, nechápu.
3: Ano.
0: Moc vám děkuju.
3: Já, jestli ještě můžete zrovit Adélku a vám přijdu, o co vám ten ukazováč brzo zahují.
0: Ježíš, děkuju, no dělám, co můžu, zatím se mu moc nechce. Tak krásný den.
3: Ale musí se tomu chtít.
0: Musí se tomu chtít. Děkujeme moc.
3: Taky
0: naschle. Naschledanou. Když jsem se jenom podíval na tu zelenomodrou barvu toho ukazováčku, no nevím. Pojďme na SMSky.
4: Napsala nám Aneta, ahoj Blaníčku, je to rok 2017 a ten rok jsem poznala svého manžela a mám s ním 3 krásné děti.
0: Děkujeme.
4: Přidám tip další na rok 2016 a ten nám poslal Josef z Plzně.
0: Díky.
4: A potom přidám ještě tip od Ivany z Třebíče, ta tipuje taky rok 2016 a je to rok, kdy se jí narodilo vnoučátko.
0: Děkujeme, gratulujeme, já jsem teď slyšel zvenku tu sanitku, tak doufám, že nejdou pro mě kvůli tomu ukazováčku, to není potřeba úplně. No, Milada, film, který má premiéru v tajemném roce, Donald Trump se poprvé stává prezidentem a zrušeny byly roamingové poplatky v Evropské unii, to byly dnešní slovní nápovědy a pokud jste typovali rok
1: 2017.
0: Tak jste typovali správně.
1: To byl dnešní tajemný rok Rádia Blaník.
2: Tajemný rok Rádio Blaník.
0: Jsme u konce hledání, zítra už je pátek a my se na vás za délkou těšíme zase v ranním vysílání po 6. hodině. Za chvíli už Pepa Černý, s ním dopolední vysílání, to znamená zůstaňte s Blaníkem a teď ještě jedna hudební vzpomínka na ten rok 2017.

0: se tady hádáme s Petrem Slívou a Adélou Zahradničkovou, jestli je to španělština nebo portugalština. Nakonec vyhrála španělština. I ta na Blaníku občas zazní, samozřejmě v tajemném roce, který už je za námi. Přátelé, hezky česky vám budeme hrát. A bude to třeba Karel Gott. Taky divokej byl, přijede z Úval. Zaspívá i Hana Zagorová.
1: Na mé předměstí je biograf lásky.
0: Hezky česky vám hrajeme už skoro 27 let a oslavíme to 30. května, už se to blíží. Na Konopiště, kde jinde. Počasí, doprava, zprávy, to je teď před námi a za 4,5 minuty už bude 10.
2: Rádio Blaník. Nastal čas udělat si doma pořádek? Pošli dobré věci dál a ještě si vydělej. Jedině na bazoš.cz. www.bazoš.cz.
3: Rádio Blaník, počasí. Rádio
4: Blaník. Pohodové dopoledne vám přeje Hanka Koterová. Na Moravě a ve Slezsku je už teď během dopoledne velmi příjemně. Teploty se pohybují kolem 16 stupňů. Odpoledne se pak postupně vyšplhají na příjemných 22. Na horách bude kolem 15. Bude většinou polojasno, postupně až oblačno a hlavně na horách s přeháňkami. Tolik o počasí, teď je tu dopravní servis.
3: Rádio Blaník.
5: Nejvíc pohody
3: a nejvíc českých písniček.
5: Za každého počasí.
3: Blaník za volantem.
4: Mouralo se na D1 ve směru z Ostravy na Přerov. Zdržíte se na 309. kilometru. Vyšetřuje se tu srážka dvou osobních aut. Je tam policie, projíždíte kolem opravdu opatrně. V Ostravě jsou kolony v ulici 28. října, tady před odbočkou do Plzeňské, směrem dál na Přívoz, jsou v sobě dvě osobní auta a další zdržení čekejte na Vsetínsku, a to na průtahu Valašského Meziříčí, kde na kruhovém objezdu v Masarykově ulici směrem od hranic provoz blokuje od rána už porouchaný autobus. Tolik dopravní servis pro Moravu a Slezsko. Přeju vám šťastnou cestu. Teď jsou na řadě další zprávy s Monikou.
3: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
5: Aktuální přehled každý den.
3: Zprávy Rádia Blaník.
5: Stručně, jasně, přehledně.
6: Firmám v Česku chybí 10 000 pracovníků. S přibývajícím počtem brigád rostou i problémy. Do Česka nakoukne léto. Hezké dopoledne, zprávy pro vás má Monika Holubová. Třetina zaměstnavatelů letos očekává růst nezaměstnanosti. Desetina podniků naopak předpovídá pokles. Firmám přitom podle úřadu práce chybí 10 000 lidí a nejčastěji jim u zaměstnanců schází technické dovednosti a taky kreativita. 61% zaměstnavatelů zároveň nepředpokládá, že se v příštích 3 letech kvůli umělé inteligenci počet zaměstnanců zásadně změní. Firmy v Česku stále častěji hledají brigádníky. Letní práce už dávno nejsou jen sezónní přivýdělkem studentů, ale běžnou součástí pracovního trhu, pokračuje ředitel náboru a marketingu Manpower Group Jiří Halberstadt.
7: Je zajímavé, že brigády už nejsou jenom o práci ve fast foodech, občerstvení, cestovním ruchu nebo točení zmrzliny. Zhruba 1/3 je dnes v obchodě, ve službách, další 1/3 v logistice, ve skladech a ve výrobě, ale roste i podíl brigád v oblasti administrativy, marketingu, zákaznického servisu.
6: S větším počtem brigád přibývají taky problémy, hlavně je to práce na černo, podvody anebo nedodržení podmínek. Česko čekají první horké dny. V následujících dnech se bude postupně oteplovat a o víkendu budou teploty stoupat až ke 30. Navíc bude většinou slunečnou, jen odpoledne se můžou objevit lokální přeháňky. Nadprůměrně vysoké teploty by měly vydržet i z počátku příštího týdne. Teplárny Brno končí se zvyšujícími se teplotami topnou sezónu. Hodnotí jako průměrně dlouhou a mírně chladnější. Končící topná sezóna začala loni 24. září a po započtení obnovených dodávek tepla v květnu trvala 234 dní. Tolik zprávy Rádia Blaník. A teď je tu Pepa Černý.
0: Moni.
8: Viděl jsem Moniku, seděla v lesíku nad přehradou.
0: Já vůbec nemusím chodit do lesíku. Já ji vidím každý den.
6: Růže jsem dostala krásnou rudou. Děkuji moc krát.
0: Všechno nejlepší k svátku. A vám všem ostatním Monikám taky, samozřejmě. Půvabem andílka svlékla se do dílka. Ne, nesvlékla, ale s půvabem andílka vždycky.
3: Pepa Černý
5: na rádiu Blaník.
0: Krásné dopoledne, přátelé, 10. hodina odbyla právě teď a my si dál budeme hrát hlavně hezky česky. Za malou chvilku je tady Samira, však to znáte. Podíváme se taky do divadla. Inu, krásné dopoledne s Blaníkem a tohle je Karel Gott.

0: Rádio Blaník.
1: Hezky česky.
2: Chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k tělu, jednoduchou, prostou. Chtěl bych na mou věru, chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k pleti,

chtěl bych napsat báseň, báseň plnou citu, o tom, jak se mi stejská, jak moc chybíš mi tu. Chtěl bych napsat báseň jako Karel Hynek, chtěl bych pro tebe napsat

0: Šinasky a báseň. Posloucháte Rádio Blaník.
1: Proč se říká, co se říká?
2: Na Rádio Blaník.
0: Šinasky dospívaly báseň a teď nás čeká další v podstatě taková poezie. Naše Samira totiž připravila další povídání. Tento týden se bavíme o generacích a já mám pocit, že teď dojde na tu mou.
3: Generaci Alfa i Z jsme probrali v předchozích dnech a dnes se zaměříme na generaci Y, tedy mileniály, což je možná většina z nás. Jsou to tedy lidé narození mezi lety 1981 až 1996. A proč mileniálové? Protože jsme dospívali kolem přelomu tisíciletí, tedy milénia. No a byli jsme první mladí lidé, kteří zažili nástup internetu, ICQ, Skypeu, první mobily místo pevné linky a zkrátka se přešlo z toho analogového světa do toho digitálního. Jsme takový most mezi starým a novým. Trochu pamětníci, ale zároveň jsme se rychle zžili s moderní dobou. Proto se o nás říká, že jsme schopni se rychle adaptovat. No tak museli jsme, že jo? A asi i chtěli. Mileniálové jsou podle odborníků hodně orientovaní na výkon. Často jsme slýchali, musíš se učit, musíš makat, kariéra rovná se úspěch a že když budeš pracovat tvrdě, budeš se mít líp než rodiče. Zajímavé je to, že mileniálové byli první generací, které se odmala říkalo, můžeš být kým chceš. Jenomže pak přišly ekonomické krize, drahé bydlení, až škoda mluvit, vyhoření, tlak ze sociálních sítí samozřejmě a možná proto je spoustu mileniálů přepracovaných, ale zároveň stále hodně ambiciozních.
0: No, přepracovaných jo, Samčo.
2: Samira na Blaníku.
1: Aneb, proč se říká, co se říká?
0: Ale já mám krásnou práci, já vám pouštím písničky, třeba tuhle. Divokej byl asi. Je přesně 10:45, přátelé, a už je čtvrtek, už se to blíží. Krásné dopoledne s Blaníkem.

Úžasná a nesmrtelná pomáda. Já vždycky, když to slyším, tak si vzpomenu na svoji mámu, jak vždycky říkala, na pomádě, na tý jsme byli v kině s tátou 30krát.

0: Pak máme tři takové menší doplňkové sochy, velice ale divácky atraktivní si myslím, protože je to vodník, je to vodní víla a je to žabka a různá vodní fauna.
1: Já ještě dodám, že sochy vznikaly pod rukama umělců od konce dubna, teď je hotovo a pokud přemýšlíte nad nějakým tím víkendovým výletem, tak Písek je v tuhle chvíli asi úplně ideální. Za chvilku brontosauři na Blaníku, taky Miley Cyrus a Hana Zagorová, její biograf Láska.
2: Tři vteřiny ke štěstí.
3: Tři vteřiny k zážitku.
2: Tak přesně tohle u nás platí každý pátek.
3: Zkuste chytit ty správné tři české písničky
2: a získejte výjimečný zážitek od Allegrie, firmy na zážitky.
3: Už zítra odpoledne od 13 do 16
2: u nás na Blaníku.
4: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Když vám praskne čelní sklo, prostě nám zavolejte. Sklo vyměníme, asistenční systémy seřídíme a s pojišťovnou vše za vás také vyřešíme. Vyměnit sklo je tak snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
5: Carglass opraví, Carglass vymění.
6: Ve sběrně Bedřich Beneš v Ostravě Přívoze dostanete své peníze vždy včas. Výkup druhotných surovin, možnost přistavení kontejneru. Rychle, férově a za super ceny. www.sbiernabeneš.cz.
7: Tak co, už víš, jak ochránit svůj telefon? Na tvrzená skla EU najdeš ochranná skla od 59 a obaly od 79 kaček. Dále kabely, nabíječky, držáky a další příslušenství. Navštiv nás v Kravazích nebo nově v ostravském Futuru. A pokud se ti nikam nechce, můžeš nakoupit online na www.tvrzenaskla.eu s dopravou zdarma. Jsme tvrzená skla EU, největší e-shop s mobilním příslušenstvím v Česku.
8: Verdatex Group. Výrobce a prodejce pracovních oděvů a pomůcek. Verdatex Group. Platinový distributor společnosti Cerva Group. Verdatex Group. Dodáváme do všech odvětví průmyslu. Automobilového, strojírenského, stavebního, potravinářského či chemického. www.verdatex.cz.
9: Potřebuješ pilu, traktor, sekačku a nevíš? Pomůže ti Chlebiš. Rozšířili jsme sortiment robotických sekaček nejnovější generace s nejmodernější technologií. Za férové ceny a bez složité instalace.
10: A hlavně, to mají vždy se servisem, Franto.
9: Sekačka s jistotou, to je Chlebiš v Hlučíně. Chlebiš.cz.
11: Vaše město, váš region, vaše zprávy. Televize Polar přináší hlavní vydání regionálních zpráv ve 20 hodin. Každý večer to nejdůležitější z měst a obcí kolem vás. Sledujte Televizi Polar ve 20 hodin. Nově také na OnePlay.
3: Prosíme Agátku a Mettyho, aby si vyzvedli tatínka s maminkou u skluzavek.
12: Magic Park. Zábava pro všechny na 680 metrech čtverečních zábavní plochy. Výborná káva, čerstvé zákusky, bioprodukty, dětské oslavy na míru a více na magicpark.cz.
13: Pondělí, úterý, středa, super středa. Speciálně ve středu na vás čekají v Outlet Arena Moravia super dodatečné slevy až 80% nebo dárky k nákupu. Sleduj super středy v Outletu a nakup ještě výhodněji. Více na sociálních sítích a na outletmoravia.cz.
14: Outlet Arena Moravia. Slevy po celý rok.
15: Máš výbornou němčinu? U nás v AXA v Ostravě má cenu zlata. Žádná nuda v kanclu. Budeš zachraňovat cestovatele v zahraničí i na německých cestách. Dostaneš 45 000 korun měsíčně a k tomu náborový bonus 30 000. Čekají tě 2 dny v týdnu práce z domu a parta kolegů, které si zamiluješ. Klikni na AXA.cz, sekce kariéry.
16: Procházíte onkologickou léčbou a nevíte, kde koupit vše potřebné? V Aloe na Hlučín je vše na jednom místě. Paruky, šátky, epitézy, prádlo a přírodní produkty. Aloe na Hlučín nejen pro onkologicky nemocné. www.aloena.cz.
17: Galerie výtvarného umění v Ostravě a statutární město Ostrava připomenou výročí 100 let Domu umění jedinečnou výstavou Stopa. Nenechte si ujít tvůrčí dílny i komentované prohlídky. 100 let umění, 100 let inspirace. gvuo.cz.
18: Hledáš společenské šaty na ples, maturiťák, do tanečních nebo na svatbu? Navštiv naši prodejnu Společenské šaty Martina v Prostějově. Skladem máme přes 2500 šatů pro všechny věkové kategorie, všech střihů, barev a velikostí. Máme také e-shop, kde se můžeš sama přesvědčit o opravdu bohaté nabídce.

0: Tu, my, Ostrava, Vítkovice a Opava.
1: Na tento pátek a sobotu si nic neplánuj a val do Českého Těšína na nejtvrdší pouliční závody v kraji. Race the Streets. Na akci vázou Janku Autolaky.

0: Anna Zagorová a Biograf Láska, posloucháte Rádio Blaník a znáte muzikál Biograf Láska? To je muzikál, jak už název napovídá, složený z písniček Hany Zagorové a hraje se v divadle Kalich v Praze. A já koukám, že vstupenky jsou na pátek 29.5., to je ten příští pátek, těsně před Konopištěm. A ještě jsou vstupenky na 4. června. Což je čtvrtek od 19 hodin. Tak se podívejte na web divadla Kalich a zajděte na tenhle muzikál, protože ten je prostě takový blanický. Navíc už připravují v Kalichu dvojku, jo, to znamená Biograf Láska 2. Ten se bude hrát od podzima, nebo od podzimu, já to pořád špatně skloňuju. A budou tam taky dvě písničky, které pro Hanku Zagorovou napsal Marek Ztracený. Marek tomu je hrozně rád.
1: No já jsem z toho měl hroznou radost. Navíc, myslím, Hanka si přála, aby ty písničky byly už prvním v tom díle, ale už to bylo napsané, už se to prý nestačilo. Tady tu historku mi tam teďkon říkali. Takže vlastně jsem rád, že se Hance takhle splní přání a že se to opravdu stane a musím říct, že já nejsem úplně muzikálový typ, což jako myslím tím, že hlavně jsem nechodil na muzikál do teďka moc, protože nebylo tolik prostoru, ale teď to napravím a jsem zvědavej a vezmu maminku mojí a ať to taky slyší, je to pro mě velká věc.
0: A vy to můžete taky napravit, takže nejdřív Biograf Láska 1 a potom na podzim Biograf Láska 2. Ať se daří Kalichu, navíc tam hrajou taky Tajemství Dana Landy, no mají to nabitý. Za chvilku Dan Barta, On My Head, ta je ze snowboardňáků. Posloucháte Blaník.
2: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
3: Kajar Mark Bramburky 150 gramů za 17,90 a Svijanský Más světlý ležák z Kaufland Card za 13,90 až do 26. května.
2: Kaufland.
4: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to na beton lítalo, je tu Stavmat. Právě teď suchý beton ST Line 3D C25/30 za akční cenu. Vyrazte pro něj do nejbližších stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
5: Právě teď v Planeo. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 000 položkami skladem. Planeo.
6: Nové styly pro vaše léto. Právě teď v Kik. Šortky už od 99 korun. Jednoduše kombinujte pro skvělý pocit. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Kik. Víc než si myslíte.
7: V Penny nyní najdete polštářovou zoo. Udělejte si radost takhle velkým plyšákem na hraní i spaní. Získáte je z body za nákupy jen za 149,90. Penny. Nakupujte hezky česky.
8: Pouze v Unicredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. Unicredit Bank.
9: Stavebniny Dek přináší mega akci 2 plus 1. Ke každým dvěma kusům pistolové pěny pro tepelné izolace Dekfoam MX600 nyní navíc dostanete třetí kus zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 29. května. Tak si přijďte pro pěnu Dekfoam pro tepelné izolace zdarma. Více na Dek.cz.
10: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
11: Já.
10: Protože jsou spolehlivé?
11: Já, natürlich.
10: A se zárukou na 5 let zdarma?
11: Já, sicher.
10: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.
12: Ahoj. Ahoj, tady Niceboy.

0: Ať už to víš, nemáš zač, máme kde jaký spotřebič. Pro Prahu, Brno i Třebíč, bič. Nice boy.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 79,90 za 1 kg. Keříková rajčata 1 kg za 34,90. A Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pustte k vodě. Doktor Max.
3: Máte penzíko? Převeďte si ho k NN a získejte možnost vyšších výnosů. Je vaše penzíko nové nebo pořád to staré? S novým penzíkem si sami zvolíte strategii spoření. Převod k NN zvládnete online za pár minut, třeba během pauzy na kafe. Více na nn.cz/penzíko.
4: Léto volá, voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.
5: Dobrý den. Společnost Tyton je odborníkem i na terasy. Na co se zaměřit při výběru povrchu? Jak ji navrhnout, aby byla bezpečná i pro děti? A v čem děláme chyby? Můžete si poslechnout v 6. dílu seriálu Tyton dlažby ploty v podcastech na webu radioblanik.cz.
6: Pohodové České rádio.

0: Eurythmics a úžasná Annie Lennox na vlnách Blaníku. Sweet dreams are made of this. Sladké sny jsou stvořeny z tohoto. To je volný překlad. Ovšem v Americe se říká, že se to často komolí a říká se sweet dreams are made of cheese. Tedy stvořený ty sny, že jsou stvořené ze sýra. To je takový americký humor, no. Oni by taky nepochopili Cimrmany určitě. Ilona Čáková nám zaspívá v následující hodině. Helenka Vondráčková. A taky Karel Zich, to bude paráda.
1: Je to paráda, lehnout si na záda a číst si.
0: Číst si a u toho poslouchat Blaník, to je úplně ideální. Hrajeme vám hezky česky, přátelé, a blíží se 11. hodina. Bude tady za 6 minut. A do té doby počasí, doprava a zprávy. Rádio Blaník.
2: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio.
3: Představte si komfort a moderní ovládání. Venkovní žaluzie a venkovní rolety s chytrým řízením nabízí firma Sokol Žaluzie. Pro prvních 50 zákazníků jednotka Tahoma zdarma. Nečekejte a navštivte web sokoljaluzie.cz.
4: Strašidelný hrad Hukvaldy. V sobotu 23. května od 17 hodin. Noční výprava po stopách pokladu zbojníka Ondráška. Strašidla, duchové, zbojnické potyčky i ohňová show. Vstup je zdarma. Akce je podpořena z prostředků EU z programu Interreg Slovensko-Česko 2021-2027 v rámci projektu Juraj a Ondráš zbojnické legendy, který realizuje Moravskoslezský kraj ve spolupráci s Žilinským samosprávným krajem.
5: Zažijte magické večery pod hvězdami. Kultura pod hvězdami míří do Frýdku Místku. Od 1. do 3. června ožije zámecké nádvoří ve Frýdku Místku muzikály jako Rebelové, Kleopatra nebo báječnou komedii se Simonou Stašovou. Vstupenky na kulturapodhvězdami.cz.
6: Nové auto MG a k tomu 40 000 korun na

0: Jičín.
1: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
2: Stárnet. Ostatní vás k internetu jenom připojí. S námi budete stárnetovat. Moderní internet www.starnet.cz.
3: Kdekoliv na světě.
4: A 24 hodin denně.
3: Vysílání Blaníku si můžete pustit kdykoliv budete chtít.
4: Na našem webu radioblaník.cz. Radio Blaník, počasí. Radio
5: Blaník. Hezké dopoledne vám přeje Hanka Koterová. Na Moravu a do Slezska začíná proudit teplý vzduch od jihozápadu. Proto odpoledne očekáváme teploty od 18 do 22 stupňů. Jen bude převážně oblačno, přechodně polojasno a lokálně zaprší. Tolik o počasí, pojďme na silnice.
4: Jak bude?
6: A co si vzít na sebe?
4: I to se dozvíte u nás na Blaníku. Blaník za volantem.
5: Na D1 na 309. kilometru ve směru z Ostravy na Přerov se došetřuje nehoda dvou osobních aut. Na místě na dálnici zůstává policie, počítejte proto stále nárazově s kratším zdržením a s kolonou. V Ostravě je také kolona, ta zůstává v ulici 28. října na odbočce do Plzeňské. Ve směru na přívoz se totiž došetřuje srážka dvou osobáků a pomalu to jede teď aktuálně na trase ze Vsetína do Rožnova pod Radhoštěm. Za Valašskou Bystřicí policie vyšetřuje nehodu osobáku s přívěsem. Tolik dopravní servis pro Moravu a Slezsko. Šťastnou cestu, teď jsou na řadě další zprávy s Monikou.
7: Počasí se mění, čas běží, ale sen o dokonalém domovu zůstává. Najděte ho z Cactus Reality. Cesta k vašemu domovu. Cactusreality.cz.
4: Zprávy Rádia Blaník.
6: Stručně, jasně, přehledně.
8: Českorůstem ekonomiky přečí eurozónu. Vojenská nemocnice přejde o svého šéfa. V dole ČSA už chystají zásyp chodeb. Pěkné dopoledne přeje Monika Holubová, jsou tu zprávy. Česko letos zabuduje růstem své ekonomiky. Podle předpokladů by se měla zvednout o 2,2%, tím výrazně překoná průměr eurozóny. Ta oproti nám poroste jen o 1% bod. Vyplývá to z aktuální makroekonomické predikce. U inflace v České republice očekává stabilizaci na úrovni 2,4%. V čele Ústřední vojenské nemocnice v Praze Střešovicích končí Václav Masopust. Funkci zastával 2 roky a nyní podle novinek CZ požádal o přeložení k poslednímu červnovému dni. Minulý týden zasahovala ve vojenské nemocnici policie, následně obvinila jednou z tamních primářů z korupce a falšování lékařských zpráv a znaleckých posudků. Likvidace dolu ČSM na Karvinsku pokračuje rychleji, než se čekalo. Pod povrchem aktuálně končí výstavba hrází a jámy teď připravují na zásyp. Ten by měl začít už příští měsíc. Z dolu teď na povrch vynášejí věci, které se dají ještě použít. V podzemí zůstanou podle odborníků 100 000 tun železa. Triatlon v posledních letech láká v Česku čím dál víc lidí. Jedním z největších závodů bude v sobotu triatlon Konopiště u Benešova, který patří mezi nejnavštěvovanější akce svého druhu u nás. Co akce nabídne, říká koordinátor Luděk Procházka.
9: 3 triatlony a 1 dětský běžecký závod. Kromě závodů tam bude i doprovodný program, řada partnerských stánků, budeme tam mít stánek s prevencí, městská policie, nemocnice Benešov, budou tam historická vozidla veřejné bezpečnosti, ty nám budou pomáhat i na trati.
8: Součástí akce bude taky fotokoutek a vystoupí i bubeníci. Tolik zprávy Rádia Blaník, jeden bubeník je tady taky, Pepa Černý.
10: No, zkouší to, no.
4: Pepa Černý.
3: Na rádiu Blaník.
10: Krásné dopoledne, přátelé. 11. hodina už nám odbyla, my si dál budeme hrát hlavně hezky česky. Za malou chvilku je tady Petr Slíva, který objevil další zlaté české ručičky. No a teď se pořádně rozmluvíme. Jste připraveni? Prodavač. Pojďte všichni.

0: Sledi, my, oh my. A už tady je. Petr Slíva objevil další zlaté české ručičky. Dneska to bude takové umělecké. Tak jdeme na to.
1: Jsme Blaník.
2: A hledáme zlaté české ručičky.
3: V dnešních zlatých českých ručičkách si budu povídat s Lucí Tomsa. Dobrý den.
4: Dobrý den.
3: Vy jste herečka, vy jste spisovatelka, vy jste autorka. Zapomněl jsem na něco?
4: Já myslím, že takhle to stačí. Ono se proto schová spoustu věcí.
3: Čím jste byla jako první? Herečkou?
4: No, vystudovala jsem ateliér fyzického divadla, takže asi jsem vystudovaná performerka, bych řekla. Ale vlastně jsem úplně jako první byla spisovatelkou, protože jsem vydala knihy v mých 14-15 letech, takže tak nějak.
3: A vy navíc jste vytvořila i platformu pro udržitelné šíření příběhů současných autorů Knihy budoucnosti. To mě hodně zajímá. Co to je?
4: Já jsem se zamyslela nad tím, že vlastně s knihami je to jako s oblečením, jako s rychlou módou. Ne každý to třeba ví, ale třetina knih se zlikviduje, než si je vůbec někdo koupí. A pak se ještě můžeme bavit o tom, že vlastně kniha, kterou si teda někdo koupil, nemusí být na jedno použití, jako třeba toaletní papír, že jo? No. Že ji můžeme prostě číst víckrát a půjčovat si a tak. A tak jsem přemýšlela, jak vlastně z tohohle ven, protože autor má vlastně může si vybrat, jestli chce, aby jeho kniha byla co nejvíc kupovaná, anebo co nejvíc čtená, nebo poslouchaná. A to si myslím, že jsou různé věci. A tak jsem začala s tím, že vzniká tahle ta platforma knihy budoucnosti.cz a tam je teď moje nová kniha pro děti Patronka dušeplných věcí ve formě audioknihy. A pokud bude mít dost posluchačů, tak bychom v budoucnu chtěli tuto knihu i vydat v malém množství výtisků a nechat ji, aby si ji lidé půjčovali od sebe, aby ta kniha vlastně kolovala a byla naplno využitá a aby vlastně ti lidi dostali i nějaké nápady, co můžou podniknout, když si tu knihu předávají.
3: To je zajímavý nápad. Vy vůbec jste taková studnice zajímavých nápadů. Vy jste taky lektorkou zážitkového tvůrčího psaní, je to tak?
4: Je to tak.
3: Jak se to dělá?
4: No, já se snažím během těchto lekcí vlastně vypnout lidem jejich vnitřního cenzora, aby se aspoň při těch prvních nápadech a pokusech vlastně nelimitovali hned od začátku tím, že je něco špatný, že to není dost dobrý nápad, protože věřím tomu, že ty dobrý nápady rostou na kupě těch takzvaně špatných, že my potřebujeme vlastně se k těm dobrým nápadům prokousat, takže je dobrý se hned nelimitovat. Je vhodný i pro ty, kteří třeba nechtějí nikdy nic vydat, ale chtějí si vlastně odpočinout a chtějí ze sebe dostat vlastně ty věmy, kterými jsme přehlcení v tom běžném dni.
3: Takže to funguje jako terapie?
4: Přesně, myslím si, že já nejsem terapeutka, to rozhodně nechci jim lézt do zelí, ale myslím si, že si tam můžeme takhle odpočinout a vlastně k nějaké harmonii trošku se přiblížit.
3: A kdyby se o vás chtěl, Lucko, dozvědět někdo víc, tak já vím, že máte taky internetové stránky, že nějak fungujete na internetu. Kam by se měl podívat posluchač?
4: Tak, určitě by se měl podívat jednak na knihy budoucnosti.cz, dokonce tam v blízkých dnech přibude nová povídka o panenkách na dně.
3: Aha.
4: O panenkách starých, oškubaných, které nechtějí skončit v popelnici. A potom zatím ještě teda funguje můj starý web Lucie Hrochova, tak tam se taky něco dozví, anebo třeba na Instagramu Lucie Tomsa.
3: Tak já vám teď poděkuju. Popřeju vám, ať se vám daří ve všem, co děláte. A hodně úspěchu a mějte se krásně. Naschledanou.
4: Já vám taky moc děkuju. Naschledanou.
2: Jsme Blaník.
1: A hledáme zlaté české ručičky.
0: A zase jsme je našli. Tady Petr Slíva, je to Pašák. A tady to je kapela Botox. A Pyžamo. Krásné dopoledne s Blaníkem. Je přesně 11:15. Už se nám blíží poledne a taky oběd.

0: Any way the wind blows. Volný překlad zní, ať se děje, co se děje, vítr foukat nepřestane. Bohemian Rhapsody, přátelé. Všichni si určitě vzpomínáte, jak svět dobil film o skupině Queen a Freddie Mercury, tedy Bohemian Rhapsody. Teď svět dobývá nový film o Michaelu Jacksonovi, je v kinech, jmenuje se úplně prostě Michael, dokonce za tím stojí dost podobní lidé, ti tvůrci, takže je to zase barevné, krásné. A teď jsem četl vyjádření paní Catherine Jacksonové, což je maminka Michaela Jacksona, ano, pořád je naživu. Ona oslavila 96. narozeniny 4. května. A ta se rozplakala v sále, když to promítali, a říkala, to je Michael, já vidím Michaela. Tak se můžete jít podívat, pokud máte krále popu rádi. Za chvilku Škorpíci, Karel Zich a taky Helenka Vondráčková na Blaníku.
1: Známe to všichni.
2: I malá účtenka umí udělat velké starosti.
1: Víte co? Hosté je na naši hlavu.
2: My je za vás vyřešíme.
1: Ať to stojí, co to stojí.
2: Každé všední ráno krále.

0: Dobrý plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Tetětice u Kroměříže. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
1: Jarní únavy vás možná nezbavíme, ale víme, jak je zvládnout. S Dormem si dopřejete kvalitní odpočinek, který vás nabije energií. Právě teď probíhá jarní nadílka se slevami až 60% na vybrané výrobky. Neváhejte a dopřejte si pohodlí. Dormeo. Spánek, který se vyplatí. Navštivte Dormeo.cz nebo prodejnu Dormeo Home v Ostravě v OC Nová Karolina.
2: Ať makáš na stavbě, v dílně nebo ve fabrice, potřebuješ výbavu, na kterou je spoleh. V prodejně Cerva na Vratimovské najdeš montérky, pracovní rukavice a boty, co vydrží ostravské tempo. Prostě bezpečí na každé šichtě. Zastav se ve Vratimovské. Cerva. No jistě.
3: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
4: Mami, proč máme vysavač smyčkou od konceptu?
5: Protože koncept myslí i na maličkosti. Robotický vysavač smyčkou podlah vytírá vždy čistou vodou.
4: I teď?
6: Ano.
4: A teď?
6: Jo, včera, dnes i zítra.
5: Prostě pořád.
7: Vysavače Koncept najdete na koncept.cz. Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
8: Co probouzí smysly a otevírá srdce? Opera, činohra, balet a muzikál. Vstupte do nové sezóny s Národním divadlem Moravskoslezským. Vstupenky a předplatné v prodeji. Více na www.

0: Anda MCZ.
1: Procházíte onkologickou léčbou a nevíte, kde koupit vše potřebné? V Aloe na Hlučín je vše na jednom místě. Paruky, šátky, epitézy, prádlo a přírodní produkty. Aloe na Hlučín, nejen pro onkologicky nemocné. www.aloena.cz.
2: Plánujete dovolenou? A znáte Slovinsko? Termální lázně, koupání v Jadranu, lyžování v Alpách. Do Slovinska jedině s relaxem. Cestovní kancelář Relax Adriatic, váš specialista na Slovinsko. www.relaxslovinsko.cz.
3: Kaktus Reality je tu s vámi již 11 let. Profesionální a transparentní služby, bleskové jednání, lidský přístup. Píchneme vám s nemovitostí na kaktusreality.cz.
4: Ford, Ford, Ford malý a velký. Ford, Ford, Ford malý a velký. Na Fordy jsme tu my. Ostrava, Vítkovice a Opava.
5: Je, Broučku, kudy jsi přiletěl?
6: Je i vaše střecha v žalostném stavu? Obraťte se na profíky. Střechy Šupík vrátí vašemu domu bezpečí a pomohou snížit náklady na energie. Zastavte se ve vzorkové prodejně v Kravařích nebo na střechyšupík.cz. střechyšupík.cz.
7: V pátek 22. května rozkvete Shopland Ostrava vůněmi a chutěmi. Přijďte si udělat radost a načerpat jarní inspiraci na náš májový trh. Čekají na vás čerstvé květiny a sazenice, poctivé farmářské dobroty i tyrolské speciality a řemeslné výrobky. Májový trh v Shopland Ostrava. Zastavte se, zpomalte a nechte se pohltit atmosférou, která voní po jaru. Už tento pátek 22. května. Těšíme se na vás. Shopland Ostrava.
8: Přelomový kulturní prostor s jarem ožívá. Bývalá přádelna bratří Neumannů, nová osmička. Startuje už 1. května ve Frýdku Místku. Čekají tě koncerty všech žánrů, DJ sety, program pro děti, přednášky, letní kina i sport. A to všechno zdarma. Kultura, komunita, gastro i odpočinek v jedinečném industriálním prostoru. Nová osmička. Místo, které bude žít každý den.

0: Dlouhá noc, písnička, kterou napsal Michal David pro Helenku Vondráčkovou. Občas jsem od něj slyšel, že vlastně si to možná mohl nechat, ale ona se Helence hodí tak nějak víc, si myslím. A já myslím, že Michal si to myslí taky. Každopádně tahle písnička určitě zazní na Konopišti, to je jasný.
1: Hvězdy Konopiště na Rádiu Blaní.
0: My vám rozdáváme poslední vstupenky, přátelé, a jak tak koukám tady na telefon, tak jste bystří, protože jste slyšeli ráno tu ukázku a moc dobře jste poznali, že Helenku dneska nehledáme, hledáme někoho jiného, až dospívá. Tak volejte na číslo 800-109-109, kdo se dovolá jako první, tak dostane dvě vstupenky na Konopiště. Já vám pustím tu ukázku ještě jednou, pokud jste začali poslouchat právě teď, tak poslouchejte, koho hledáme dneska. Já myslím, že to je velká nápověda. Teď už všichni víte. Tak hledejte, čekejte na něj, nebo snad na ní, nebo na tu kapelu. No, počkejte si. A ještě jsem vám chtěl připomenout, že pokud se chystáte na Konopiště, což by bylo skvělé, a pokud máte lístky, nebo je v dohledné době získáte tím, že je tady vyhrajete u nás na Blaníku, tak prosím, až pojedete na Konopiště příští sobotu 30. května, tak si naplánujte cestu hodně dopředu a pokud jenom trošku můžete, jeďte městskou hromadnou dopravou, protože znáte to. Bude zase kolona, i když máme víc parkovišť, jo, a dá se to dopředu objednat, zaplatit, takže by to mělo být mnohem a mnohem klidnější než loni a předloni a tak dále, ale přesto plánujte to dopředu, ať je to všechno jednodušší a příjemnější a dostanou se tam všichni včas.
1: Koncert pro všechny bezva lidi
2: a ne 27. narozeniny Rádia Blaník. Generálním partnerem narozeninového koncertu Rádia Blaník je Leko, česká rodinná firma. Ochutnejte naši šunku z vonasku a další speciality na Konopišti a užijte si tak skvělý den. Leko, žijeme s chutí. Na koncert vás zvou i Krušovice Bohem. Ochutnejte na Konopišti prémiový ležák s vyváženou hořkostí a z nejlepšího žateckého chmele. Krušovice Bohem. Více na webu krušovicebohem.cz.
0: A podívejte se i na web radioblaník.cz. Hrajeme vám hlavně hezky česky.
2: Jedna hvězdička
1: je samozřejmě málo.
2: My vám jich dáme rovnou pět.
1: Užijte si dovolenou, o jaké jste dosud jenom snili.
2: Poslouchejte Blaník a poleďte s námi do Albánie.
1: Do pěti hvězdičkového hotelu Henry Resort and Spa.

0: na Blaníku.
1: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když léto nabírá směr dovolená.
2: Super last minute ceny jsou tady. A s nimi široký výběr termínů i hotelů, které ale rychle mizí. Rezervujte včas. Více na bluestyle.cz.
3: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
4: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a svijanský más světlý ležák z Kaufland Card za 13,90 až do 26. května.
3: Kaufland.
5: Toto je
6: Dopravárt, vezeme vám pračku.
5: A co teď?
6: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
5: No tak to si rozumíme.
7: Zapomeňte na vrtání a šroubování. Vaši novou televizi zdarma přivezeme a pověsíme na zeď. Datart, opravdový elektrospecialista.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 79,90 za 1 kg. Keříková rajčata 1 kg za 34,90. A Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Hausbrand Café, per favore?
10: Si, signora.
11: Hausbrand, tuhle kávu si zasloužíte pít. Hausbrandkáva.cz.
12: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to na beton lítalo, je tu Stavmat. Právě teď suchý beton ST Line 3DC 25/30 za akční cenu. Vyrazte pro něj do nejbližších stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
13: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé plnotučné mléko Albert, litr s apkou za 12,90. A kuře bez drobů a 2/4 kilo za 69,90. Albert. Dle srovnání k 13.5.
14: Jedinečná nabídka v Tetě. Připravte se na letní dovolenou s produkty na opalování vybraných značek se slevou minimálně 40%. Nebo objevte slevu až 40% na celou značku kosmetiky DAF. Více na tetadrogerie.cz.
15: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
16: Já.
15: Protože jsou spolehlivé?
16: Já, natürlich.
15: A se zárukou na 5 let zdarma?
16: Já, sicher.
15: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.
17: Právě teď v Planeo. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Spěcháte? Nebojte. Zboží vám na prodejně připravíme už do 15 minut od rezervace. Planeo.
18: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
19: Sniž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
8: Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Bio Camembert Nature's Promise 120 gramů za 29,90 nebo bio olivový olej půl litru za 139,90. Albert.
4: Ahoj. Ahoj, tady Nice Boy.

0: spotřebič. Bitch. Nice
1: boy. Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Heineken, prémiový ležák se svěží chutí za 19,90. Chocenské, tradiční pomazánkové, různé druhy za 24,90. A Orion nebo Nesquik, čokoláda, různé druhy za 23,90. Až do 26. května. Kaufland.

0: Princezna z Walesu, říkám, Bonnie Tyler na Blaníku. Hlas jako zvon. No ale dál si budeme hrát pouze hezky česky, protože je před námi česká hodinka, jako vždycky mezi 12. a 13. Vanastovky dorazí. Taky démon konopiště Jakub Smolí.
1: Blázen žárlí, až umírá, holku krásnou.
0: A tahle na konopiště prostě musí zaznít, Jakube. Lenka Filipová, za všechno může čas.
2: Za všechno může čas.
0: To je pravda, letí to letí, už bude poledne za chvilku. Do té doby si dáme počasí, dopravu, zprávy, hrajeme vám hezky česky, no a do toho poledne nám zbývá kolik? Přesně 6 minut a 45 vteřin.
3: Rádio Blaník. Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio.
4: Stavebniny Janí. Stavebniny Janí.
5: Hola, hola, zahrada volá. Nabízíme za skvělé ceny substráty, mulčovací kůry, travní směsi, hnojiva, postřiky a nářadí.
4: Stavebniny Janí.
5: Více na stavebniny@janik.cz.
6: Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm ožije v sobotu 23. května tradičními řemesly, vůněmi pokrmů i muzikou. V areálu Valašské dědiny bude k vidění stříhání ovcí, pletení košíků či bělení prádla. Chybět nebudou ani tradiční dětské hry. Více na www.nmvp.cz.

papír, papírnické potřeby, Praktik papír, pracovní pomůcky, Praktik papír, příjemné prostředí, Praktik papír, pohodlné parkování. Vaše papírové srdce Ostravy, váš Praktik papír. Praktik papír.cz

0: jak vypadají vaši oblíbení moderátoři
1: a kde všude nás naladíte.
0: I to najdete na stránkách radioblaník.cz. Rádio Blaník, počasí. Rádio
2: Blaník. Krásné poledne, pokud se chystáte k obědu, tak dobrou chuť vám přeje Renata Pechová. Na Moravě a ve Slezsku bude odpoledne oblačno, přechodně polojasno, ojediněle přehánky a teploty zamíří k 22 stupňům. Zítřejší ráno bude slunečné, sem tam se přeženou nějaké ty mraky, jinak by mělo být většinou polojasno, naměříme až 23.
0: Kdy bude to správné počasí na výlet?
3: Poslouchejte Blaník a dozvíte se víc.
0: Blaník za volantem.
2: Na příjezdu do Opavy z Krnova na kruhovém objezdu bourala dvě osobní auta, na místě je policie a provoz tam zpomaluje. Na trase z Českého Těšína do Havířova za Těrlickem se srazila tři auta, zatím projedete kolem jen s menším zdržením. Ve Zlíně v Hradské ulici dvě auta v sobě, i tady je provoz lehce omezený a silnice je zavřená ve Frýdku Místku v Dlouhé ulici u křižovatky s Lískoveckou, kde probíhají práce na silnici a potrvají do 20. června. Tolik dopravní servis Moravy Slezska, přejeme šťastnou cestu a mějte krásné odpoledne.
4: Počasí se mění, čas běží, ale sen o dokonalém domovu zůstává. Najděte ho z Cactus Reality. Cesta k vašemu domovu. Cactusreality.cz.
0: Zprávy Rádia Blaník.
3: Stručně, jasně, přehledně.
5: Prezident trvá na své účasti na summitu NATO. Zemědělství je podle agrární komory v krizi. Stavbaři na D4 zbourají most. Pěkné poledne přeje Eliška Votrubová. Prezident Petr Pavel chce jet na nadcházející summit NATO do Turecka. V případě, že vláda svým rozhodnutím o složení delegace omezí ústavní pravomoce hlavy státu, bude se muset obrátit na ústavní soud. Spor mezi vládou a Pavlem o složení delegace na summit se rozhořel začátkem dubna. Kabinet s účastí prezidenta v Ankaře nepočítá. České zemědělství je kvůli rostoucím nákladům a nízkým cenám komodit v krizi. Stát by měl urychleně přijmout kroky k jeho stabilizaci. Podle agrární komory jinak hrozí oslabení potravinové bezpečnosti země a taky stability venkova. Zemědělci čelí nepříznivé kombinaci vysokých cen energií, pohonných hmot anebo hnojiv. Zájem o cestování po Česku dál roste. Do tuzemských hotelů, penzionů a dalších ubytovacích zařízení přijelo během prvního čtvrtletí letošního roku téměř 4,5 milionu hostů. Pokračuje ředitel České centrály cestovního ruchu František Reismiller.
6: Počet hostů meziročně vzrostl ve všech krajích Česka. Nejvíce se jich v prvním čtvrtletí ubytovalo v Praze, a to téměř 1,7 milionu. Následoval Královéhradecký kraj, kam zamířilo 372 tisíc návštěvníků a více než 250 000 hostů se ubytovalo také v Jihomoravském, Karlovarském a Libereckém kraji.
5: Já ještě doplním, že turisty velmi láká české lázeňství. Most na dálnici D4 u Jíloviště u Prahy půjde v polovině června k zemi. Na jeho místě pak začnou stavbaři stavět nový. Stavební akce zkomplikuje dopravu. Mezi Jílovištěm a Všenory bude muset řidiči jezdit s objížďkou. Práce vyjdou na 193 milionů korun. Tolik zpráv.
7: S objížďkou, jo.
5: A bude to obtížné, ano.
7: Obtížné, velice.
0: Pepa Černý.
3: Na rádiu Blaník.
7: To byla naše Eliška, přátelé, tak hezké poledne vám přeju. Doufám, že už máte připraveno něco k jídlu, tak vám rovnou přeju i dobrou chuť. Já vám k tomu budu servírovat české písničky, a to jen a pouze, protože je před námi česká hodinka plná právě českých písniček. Budeme si taky trochu povídat, přát k narozeninám, k svátkům a tak dále. A teď jsou tady vanastovky a písnička, kterou mám hrozně rád. Andělé, tak jdeme na ní.

Úžasná bronzová slavice Monika Absolonová, která má dneska svátek. Tak Moni, já už jsem vám psal, ale ještě takhle přes rádio, všechno nejlepší k dnešnímu svátku a vám všem ostatním Monikám samozřejmě taky. Monika Holubová tady byla ráno a dopoledne, té už jsme popřáli, tak ještě takhle vám všemi vás strašně moc, tak doufám, že dostanete co nejvíc dárků a že budete všechny Moniky zdravé a hlavně spokojené. S Blaníkem jde docela dobře. Přátelé, ještě jsem chtěl zmínit, že má dneska 80. narozeniny Ivan Vyskočil, český herec. Ivane, všechno nejlepší. Zajímavé je, že pan Vyskočil se narodil přesně v den, kdy byl K.H. Frank odsouzen k smrti. Tak to je taková zajímavost, to můžete přihodit dneska večer v restauračním zařízení k dobrému. No a taky má dneska narozeniny muž, pro kterého si myslím, že vznikla tahle písnička. Celý můj život plave na vodě, mám vítr zlidí. Takhle, jeho život neplave na vodě, ale on plaval celý život na vodě, respektive plul a byl v tom opravdu velmi dobrý. Dělá nám radost do dneška, je to pan Martin Doktor. A navíc, Martin Doktor je skutečně doktor, on je doktor filozofie. Tak Martine, všechno nejlepší, 52. A já jsem si říkal, jakou písničku pustit celou takhle pro Martina Doktora. A pak jsem na to přišel. Doktor, dám den.

Skupina Jelen na vlnách Rádia Blaník za tebou. Přátelé, skupina Jelen teď vydala novou písničku. Už brzy na Blaníku uslyšíte úplně poprvé. A je to písnička od dvojice Suchý Šlitr.

0: pomáhejte a dopřejte si pohodlí. Dormeo. Spánek, který se vyplatí. Navštivte Dormeo.cz nebo prodejnu Dormeo Home v Ostravě v OC Nová Karolina.
1: Ve sběrně Bedřich Beneš v Ostravě Přívoze dostanete své peníze vždy včas. Výkup druhotných surovin, možnost přistavení kontejneru. Rychle, férově a za super ceny. www.sbiernabeneš.cz.
2: Hi, hi a jedu! Highbike Morava mění název na DD Bike a kromě značky Highbike rozšiřuje nabídku špičkových elektrokol o značky Megamo a Raymon. Navštivte prodejnu DD Bike v Moravské Nové Vsi s jedinečnou testovací tratí a širokým výběrem elektrokol horských, gravelových, trekových a městských, včetně doplňků a profiservisu. ddbike.cz.
3: Potřebuješ pilu, traktor, sekačku a nevíš? Pomůže ti Chlebiš. Rozšířili jsme sortiment robotických sekaček nejnovější generace s nejmodernější technologií. Za férové ceny a bez složité instalace.
4: A hlavně, to mají vždy se servisem, Franto.
3: Sekačka s jistotou, to je Chlebiš v Hlučíně. Chlebiš.cz.
5: Stavebniny Janík. Stavebniny Janík.
6: Nově terasová vrkna Dřevoplast s příslušenstvím. Skladem široký výběr laminátových, vinilových a dřevěných podlah, včetně doplňků.
5: Stavebniny Janík. Stavebniny
7: Janík. Výkup vozů v Autohity. Za vaše auto dáme vám víc. Přijeďte do Vítkovic. Auto oceníme, i hned vyplatíme, přepis vozů spolehlivě zajistíme. Volejte 800 120 800. Autohity.cz.
8: Pondělí, úterý, středa, super středa. Speciálně ve středu na vás čekají v Outlet Arena Moravia super dodatečné slevy až 80% nebo dárky k nákupu. Sleduj super středy v Outletu a nakup ještě výhodněji. Více na sociálních sítích a na outletmoravia.cz.
9: Outlet Arena Moravia. Slevy po celý rok.
10: Jaro, sluníčko, čas nakupovat v Half Price. Objevte len ve složení produktů od světových značek a jedinečné poklady v sezónním výprodeji. V Half Price na vás čekají vaše oblíbené značky a výjimečné ceny. Half Price. Great brands.
11: Nové auto MG a k tomu 40 000 korun na

Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Ranhoštěm ožije v sobotu 23. května tradičními řemesly, vůněmi pokrmů i muzikou. V areálu Valašské dědiny bude k vidění stříhání ovcí, pletení košíků či bělení prádla. Chybět nebudou ani tradiční dětské hry. Více na www.nmvp.cz.

0: Inspirující prostředí.
1: Kolegové, na které se můžete spolehnout.
0: A šéf, se kterým je radost pracovat.
1: Udělejte si radost a najděte si konečně Bezva práci.
0: Spousta zajímavých nabídek ve všech regionech.
1: Jednoduše, rychle a přehledně.
0: To je Bezva práce na našich stránkách radioblaník.cz.
1: Bezva práce.
2: S chytrým oblečením Citizen vás městská džungle nedostane. Nástrahy města číhají na každém kroku. Třeba voda z louže nebo kafe z kelímku. Oblečení Citizen odolá špíně, potu i pachu. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
0: Na pláži u moře.
1: Ve stínu Eiffelovky.
0: A nebo na dovolené v Tatrách.
1: Poslouchat Blaník můžete kdekoliv na světě.
0: Stačí kliknout na naše stránky radioblaník.cz. Pohodové české rádio.

0: Ivo, nezoufej, nic to není. Za chvíli se to změní, už budeš vysílat ty, Ivo Lecká.
1: Jo, ano.
0: Těšíš se moc, vy?
1: No, tak jistě, samozřejmě. Vždyť to je to nejkrásnější na celém dni.
0: No bodeď, mezi 13. a 16. si to tady užíváte s Ivou Leckou. Ivuško, tak představ si, že příběh nekončí. Čeká nás další superstar.
1: No ale po kolika letech, že jo? To je docela dlouhá doba. 13, 15?
0: No něco takovýho, vidíš, to zrovna nevím. Ne, po pětileté pauze.
1: Jo, pětileté, já myslela, že to je díl, čověče, no vidíš to?
0: No ale každopádně tahle písnička je z československé Superstar 2009 a představ si, že tuhle písničku napsal Palo Habera.
1: Mhm. A ten je v porotě.
0: On bude v porotě.
1: No, víš, proč se mi tam plete ten termín?
0: Proč?
1: Protože tehdy před těmi 13 lety...
0: Byla poslední česká superstar.
1: Tak, no. A tam byla Eva Farna.
0: Ano, padle. Mám buky,
1: kostřín, co? No, jasně.
0: A představte si, že Eva Farna bude v porotě i tentokrát, tak se všichni těšíme. Bude tam taky Kuba Prachář. Nikdo však u nás neměl tušení. Tohle je samozřejmě Vojta Dyk, který bude tancovat ve Stardance, ale v té kapele, když se zaposloucháte, slyšíte kytaru, že jo? Opět budem
1: pěstovat ti klasy. No jistě.
0: Tak to hraje Kuba Prachař.
1: Jo, takhle, šikovnej, no.
0: To vtipný člověk s neuvěřitelným štěstím, kouká na Máme rádi Česko, tak ví, že prostě on si vytočí vždycky všechno. Tak doufejme, že nám vybere nějakou fantastickou novou superstar. No a potom v té porotě bude taky Kalin, nebo řekněme Kelin, že se mu říká. Já ho teda moc neznám, vím, že přespíval Na dlaní jednu stříž.
1: Ano, to jsme si tady pouštěli, když jsme to měli návštěvu z Fajn rádia.
0: Přesně tak. No a když jsme u toho konkurenčního rádia, tak moderovat to celé bude Leo. Já myslím, že to je záruka kvality. Tak,
1: no, tak jo.
0: Těšíme se na podzim na Superstar, budeme koukat, připomeneme si, jak jsme všichni tenkrát fandili Anetě. Někdo Šárce, někdo Anetě, někdo třeba Sámerovi, ale Aneta to nakonec vyhrála a do dneška je to hvězda. Stejně jako Iva Lecká. Mějte se krásně a užívejte si s ní odpoledne. Urubiště hlásí vyprodáno. Vy tam ale stále ještě můžete být s námi. Máme pro vás jako dárek poslední vstupenky. Poslouchejte Blaník a získejte je navíc zcela zdarma. Každý všední den. Hvězdy Konopiště na Blaníku. Generálním partnerem narozeninového koncertu Rádia Blaník je Leko, česká rodinná firma. Ochutnejte naši šunku z vonašku a další speciality na Konopišti a užijte si tak skvělý den. Leko, žijeme s chutí. Stejně jako v hudbě, tak i v životě je důležitá souhra. S námi vám to bude ladit. Česká podnikatelská pojišťovna. čpp.cz.
2: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
3: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
4: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
5: Stavebniny DEK přináší mega akci. Při zapůjčení akuklady v Hilti Nuron vám nyní půjčíme dvě baterie zdarma. Mega akce v půjčovnách stavebnin DEK platí do 29. května včetně rezervací. Tak si půjčte akukladiva Hilti Nuron se dvěma bateriemi zdarma. Více na DEK.cz.
6: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní Crafter již za 649 900 korun bez DPH a ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH.
7: Baru, dovolenou máme vyřešenou.
8: Fakt? A kam pojedeme?
7: Na zahradu. V Baumaxu mají do konce května slevy až 25% na bazény, grily, zahradní nábytek a nejen to.
8: Takže pětihvězdičkový rezort u nás na zahradě.
7: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
9: Nové styly pro vaše léto. Právě teď v Kik. Šortky už od 99 korun. Jednoduše kombinujte pro skvělý pocit. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Kik. Víc, než si myslíte.
10: Festival Ultraslev Allegro Smart Weeks je v plném proudu. Užívej si slevy až 50%. Vstup do světa smart a objevuj každý den tisíce značkových produktů za výhodné ceny. I v e-shopech MOL a CZC. Když něco, tak Allegro.
11: Ahoj. Ahoj, tady Nice Boy.

0: sorry, ale tohle musí ven. Nice boy, to je i fan. Máme kdejaký spotřebič pro Prahu, Brno i Třebíč. Bitch.
1: Nice boy.
2: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
3: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
2: A tak to bude drahé.
3: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 79,90 za 1 kg. Keříková rajčata 1 kg za 34,90. A Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
6: Právě teď v Planeo. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. Planeo.
7: Dobrý den. Společnost Titon je odborníkem i na terasy. Na co se zaměřit při výběru povrchu? Jak ji navrhnout, aby byla bezpečná i pro děti? A v čem děláme chyby? Můžete si poslechnout v 6. dílu seriálu Titon dlažby ploty v podcastech na webu radioblaník.cz.
8: Pohodové české

0: Tak tohle byl Víťa Vávra na Blaníku. Poslední písnička v hodině českých písniček, 13. hodina se blíží. Tak co tu máme dál? No třeba tohle.
1: A paní, vím, jak se ruší žal.
0: Jo, jo, Karel Gott, tak tím odstartujeme příští hodinu. Pak si dáme Argemu. A Blanické přání.
1: Na Blaníku hráli píseň jenom.
0: Za 6 minut bude 13 hodin, za chvilku startujeme odpoledne na Blaníku. Radio
2: Blaník. Nastal čas udělat si doma pořádek? Pošli dobré věci dál a ještě si vydělej. Jedině na bazoš.cz. www.bazoš.cz.
3: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz.
4: Auta jsou moje vášeň. Máš to stejně. Tak doraž na největší přehlídku aut v Ostravě. Autosalon v Avionu startuje už 28. května. V neděli 31. května se navíc můžeš těšit na tradiční sraz veteránů na parkovišti u Emotion Parku. Sleduj Facebook Avionu a dozvíš se víc. Užij si Autosalon v Avionu od 28. května do 7. června.
5: Hledáš společenské šaty na ples, maturiťák, do tanečních nebo na svatbu? Navštiv naši prodejnu Společenské šaty Martina v Prostějově. Skladem máme přes 2500 šatů pro všechny věkové kategorie, všech střihů, barev a velikostí. Máme také e-shop, kde se můžeš sama přesvědčit o opravdu bohaté nabídce za bezkonkurenční ceny. Společenské šaty Martina, to jsou šaty, které vás roztančí.
6: Říkáte si, že nová kuchyň stojí dneska majlant? Omyl! XXL kuchyně v Polském Těšíně, to jsou kvalitní kuchyně, které jsou o 50% levnější než v Česku. A pozor! Objednejte si vaši vysněnou kuchyň do 15. června a XXL kuchyně vám garantují cenu až do konce roku. Tak neváhejte a navštivte XXL kuchyně na česko-polských hranicích. Více na xxl-kuchyně.cz.
7: Živé vysílání.
8: Speciální webová rádia.
7: Rozhovory s moderátory.
8: A k tomu spousta fotek, zajímavých tipů a dobrých zpráv.
7: Tak tohle všechno najdete na našem webu radioblaník.cz.
8: Tak ať se vám hezky sleduje,
7: čte
8: i poslouchá.
7: Radio Blaník, počasí.
9: Radio Blaník. Hezké odpoledne vám přeje Renata Pechová. Na Moravě a ve Slezsku se nám teploty v noci budou pohybovat mezi 10 až 7 stupni, v údolích spadnou až na 5. Zítra bude slunečné ráno, během dne se místy objeví mraky a ojediněle i zaprší. Teploty nám vyšplhají mezi 19 až 23. Teď se vydáme na silnice.
8: Jsme Blaník.
10: Pohodové rádio do každého počasí.
7: Za volantem.
9: Na dálnici D1 na 358. kilometru ve směru na Přerov stojí v koloně porouchané nákladní auto a blokuje pravý jízdní pruh. Kolona tam rychle narůstá. Pozor dejte na výjezdu ze Zlína směrem na Fryšták. Bourala tam dvě osobní auta, nehodu vyšetřuje policie a i tady je provoz omezený. Na trase ze Vsetína na Velké Karlovice v Halenkově odklízí hasiči padlý strom ze silnice, která je na nezbytně nutnou dobu zavřená. Havárii osobního auta šetří policisté také v Opavě v ulici Svobody a dvě auta bourala na příjezdu do Opavy z Krnova na kruhovém objezdu. Přejeme vám šťastnou cestu, hlavně bez nehod.
11: Počasí se mění, čas běží, ale sen o dokonalém domovu zůstává. Najděte ho z Cactus Reality. Cesta k vašemu domovu. Cactusreality.cz.
7: Zprávy Rádia Blaník.
8: Stručně, jasně, přehledně.
12: Klíšťata budou o víkendu mimořádně aktivní. V Brně začal sudetoněmecký sjezd. Evropská komise zhoršila výhled růstu ekonomiky Unie.
8: Radio Blaník.
12: Pěkné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Teploty jdou stále nahoru, s tím jde ale v ruku v ruce taky aktivita klíšťat a ta v průběhu tohoto týdne stále stoupá. O víkendu by pak podle meteorologů měla být mimořádná. Klíšťatům totiž nejlépe svědčí současné teplo a vlhko. Doporučuje se nevstupovat volně do lesů a pohybovat se pouze po zpevněných cestách. A zapomínat bychom neměli ani na repelent. Policie v Havířově řeší manipulaci zakázek. V souvislosti s tím stíhá 20 lidí. Kauza se týká městských bytů. Obvinění se podle vyšetřovatelů podíleli na zmanipulování soutěží o zakázky v celkovém objemu 100 milionů korun. Hrozí jim vězení od 2 do 12 let. Sjezd sudeckých Němců v Brně začíná. Ten je součástí multižánrového festivalu Meeting Brno. Místní s jejich účastí nesouhlasí a proto naplánovali několik demonstrací. Kdo se bude na pořádku během akce podílet, ví šéf jihomoravských policistů Leo Štržil.
13: Do bezpečnostního opatření budou zapojeni všichni policisty uniformované policie, to znamená služba dopravní policie, pořádkové policie i cizinecké policie, samozřejmě služba kriminální policie a vyšetřování. Budou využiti kolegové, kteří jsou speciální vyškolení z hlediska antikonfliktního týmu.
12: Akce potrvá do pondělí a stejně tak i policejní opatření. Evropská komise zhoršila výhled růstu ekonomiky Evropské unie na letošní rok. Důvodem je konflikt na Blízkém východě. Ten vyvolává nový energetický šok, který podněcuje inflaci a taky otřásá ekonomickou náladou. Podle komise růst HDP zpomalí na 1,1%. Tolik zprávy, teď se na vás těší Iva.
2: Iva Lecká
8: na rádiu Blaník.
0: Tak ještě jednou krásný dobrý den, vítejte na Blaníku a pojďte společně s námi strávit pohodové odpoledne. Startujeme právě teď hezky česky s Karlem Gottem.

0: Na Blaníku jsme vám hráli Ivetu Bartošovou a Tichou píseň. No a je to tu opět. Vyhlašoval se rekordman roku a podrobnosti pro vás zjišťovala Sára Voldánová.
1: Hezký den, i když dnes by byl možná příhodnější pozdrav Dobrý den, protože budu mluvit o agentuře Dobrý den a jim tradičním vyhlašování ankety Rekordman roku. Z více než 200 nových zápisů do České knihy rekordů vybírala porota už po 24. ty nejvýjimečnější. Kategorii mužů letos ovládla sommelier Roman Novotný za nejrychlejší otevření 30 lahví šampaň technikou Sabráš. Ráda bych byla u toho, když pan trénuje. V kategorii žen zvítězila Hana Kertisová z Chebu, která vytvořila šaty z více než 500 000 korálku. Cenu za týmový rekord obdrželo kladrubské 24 spřeží. No a do rekordmanské síně slávy letos vstoupil popularizátor vědy Jiří Grygar za nejdelší zveřejňování nových poznatků v astronomii a astrofyzice, a to za celou historii vědy. A to je, myslím, úžasné. Za naše rádio mu moc gratulujeme. Pro Rádio Blaník Sára Voldánová.
0: Je to krásné, já také gratuluji všem rekordmanům a ještě doplním, že my přivítáme zástupce agentury Dobrý den také na Konopišti, protože bude rekord. Jaký? To nevíme. Pepíno Vaněk, strážce rekordů, nám to zkrátka tají. Nicméně vy, co na Konopišti budete, budete u toho. A teď už si dáme jednu, která vznikla také ke Konopišti. Blanické přání.

0: mám na teba chuť.
1: Tak to byl tým Na Blaníku, za 6 minut bude 1:30. Ve studiu už je Eliška Votrubová a my se vydáváme kam, Eli?
2: Na hokej.
1: Na hokej.
3: Fandíme hokej. Mistrovství světa na rádiu Blaník.
2: Pěkné odpoledne. Jak už od nás víte, tak český nároďák zapsal na světovém šampionátu další výhru. Itálii porazil 3-1. Nicméně nechybělo málo a na světě by byla další blamáž. Na gól se čekalo více než 45 minut a pak se první trefili Italové. Češi tak museli proti outsiderovi obracet. Přiznali, že jim hlavou proběhly vzpomínky na prohrané utkání se Slovinci a nechtěli dopustit, aby to tak dopadlo i s Itali. Podle útočníka Jakuba Fleka utkání nároďák zlomil trpělivostí. Práce jim ale dost stížil italský brankář Klára. Ten dlouho držel naděje týmu z Apeninského poloostrova na senzační výhru. A poklonu mu pak vysekli i naši hráči, kteří uznali, že chytal výborně. Jeho někdejší spoluhráč Michal Kempný se nechal slyšet, že je to velmi talentovaný kluk, který se dokáže v dobrém slova smyslu zbláznit a branku zavřít. A to bylo vidět i včera. Na Kláru Češi vyslali skoro 60 střel a on pustil jen 2. Třetí český gól byl do prázdné branky. Zápas s Itálií byl teď pro Čechy na nějakou dobu poslední. Reprezentace na led vyjede v sobotu odpoledne. V 16:20 je na programu česko-slovenské derby. Tolik hokejový speciál, další uslyšíte ještě odpoledne.
3: Fandíme hokeji.
4: Mistrovství světa na rádiu Blaník. Allegro. Nákupní platforma, které důvěřují miliony Evropanů. Oficiální partner IIHF. Když hokej, tak Allegro.
5: Ve sběrně Bedřich Beneš v Ostravě Přívoze dostanete své peníze vždy včas. Výkup druhotných surovin, možnost přistavení kontejneru. Rychle, férově a za super ceny. www.sbiernabeneš.cz.
6: Představte si komfort a moderní ovládání. Venkovní žaluzie a venkovní rolety s chytrým řízením nabízí firma Sokol Žaluzie. Pro prvních 50 zákazníků jednotka Tahoma zdarma. Nečekejte a navštivte web sokoljaluzie.cz.
7: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
8: Stavebniny Janík. Nabízíme široký sortiment dveří. Například rámové dveře Vivento Dub Sonoma s kladem za super ceny.
9: Stavebniny Janík.
8: Rádi vám poradíme s výběrem.
10: Chceš žít značkový život? Nebo ten opravdový? Značka si ty. www.bezpotisku.cz.
11: Do Chorvatska s relaxem, krásně si to užijem. Autem nebo autobusem, procestujte s námi celou zem. Děti bydlí zdarma. Jsme s vámi již 23 let. Více informací na www.relaxadriatic.cz.
12: Kaktus Reality je tu s vámi již 11 let. Profesionální a transparentní služby, bleskové jednání, lidský přístup. Píchneme vám s nemovitostí na kaktusreality.cz.
13: Ford, Ford, Ford malý a velký. Ford, Ford, Ford malý a velký. Na Fordy jsme tu my.
14: Ostrava, Vítkovice a Opava.
15: V pátek 22. května rozkvete Shopland Ostrava vůněmi a chutěmi. Přijďte si udělat radost a načerpat jarní inspiraci na náš májový trh. Čekají na vás čerstvé květiny a sazenice, poctivé farmářské dobroty i tyrolské speciality a řemeslné výrobky. Májový trh v Shopland Ostrava. Zastavte se, zpomalte a nechte se pohltit atmosférou, která voní po jaru. Už tento pátek 22. května. Těšíme se na vás. Shopland Ostrava.
16: Přelomový kulturní prostor s jarem ožívá. Bývalá přádelna bratří Neumannů, nová osmička. Startuje už 1. května ve Frýdku Místku. Čekají tě koncerty všech žánrů, DJ sety, program pro děti, přednášky, lední kina i sport. A to všechno zdarma. Kultura, komunita, gastronomie.

Praktik papír. Papírnické potřeby. Praktik papír. Pracovní pomůcky. Praktik papír. Příjemné prostředí. Praktik papír. Pohodlné parkování. Vaše papírové srdce Ostravy. Váš Praktik papír. Praktik papír.cz.

0: Inspirující prostředí.
1: Kolegové, na které se můžete spolehnout.
0: A šéf, se kterým je radost pracovat.
1: Udělejte si radost a najděte si konečně Bezva práci.
0: Spousta zajímavých nabídek ve všech regionech.
1: Jednoduše, rychle a přehledně.
0: To je Bezva práce na našich stránkách radioblaník.cz.
1: Bezva práce.
2: Chytré oblečení Citizen odolá špíně a není na něm vidět pot. Bavlněné a příjemné na tělo. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
3: Černé stavby jsou větší problém, než se může zdát. Stačí nepovolená přístavba, garáž nebo pergola a komplikace jsou na světě. Často na ně lidé přijdou až při prodeji nemovitosti nebo žádosti o hypotéku. Více se dozvíte v rozhovoru s Luďkem Lošťákem ze společnosti Comfort Group na webu Rádia Blaník v sekci Dobré rady do zahrady.
2: S chytrým oblečením Citizen vás městská džungle nedostane. Nástrahy města číhají na každém kroku. Třeba voda z louže nebo kafe z kelímku. Oblečení Citizen odolá špíně, potu i pachu. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.

0: zpět. Tak tohle byl puberťák Single X. No, jednoho puberťáka mám doma, nebudu to komentovat.
1: Za tři české za sluníčkem.
0: Ale sluníčko, pláž, to je něco, co člověku prostě vlije energii do žil. A vy se můžete vydat na pobřeží Jaderského a Jonského moře. Letecký zájezd pro tři osoby od CK Blue Style do hotelu Henry Resort and Spa v Albánii na vás čeká. Už tento víkend, přátelé, poslouchejte Rádio Blaník, protože pro vás máme právě tenhle zájezd do pětihvězdičkového hotelu na 8 dní s All Inclusive. Přesně tohle můžete vyhrát, ale je potřeba v sobotu i v neděli poslouchat naše vysílání a chytit ve vysílání tři po sobě jdoucí bez přerušení, to je důležité, různé písničky od stejného interpreta, které zazní někde v tom celodenním čase. Já vám nemůžu říct, kdy, jestli ráno, odpoledne, dopoledne, já to nevím. Ale vy, když budete poslouchat, tak to uslyšíte. A jakmile zazní třetí v pořadí, všeho nechte. 800 109 109 je linka, kam musíte okamžitě zavolat a kdo bude první na lince, ten vyhraje. No a vydáte se do Albánie. Hezky k moři, prohřejete kosti a načerpáte pozitivní energii.
2: Za tři české, za sluníčka.
1: Na rádiu Blaník.
3: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když léto nabírá směr dovolená.
4: Super last minute ceny jsou tady. A s nimi široký výběr termínů i hotelů, které ale rychle mizí. Rezervujte včas. Více na bluestyle.cz.
1: Dobré ráno, Radio Blaník.
5: V pondělí to tak nevypadalo, ale dneska ve čtvrtek už se to jeví v jasných barvách.
6: Zítra už je pátek.
5: A to je dobrá zpráva.
6: No a ty vaše dobré zprávy budeme zítra opět odměňovat.
5: Čeká nás totiž pravidelná šťastná hodinka.
6: Dobrou zprávou je i to, že budeme opět proplácet účtenky.
5: A prostě si to společně užijeme. Těší se na vás Petr Slíva
6: a Adéla Zahradníčková.
2: Radio Blaník.
1: Pohodové ráno.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 79,90 za 1 kg. Keříková rajčata 1 kg za 34,90. A Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to na beton lítalo, je tu Stavmat. Právě teď suchý beton ST Line 3D C25/30 za akční cenu. Vyrazte pro něj do nejbližších stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
9: Housebrand Café, per favore?
10: Si, signora.
11: Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrandkava.cz.
12: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
13: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a Svijanský más světlý ležák z Kaufland Card za 13,90 až do 26. května.
12: Kaufland.
14: Ahoj. Ahoj, tady Nice Boy.

0: Prahu, Brno i Třebíč.
1: Bitch. Nice boy.
2: Máte penzíko? Převeďte si ho k NN a získejte možnost vyšších výnosů. Je vaše penzíko nové nebo pořád to staré? S novým penzíkem si sami zvolíte strategii spoření. Převod k NN zvládnete online za pár minut, třeba během pauzy na kafe. Více na nn.cz/penzíko.
3: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
4: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
5: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro vepřovou plec bez kosti kilogram za 54,90 a rajčata šery 250 gramů za 19,90. Byla. To dobré začíná u nás.
6: Právě teď v Planeu. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Spěcháte? Nebojte. Zboží vám na prodejně připravíme už do 15 minut od rezervace. Planeo.
7: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
8: Tak dobře poslouchejte.
7: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
9: House Running.
8: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
7: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
8: Budete viset 101 metrů nad zemí.
7: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
10: Maminko!
8: Prostě pořádnej adrenalin.
7: Tenhle zážitek najdete pouze na...
9: Firma na zážitky.
8: CZ.
11: Stavebniny Dek přináší mega akci. Nejprodávanější karisíť KH20 do základové desky nyní za skvělých 436 korun včetně DPH. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 29. května. Tak si přijďte pro karisíť za super cenu. Více na Dek.cz.
12: Na televizi Seznam se dnes určitě potěšíte, ať už je vám 15 nebo 50. Uvedeme totiž legendární historickou veselohru Císařův pekař. Jan Werich v hlavní roli vás zavede do doby Rudolfa II., kde víc než o historická fakta půjde o dobrou zábavu, kterou si rozhodně nenechte ujít. Už dnes ve 20 hodin a 10 minut na televizi Seznam.
13: České rádio.

0: DVB na Blaníku a 14. hodina je před námi. Za chviličku počasí, doprava a další zprávy a potom další písničky. Nebojte se, budou třeba tahle. Pavel Vítek, mám rád vůni tvý kůže. A nebo Věra Martinová. A taky se dáme Richarda Millera a jeho hosty a písničku Baroko. Tak jak to umí jen Baroko. Za 7 minut bude 14, tak zůstaňte naladěni. Rádio Blaník.
1: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio. Zažijte magické večery pod hvězdami. Kultura pod hvězdami míří do Frýdku Místku. Od 1. do 3. června ožije zámecké nádvoří ve Frýdku Místku muzikály jako Rebelové, Kleopatra nebo báječnou komedii se Simonou Stašovou. Vstupenky na kulturapodhvězdami.cz. Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm ožije v sobotu 23. května tradičními řemesly, vůněmi pokrmů i muzikou. V areálu Valašské dědiny bude k vidění stříhání ovcí, pletení košíků či bělení prádla. Chybět nebudou ani tradiční dětské hry. Více na www.nmvp.cz.
2: Galerie výtvarného umění v Ostravě a statutární město Ostrava připomenou výročí 100 let Domu umění jedinečnou výstavou Stopa. Nenechte si ujít tvůrčí dílny i komentované prohlídky. 100 let umění, 100 let inspirace. GVUO.cz.
3: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
4: Stárnet. Ostatní vás k internetu jenom připojí. S námi budete stárnetovat. Moderní internet www.starnet.cz.
5: Máš výbornou němčinu? U nás v AXA v Ostravě má cenu zlata. Žádná nuda v kanclu. Budeš zachraňovat cestovatele v zahraničí i na německých cestách. Dostaneš 45 000 korun měsíčně a k tomu náborový bonus 30 000. Čekají tě 2 dny v týdnu práce z domu a parta kolegů, které si zamiluješ. Klikni na AXA.cz, sekce kariéry.
6: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Jedna věc mě na mojí práci opravdu baví. Každý rok u nás vyměníme desítky tisíc autoskel, lidé se vrací a jsou spokojení, protože děláme jen skla a to se pozná. Je to snadné. Stačí jen zajít na carglass.cz.
7: Carglass opraví, Carglass vymění.
1: Rádio Blaník, počasí. Rádio
8: Hezké odpoledne vám přeje Renata Pechová. Na Moravě a ve Slezsku nás zítra čeká slunečné ráno v údolích výjimečně s mlhami. Během dne čekejte oblačno, ale pršet by nemělo s výjimkou na horách. Nejvyšší teploty během dne vyšplhají mezi 19 až 23 stupňů. Teď se vydáme na cesty.
1: Rádio Blaník.
9: Nejvíc pohody
1: a nejvíc českých písniček.
9: Za každého počasí.
1: Blaník za volantem.
8: Obousměrné kolony jsou na D1 v Ostravě a podrobnosti zná Ondřej Klos z dopravního centra ŘSD.
10: V dopravním omezení v Mariánských horách zastavil na 358. kilometru porouchaný kamion. Ve směru na Prahu tak blokuje jediný volný pruh. Ve směru na Prahu kolona aktuálně od exitu 361 v přívoze. Zdržení 20 minut. Opačným směrem do Bohumína brzdí řidiči už před sjezdem na Rudnou ulici ve Svinově na 350. třetím kilometru. Také tady se doba zdržení pohybuje okolo 20 minut.
1: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
9: Aktuální přehled každý den.
1: Zprávy Rádia Blaník.
9: Stručně, jasně, přehledně.
8: O víkendu se v Česku ukáže léto. Šéf vojenské nemocnice požádal o převelení. V nominaci na fotbalový šampionát nechybí chorý. Rádio Blaník. Hezké odpoledne přeje Eliška Votrubová. Česko čeká slunečný a teplý víkend a teploty budou připomínat léto. V neděli se může rtuť přiblížit i k tropickým 30 stupňům. Jen místy odpoledne se mohou objevit lokální přeháníky a nadprůměrně vysoké teploty by měly podle meteorologů vydržet i z kraje příštího týdne. Muž, který na Lounsku měsíce věznil, týral a znásilňoval ženu, dostal 15 let vězení. Tento celkový trest je i za předchozí znásilnění jiných žen. Rozsudek zatím není pravomocný. S trestem odešli i tři spolupachatelé, kteří o věznění poslední oběti věděli. Václav Masopust končí v čele Pražské ústřední vojenské nemocnice. Požádal o převelení na jiné služební místo a ministr obrany Zůna mu vyhověl. V žádosti uvedl, že se chce věnovat odborné činnosti v rámci své zdravotnické specializace. V minulém týdnu v nemocnici zasahovala policie, v kauze posudků obvinila 10 lidí. Trenér fotbalové reprezentace Koubek oznámil nominaci na mistrovství světa. Zahrnuje tři nováčky, ale i slavistické hříšníky Tomáše Chorého a Davida Douděru. Pokračuje reportér Radek Barkman.
11: Pěkný den. Kouč Miroslav Koubek zveřejnil nominaci 29 jmen, která se mohou objevit na nadcházejícím světovém šampionátu ve fotbale. V kádru se překvapivě objevili také tři nováčci: Alexandr Sojka, Hugo Sochůrek a Christoph Kabongo. Mezi nominovanými jsou také slavističtí hříšníci Tomáš Chorý s Davidem Douděrou, kteří přitom byli z pražského klubu na konci sezóny vyhození. Národní tým se hraje přípravný duel s Kosovem a poté už bude oznámena konečná nominace. Z Prahy Radek Barkman.
8: A já dodám, že mistrovství světa začíná 11. června a konat se bude poprvé ve třech zemích, v Kanadě, Spojených státech a v Mexiku. Tolik zprávy, pokračuje Iva.
12: Iva Lecká
13: na rádiu Blaník.
0: No a se mnou tu za chvíli bude taky náš krajánek Vlasta Suk, který se s námi spojí ze svého dnešního putování. Navštívíme s ním Archeopark Pavlov, takže cílem bude Jižní Morava. No a v dobré zprávě se zaměříme na čísla a data. Tentokrát vám představíme aplikaci, která by mohla pomáhat obcím s plánováním výstavby mateřských školek a škol. No, tak jdeme na to. 14. hodina je tady. Na začínáme Hezky česky s Pavlem Vítkem.

0: Ano, ano, ať mocná pýcha nedusí život náš a ego taky, že jo. No nic, nebudu tady házet moudra, všichni to víme. Pojďme za naším krajánkem, ten je zase na cestách a dneska je na jižní Moravě.
1: Jedeme sama.
2: Krajánek Rádia Blaník.
0: A je to Vlasta Suk a já ho zdravím a přeju hezké odpoledne. Ahoj Vlastíku.
3: Já tě zdravím, ahoj, dobré odpoledne. Hlásím se z jižní Moravy, navštívil jsem archeopark Pavlov a teď se tady dozvíme spoustu informací, protože tu mám kurátorku Zuzanu Havlickou. Dobrý den.
4: Dobrý den.
3: Když se řekne archeopark Pavlov, co si posluchači představí, nalákejte.
4: Já doufám, že už všichni si po těch 10 letech představí lovce mamutů, protože archeopark Pavlov vznikl právě proto, aby prezentoval lovce mamutů, kteří se tady pod Pálavou pohybovali před 30 000 lety a archeopark vznikl přímo na jednom z jejich sídlišť.
3: Takže slavíte 10. narozeniny.
4: Je to tak, nás čeká 10. výročí.
3: No tak gratuluju, popište, jak to vypadá, když posluchač vejde dovnitř.
4: Když posluchač vejde dovnitř, tak první, co ho překvapí, je možná tma, protože se nacházíme pod zemí a na kulturní vrstvě těch lovců mamutů, to znamená zhruba nějakých 6 metrů pod tím současným terénem. Mohlo by to tady působit, že vstupujeme do jeskyně, ale je to právě proto, že se nacházíme na kulturní vrstvě a nejedná se tady o to navodit ten dojem té jeskyně, ale naopak byly to otevřené osady, jenom dnes už prostě hluboko pohřbené pod zemí.
3: Jak máte otevřeno?
4: Otevřeno máme od úterý do neděle, to se nám trošku akorát proměňuje v létě, kdy otvíráme trochu déle, nejenom do 5 hodin, ale až do 6 do večera.
3: A nějaké akce tady máte?
4: Akci máme Habaděj a ta nejbližší, co nás čeká, je 23. května, kdy máme novou akci, která vzniká v rámci festivalu muzejních nocí, kterou jsme pojali ale jako muzeum ve dne v noci. To znamená, že otevřeme návštěvníkům na celých 12 hodin a čeká je bohatý doprovodný program. No a pak v létě už jsou celkem návštěvníci zvyklí, že je čeká archeologické léto a taky workshopy pravěkých technologií, které trošičku oživí tu louku kolem nás právě pravěkými technologiemi.
3: Zmínila jste, že těch akcí několik, kde se posluchači dozvědí třeba ještě o víc těch akcí?
4: No, hlavně na našich webových stránkách, na archeoparpavlov.cz a taky našich sociálních sítích na Facebooku a Instagramu, kde jsme hodně aktivní a všechno tam promujeme a lákáme návštěvníky na vždy to nejnovější, co chystáme.
3: No a já doporučuji, koukněte tam, stojí to za to. Paní Havlická, děkuji za rozhovor, mějte se krásně, ať se daří, nashledanou.
4: Hezký den.
3: No já předávám slovo zpátky do studia a přihlásím se opět jakožto krajánek už brzy. Ahoj.
0: Tak Vlastíku, já ti děkuju, zdravím a další zastávkou našeho krajánka bude zámek Lednice. Reportáž uslyšíte po 17. hodině, no kde jinde než u nás na Blaníku.
2: Jsme Blaník
1: a jedeme za vámi.

0: Richard Miller a jeho hosté naspívali tuhle hezkou písničku Baroko a my jsme si ji zahráli na Blaníku. A já se teď zeptám, potřebujete načerpat pozitivní energii, naplnit se nebo nakrmit se klidem a krásou? Tak pro vás mám jeden tip. Pivoňková louka v Trojské botanické zahradě, ta totiž právě rozkvétá do plné krásy. Záplava barev, vůní a bohatých květů láká návštěvníky na jednu z nejpůsobivějších jarních podívaných. Já bych doslova řekla, že tahle rozkvetlá louka v horní části zahrady je jedním z vrcholů jara. Část keřů je ve stínu, po okrajích louky, část je rozesetá na louce, kam svítí sluníčko, když tedy svítí. A mezi keři jsou dřevěné lavičky, takže si tam můžete sednout, kochat se a užívat si ten klid. Tady tedy rozhodně baterky dobijete. Vidět můžete různé barvy, ta zahrada je úžasně fotogenická. Takže až se zima zeptá, jak jste prožili letošní jaro, tak budete mít o čem vyprávět a hlavně z čeho čerpat. Tak tolik tip ode mě a za chvilku dobrá zpráva s naší Sárou Dvořákovou.
1: Jsme Blaník a hledáme hvězdy Konopiště.
2: Pojďte je hledat s námi.
1: A můžete na tom královsky vydělat.
2: Každý všední den pro vás máme poslední vstupenky na naší vyprodanou narozeninovou oslavu.
1: A to navíc zcela zdarma.
2: Koncertů je mnoho.
1: Konopiště jenom jedno.
3: Generálním partnerem narozeninového koncertu Rádia Blaník je Leko, česká rodinná firma. Ochutnejte naši šunku, zvonařku a další speciality na Konopišti a užijte si tak skvělý den. Leko, žijeme s chutí.
4: Partnerem koncertu je i Itálie Online. Vaše dovolená v Itálii bez starostí začíná na www.italieonline.cz. Nyní i s komplexním pojištěním pro celou rodinu zdarma.
5: Já nový plot mám.
6: Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Tetětice u Kroměříže. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
7: Jarní únavy vás možná nezbavíme, ale víme, jak ji zvládnout. S Dormem si dopřejete kvalitní odpočinek, který vás nabije energií. Právě teď probíhá jarní nadílka se slevami až 60% na vybrané výrobky. Neváhejte a dopřejte si pohodlí. Dormeo. Spánek, který se vyplatí. Navštivte Dormeo.cz nebo prodejnu Dormeo Home v Ostravě v OC Nová Karolina.
8: Ať makáš na stavbě, v dílně nebo ve fabrice, potřebuješ výbavu, na kterou je spoleh. V prodejně Cereva na Vratimovské najdeš montérky, pracovní rukavice a boty, co vydrží ostravské tempo. Prostě bezpečí na každé šichtě. Zastav se ve Vratimovské. Cereva. No jistě.
9: Potřebuješ pilu, traktor, sekačku a nevíš? Pomůže ti Chlebiš. Rozšířili jsme sortiment robotických sekaček nejnovější generace s nejmodernější technologií. Za férové ceny a bez složité instalace.
10: A hlavně, to mají vždy se servisem, Franto.
9: Sekačka s jistotou, to je Chlebiš v Hlučíně. Chlebiš.cz.
11: Vaše město, váš region, vaše zprávy. Televize Polar přináší hlavní vydání regionálních zpráv ve 20 hodin. Každý večer to nejdůležitější z měst a obcí kolem vás. Sledujte Televize Polar ve 20 hodin. Nově také na OnePlay.
12: Co probouzí smysly a otevírá srdce? Opera, činohra, balet a muzikál. Vstupte do nové sezóny s Národním divadlem Moravskoslezským. Vstupenky a předplatné v prodeji. Více na www.ndm.cz.
13: Celá republika závidí severní Moravě poskytovatele internetu Náš Net. A víte proč? Rychlost a stabilita připojení, vlastní optická i rádiová síť, servis zdarma, chytrá televize, levný telefon. Zkrátka Náš

0: Net.
1: Koukněte a vyberte si naš-net.org.
2: V pátek 22. května rozkvete Shopland Ostrava vůněmi a chutěmi. Přijďte si udělat radost a načerpat jarní inspiraci na náš májový trh. Čekají na vás čerstvé květiny a sazenice, poctivé farmářské dobroty i tyrolské speciality a řemeslné výrobky. Májový trh v Shopland Ostrava. Zastavte se, zpomalte a nechte se pohltit atmosférou, která voní po jaru. Už tento pátek 22. května. Těšíme se na vás. Shopland Ostrava.
3: Nové auto MG a k tomu 40 000 korun na dovolení.

0: Jičín.
1: Na tento pátek a sobotu si nic neplánuj a vál do Českého Těšína na nejtvrdší pouliční závody v kraji. Race the Streets. Na akci vázou Janku Autolaky.
2: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Ročně v Česku vyměníme desítky tisíc autoskel. A protože děláme jen skla, děláme je perfektně. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
3: Carglass opraví, Carglass vymění.
4: Ve sběrně Bedřich Beneš v Ostravě Přívoze dostanete své peníze vždy včas. Výkup druhotných surovin, možnost přistavení kontejneru. Rychle, férově a za super ceny. www.sbiernabeneš.cz

0: na pláži u moře,
1: ve stínu Eiffelovky,
0: anebo na dovolené v Tatrách.
1: Poslouchat Blaník můžete kdekoliv na světě.
0: Stačí kliknout na naše stránky radioblaník.cz.

0: Líbezná a Michal David na Blaníku. Za 5 minut 3:15, čas na dnešní dobrou zprávu.
1: Jsme Blaník
2: a máme pro vás další dobrou zprávu.
0: A se čtvrteční dobrou zprávou naše Sára tam. Tadadá, ahoj, já tě vítám.
3: Ahoj, ahoj a hezké odpoledne všem. Ministerstvo školství spustilo novou aplikaci, která má pomoct lépe odhadnout, kde budou v příštích letech potřeba místa ve školkách a kde naopak může dětí ubývat. Jak to celé funguje, ví mluvčí ministerstva školství Ondřej Macura.
4: Interaktivní nástroj umožňuje zobrazit demografický vývoj mezi lety 2024 a 2035 prostřednictvím map, kartogramu nebo časového posuvníku. Uživatelé tak mohou jednoduše sledovat regionální rozdíly i dlouhodobé trendy. Ta projekce vychází z kombinace hlavních demografických faktorů, zejména jde o porodnost a migraci. Ministerstvo chce tímto pomoci obcím, krajům i státu lépe plánovat kapacity mateřských škol s ohledem na probíhající demografické změny a rozhodovat se na základě dat.
3: Některá města totiž dál rostou, zatímco v jiných regionech se rodí méně dětí a obyvatelé odcházejí. Obce tak často řeší, jestli budou muset stavět nové školky nebo naopak, co dělat s volnými místy. Podle ministerstva může podobný nástroj pomoct hlavně s tím, aby se školky plánovaly včas a podle reálných dat. Tato pomůcka by tak mohla pomoci celému českému školství.
0: No, panečku, no, není to legrace, že jo? No, to jako všechno souvisí se vším a bohužel i v tomhletom směru jak si začíná být problém, že jo?
3: Začíná no, já, no, to tuhnout.
0: Začíná to tuhnout. No, co s tím uděláme? No, já už nic asi, ale ty bys mohla ještě jako...
3: Já se vynasnažím.
0: ...zachránit situaci. Tak jo, děkujeme za dnešní dobrou zprávu a těšíme se zase zítra. Ahoj!
3: Ahoj, ahoj!
1: Rádio Blaník.
5: Bezpečnost má zelenou od Kooperativy a neb kyberbezpečnost pro každého.
6: Víte, jaké je nejpoužívanější heslo na světě? Ano, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Přitom stačí jeden únik dat nebo slabé heslo a hacker vám ovládne bankovní účet. Co s tím nám poradí bezpečnostní expert David Pec? Dobrý den.
7: Dobrý den, tak základem je mít pro každou službu unikátní a silné heslo. Nemusíte si ho pamatovat, o to totiž existují správci hesel. Asi nejdůležitější je mít u e-mailu a banky takzvané dvoufaktorové ověření. To totiž sníží úspěšnost útoku hackera až o 99%.
6: Děkujeme moc a konkrétní návody na správné zabezpečení najdete na bezpečnostmazelenou.cz.
8: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to na beton lítalo, je tu Stavmat. Právě teď suchý beton ST Line 3D C25/30 za akční cenu. Vyrazte pro něj do nejbližších stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
9: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Máslo Česká chuť 250 gramů s apkou za 26,90. A Fernet Stock půl litru s apkou jen za 99,90. Albert. Dle srovnání k 13.5.
10: Toto je...
11: Dobravárt, vezeme vám pračku.
10: A co teď?
11: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
10: No tak to si rozumím.
12: Zapomeňte na vrtání a šroubování. Vaši novou televizi zdarma přivezeme a pověsíme na zeď. Datárt, opravdový elektrospecialista.
13: Chce se mi těsnit. Chce se mi těsnit. Chce se mi těsnit. Těsnit se mi chce. To se mi chce? Těsnit. Těsnit se mi, co? Chce. Komu se chce těsnit? No mě ano, ale já to neutěsním. Já ne, ale Aditek, ten těsní hned. Aditek, to jsou gumová těsnění, pryžové desky a veškeré těsnící profily. Aditek G jako guma. Aditek.cz
14: Ahoj. Ahoj, tady Niceboy.

0: Prahu, Brno i Třebíč. Bič? Nice boy.
1: V drogérii Teta je nyní akce 2 plus 1 zdarma na všechny značky péče o pleť, včetně korejské a přírodní kosmetiky. Nivea, L'Oreal Paris, Purity Vision, Beauty of Joseon a další. Vyberte si krémy, séra i masky. Více na tetadrogerie.cz.
2: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
3: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a Svijanský más světlý ležák z Kaufland Card za 13,90 až do 26. května.
2: Kaufland.
4: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
5: Já.
4: Protože jsou spolehlivé?
5: Já, natürli.
4: A se zárukou na 5 let zdarma?
5: Já, sicher.
4: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Kombo. Nyní v akční nabídce.
6: Právě teď v Planeo. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. Planeo.
7: Dobrý den. Společnost Dyton je odborníkem i na terasy. Na co se zaměřit při výběru povrchu? Jak ji navrhnout, aby byla bezpečná i pro děti a v čem děláme chyby? Můžete si poslechnout v 6. dílu seriálu Dyton dlažby ploty v podcastech na webu radioblaník.cz.
8: České rádio.

0: Já mám tak ráda reggae, to je taková paráda. V tom je úplně všechno, jo, ta pohoda, ten nadhled, to sluníčko, no jo, to bychom potřebovali, co? No helejte, léto se blíží, sluníčko nám dneska svítí a nějaké to reggae si vždycky můžeme pustit, jako třeba teď na Blaníku UB40. No a za chvilku moje milovaná Hanka Zagorová a hlavně Řeka zázraků.
1: Koukej člověče, dřív než ti uteče do mraku.
0: A v téhle písničce je tolik příjemné energie, já mám vždycky úplně husí kůži, prostě to miluju. Dáme si i opět Radeček. A Michala Tučného, Tam u nebeských bran. Každý dostane to svoje, každý tady má nějakou písničku, kterou má rád. 15. hodina za 6 minut. Radio Blaník.
2: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio.
3: Verdatex Group. Výrobce a prodejce pracovních oděvů a pomůcek. Verdatex Group. Platinový distributor společnosti Cerva Group. Verdatex Group. Dodáváme do všech odvětví průmyslu. Automobilového, strojírenského, stavebního, potravinářského či chemického. www.verdatex.cz.
4: Výkup vozů v Autohity. Za vaše auto dáme vám víc. Přijeďte do Vítkovic. Auto oceníme, i hned vyplatíme, přepis vozů spolehlivě zajistíme. Volejte 800 120 800. Autohity.cz.
5: Kaktus Reality je tu s vámi již 11 let. Profesionální a transparentní služby, bleskové jednání, lidský přístup. Píchneme vám s nemovitostí na kaktusreality.cz.
6: Ford, Ford, Ford malý a velký. Ford, Ford, Ford malý a velký. Na Fordy jsme tu my.
7: Ostrava, Vítkovice a Opava.
8: Dobrý den, tady je Ivan Vodochodský. Říkáte si, že nová kuchyně dneska stojí Majland? Tak to neznáte XXL kuchyně v Polsku. A mají tam nejen kuchyně, ale i nábytek na míru. A to až o 50% levněji než u nás. Navštivte XXL kuchyně v polském Těšíně nebo xxl-kuchyně.cz.
9: Tak co, už víš, jak ochránit svůj telefon? Na tvrzená skla EU najdeš ochranná skla od 59 a obaly od 79 kaček. Dále kabely, nabíječky, držáky a další příslušenství. Navštiv nás v Kravařích nebo nově v ostravském Futuru. A pokud se ti nikam nechce, můžeš nakoupit online na www.tvrzenaskla.eu s dopravou zdarma. Jsme tvrzená skla EU, největší e-shop s mobilním příslušenstvím v Česku.
10: Mami, proč máme horkovzdušnou fritézu od Konceptu?
11: Protože Koncept myslí i na maličkosti. Díky třetí zásuvce si můžeme udělat koláč, kuře i hranolky.
10: Všechno najednou?
12: Jasně, díky dvěma košům a speciální zásuvce připravím celý oběd.
13: Novinky Koncept najdete na koncept.cz. Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
14: Rádio Blaník. Počasí. Rádio.
15: Hezké odpoledne vám přeje Renata Pechová. Na Moravě a ve Slezsku budeme mít zítra zpočátku jasno nebo polojasno. Po obědě přechodně oblačno, výjimečně zataženo, ale pršet by nemělo. Nejvyšší teploty nám vyšplhají mezi 19 až 23 stupňů a na horách naměříme 17.
14: Jak bude?
16: A co si vzít na sebe?
14: I to se dozvíte u nás na Blaníku. Za volantem.
15: V Přerově v ulici generála Štefánika v křižovatce s Durychovou na kruhovém objezdu bourala dvě auta a brání provozu. Pozor dejte na příjezdu do Frýdlantu nad Ostravicí směrem od Frýdku Místku. Osobní auto tam nabouralo do svodidel. Na místě vyšetřuje policie. Nehodu máme také v Ostravě v Martinovské ulici u křižovatky s Dubovou směrem z centra, kde se srazila dvě osobní. Tolik dopravní servis z Moravy a Slezska. My vám přejeme šťastnou cestu hlavně bez nehod a teď už jsou tu další zprávy.
17: Počasí se mění, čas běží, ale sen o dokonalém domovu zůstává. Najděte ho z Kaktus Reality. Cesta k vašemu domovu. Kaktusreality.cz.
14: Zprávy Rádia Blaník.
16: Stručně, jasně, přehledně.
18: Nejvyšší cena benzínu opět vzroste. V dubnu vybral stát na mýtném méně. Na jihu Čech probíhají vodňanské dny.
19: Radio
18: Krásné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Začneme aktuální zprávou. Policie kvůli napadení evakuuje střední školu v Pardubicích. Bezprostřední okolí školy je zavřené. Na místě policisté zadrželi podezřelou osobu. Událost se stala na střední průmyslové škole chemické. Zasahovali tu i záchranáři. Maximální ceny pohonných hmot, které denně určuje stát, se zítra opět mění. Benzín podraží, litr může stát až 45 korun a 23 haléřů. Naopak nafta zlevní, pumpy budou moci prodávat za 42 korun a 31 haléřů za litr. Vyplývá to z věstníku ministerstva financí. Za duben vybral stát na mýtném téměř 1,7 miliardy korun. Je to o 120 milionů méně než v březnu. Víc než polovinu mýtného pak zaplatili dopravci ze zahraničí. Nejvíce z Polska, Rumunska, Slovenska a Maďarska. V jihočeských Vodňanech probíhají ode dneška rybářské dny. Akce, která potrvá do soboty, nabídne bohatý program, jak ví ředitelka Městského kulturního centra Alena Hronková.
19: Veřejnost se může těšit na dny otevřených dveří laboratoří, experimentální rybochovné pracoviště i genetické centrum. Městská galerie připravila na rybářky hned 5 výstav a knihovna Gelasa Vodňanského nabízí rodinou hru Vodní svět.
18: A já ještě doplním, že dneska je na programu Večer přátelství a součástí akce je i bohatý hudební program. Tolik zprávy, teď pokračuje Iva.
20: Iva Lecká
16: na rádiu Blaník.
0: No a s Mirkem Táborským se opět vrátíme do Zlatých Podmokel a konečně se snad dozvíme, jak to dopadlo v tom příběhu o velkém zlatém pokladu. No a možná, a tím nic nenaznačuju, protože já nesmím ani naznačovat. Ale kdo ví, stále hrajeme o lupeny na konopiště, tak kdo ví, třeba to bude výherní kolo už v této hodině, anebo taky ne. No, víte, jak to je. No, prostě nesmím nic říct. No, ale na vás je, abyste poslouchali. 15. odbyla a začínáme s Hankou Zagorovou a Řekou zázraků.

0: Bangles a Manic Monday na Blaníku. Krásné odpoledne. Máme 12 minut po 15. hodině a já už se moc těším, až nám Mirek Táborský dopovídá ten příběh o tom zlatém pokladu spod Mokel. Tak jdeme na to? Já jsem úplně netrpělivá.
1: Milujeme Česko.
2: Na cestách s Blaníkem
1: a Miroslavem Táborským.
3: Krásný den, milí Blaníci. Minule jsem skončil vyprávění o zlatém keltském pokladu u Podmokel na Rokycansku ve chvíli, kdy se zjistilo, že knoflíky, se kterými si podmokelské děti cvrnkají na návsi, jsou zlaté keltské mince. To způsobilo v létě roku 1771 rozruch na pozemcích knížete Fürstenberga, kterému podle tehdejších zvyklostí poklad patřil. A vládce Křivoklátska Fürstenberg pochopitelně hodlal svá práva prosadit. S poddanými vždycky jednal ohleduplně, ale to se nedalo říci o některých jeho úřednících a služebnících, přinejmenším o těch, kteří dostali hlášení o výskytu zlatých mincí v Podmoklech do referátu. Podmokly obrátili vzhůru nohama a kdo nevydal zlato po dobrém, dostal výprask rákoskou. Obyvatelé Podmokel do poslední chvíle nevěděli, s čím si to jejich děti hrají. Po příchodu knížecích pohůnků byla totiž velká část pokladu stále ještě na nalezišti u potoka. Bronzová nádoba uvězněná v hlíně prý byla tehdy ještě ze 2/3 plná téměř ryzího zlata. Podmokelský poklad tvořili tisíce zlatých keltských mincí a jeden zlatý náramek z 2. až 1. století před naším letopočtem. Váha zlata, zadrženého při razí v Podmoklech, přesáhla 45 kilogramů a spekuluje se, že celková váha pokladu mohla být ještě vyšší. Část mincí kníže Fürstenberg věnoval numismatickým kabinetům po celé Evropě. Část použil k výrobě zlatých dukátů se svým portrétem a dalších s portrétem císařovny Marie Terezie. Do současnosti se z pokladu dochoval jen zlomek mincí a hrdlo bronzové nádoby s neúplným držadlem. Místo nálezu leží přibližně 0,5 kilometru severně od Podmokel. K nalezišti vede polní cesta, která asi 200 metrů za Podmokly odbočuje vpravo z turistické trasy do Zvíkovce. Na odbočku upozorňuje směrovka. Tak, hezký výlet, mějte se krásně a naslyšenou.
1: Zdrojem informací pro tento pořad je časopis Na cestu. Využijte ho i vy. Pro dovolenou v Česku je ideálním průvodcem pomálo zalidněných, ale zajímavých místech. Více na stránkách nacestu.cz.
4: Vaše cesta po Česku může být dobrodružná, romantická, adrenalinová, prostě všechno, jen nenudná. Jsme Allegria, firma na zážitky po celém Česku.

0: Tak tohle byla Enya a Only If. Za 5 minut bude 15:30. Zítra nás čeká, přátelé, den velkého juchu, tedy pátek. Víkend je blízko a má být krásně. Po ledových mužích a teplotních výkyvech přichází víkend s letními teplotami až kolem 28 stupňů Celsia. Ideální počasí na letní výlety do přírody, protože s deštěm se moc nepočítá. Meteorologové čekají jenom málo pravděpodobné přehánky a to ještě spíš na horách než v nížinách. A ani vítr nám nebude snižovat pocitovou teplotu, protože foukat bude jenom minimálně, tak maximálně do 4 metrů za sekundu, a nebo vůbec. To bude krásné. Tak pokud nebudete v práci, samozřejmě, tak si víkend moc užijte.
1: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz.
2: Pondělí, úterý, středa, super středa. Speciálně ve středu na vás čekají v Outlet Arena Moravia super dodatečné slevy až 80% nebo dárky k nákupu. Sleduj super středy v Outletu a nakup ještě výhodněji. Více na sociálních sítích a na outletmoravia.cz.
1: Outlet Arena Moravia. Slevy po celý rok.
3: Jaro, sluníčko, čas nakupovat v Half Price. Objevte len ve složení produktů od světových značek a jedinečné poklady v sezónním výprodeji. V Half Price na vás čekají vaše oblíbené značky a výjimečné ceny. Half Price. Great brands.
4: Plánujete dovolenou a znáte Slovinsko? Termální lázně, koupání v Jadranu, lyžování v Alpách. Do Slovinska jedině s relaxem. Cestovní kancelář Relax Adriatic, váš specialista na Slovinsko. www.relaxslovinsko.cz.
5: Nové auto MG a k tomu 40 000 korun na

0: Děkuju ti, zpívala Lucie Bílá, která bude na konopišti. A předtím byly další písničky, no a mě tady začal blikat telefon. No ne, já to nebudu natahovat, je to jasné.
1: Hvězdy konopiště na Rádiu Blaní.
0: Máme tady lupeny, no a někdo z vás je dostane. Tak, pojďme na to, pojďme na naší linku, kdo je tam úplně první, tak ten vyhraje. Tak šup, už to tam mám. Rádio Blaník, dobrý den.
2: Dobrý den, tady Milan.
0: Dobrý den, Milane. A já slyším přízvuk, to bude nějaká Morava.
2: Ano.
0: Odkud jste?
2: Uzová.
0: Jo, tak tam to neznám, vidíte to. No to je pro mě úplně španělská vesnice. Nějaké město hodně blízko, mi řekněte.
2: Štenberg.
0: Tak to už jsem blíž. Milane, tak já gratuluju, my se uvidíme na konopišti. Koho vezmete sebou?
2: No kamaráda.
0: Kámoše, jasně, tak to se budeme těšit na dva chlapy. No tak paráda, tak doufám, že se za námi přijdete podívat i ke studiu, protože budeme vysílat živě přímo z konopiště, tak vás ráda poznám.
2: Ano, přijdu.
0: Super. Milane, mějte se krásně, užijte si dnešní den, respektive zbytek dnešního dne a 30. května se na vás budu moc těšit. Naslyšenou.
2: Taky, mějte se.
0: Nezavěšujte, vydržte, děkuju. Tak, to byly další lupeny. Vy víte, že my hrajeme vždycky až do 19 hodin, no tak kdo ví, že jo, máme teprve 15.40. Třeba ještě někdo z vás bude mít štěstí. A já vám držím pěsti.
1: Koncert pro všechny bezva lidi.
3: A ne 27. narozeniny Rádia Blaník. Generálním partnerem narozeninového koncertu Rádia Blaník je Leko, česká rodinná firma. Ochutnejte naši šunku, zvonařku a další speciality na konopišti a užijte si tak skvělý den. Leko, žijeme s chutí. Na koncert vás zvou i Krušovice Bohem. Ochutnejte na konopišti prémiový ležák s vyváženou hořkostí a z nejlepšího žateckého chmele. Krušovice Bohem. Více na webu krušovicebohem.cz.
0: Tak, a teď už se definitivně loučím. Mějte se báječně, za chvilku Jirka Frélich a zítra, den velkého juchu, budu tady, těším se ve 13 hodin.
3: Hodně povolaných,
1: málo vyvolených.
3: Medaile chtějí všichni, ale uspějí jen ti nejlepší.
1: Budou to naši?
3: Pojďte jim s námi držet palce.
1: Fandíme hokeji.
3: Fandíme naši.
1: Mistrovství světa na Rádiu Blaník.
4: Allegro. Nákupní platforma, které důvěřují miliony Evropanů. Oficiální partner IIHF. Když hokej, tak Allegro.
5: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například berlinky, párky, různé druhy 250 gramů za 32,90. Kofola originál, bylinná limonáda 1,5 litru za 21,90. A Linteo kuchyňské utěrky XXL za 59,90. Až do 26. května. Kaufland.
6: Baru, dovolenou máme vyřešenou.
7: Fakt? A kam pojedeme?
6: Na zahradu. V Baumaxu mají do konce května slevy až 25% na bazény, grily, zahradní nábytek a nejen to.
7: Takže pětihvězdičkový rezort u nás na zahradě.
6: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
8: Právě teď v Planeu. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Spěcháte? Nebojte. Zboží vám na prodejně připravíme už do 15 minut od rezervace. Planeo.
9: Hausbrand Café per favore?
10: Si, signora.
11: Hausbrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Hausbrandkava.cz.
12: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to na beton lítalo, je tu Stavmat. Právě teď suchý beton ST Line 3D C25/30 za akční cenu. Vyrazte pro něj do nejbližších stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
13: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní zubní kartáček Philips Sonicare se Sense IQ jen za 5524 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 6499 korun. Když něco, tak Allegro.
14: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
15: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 kilometrů. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
14: A tak to bude drahé.
15: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
10: slevová akce Týden s Teskomou běží od 18. května do 1. června. Nakupte značkové zboží od jedničky na trhu v kuchyňských a domácích potřebách o pětinu levněji. Využijte slevu 20% v prodejnách i e-shopu na www.teskoma.cz. Teskoma. Česká značka s nápady.
16: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
17: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a Svijanský más světlý ležák z Kaufland Card za 13,90 až do 26. května.
16: Kaufland.
18: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
19: Aha.
18: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
19: A co SSB?
18: SSB? Co je SSB?
19: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
18: A to je nějaká nová investice?
19: To je stavební spoření od Buřinky.
18: Aha, a kde se to dá stáhnout?
19: No normálně v Georgii.
20: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
21: Ahoj. Ahoj, tady Nice Boy.

0: už to víš, nemáš zač. Máme kde jaký spotřebič. Pro Prahu, Brno i Třebíč. Bitch. Nice boy.
1: Podnikáte? Tak něco podnikněte. S penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.

0: Helena Vondráčková s písničkou Ještě světou šanci dej. Písnička od Ivy Lecké, Jirka Frelich přeje krásný čtvrtek, za chvíli Iveta Bartošová po zprávách. Léto, léto mý, a taky Václav Neckář. Karel Gott. Na Blaníku dál hezky česky. Radio
1: Blaník. Nastal čas udělat si doma pořádek? Pošli dobré věci dál a ještě si vydělej. Jedině na bazoš.cz. www.bazoš.cz.
2: Strašidelný hrad Hukvaldy. V sobotu 23. května od 17 hodin. Noční výprava po stopách pokladu zbojníka Ondráše. Strašidla, duchové, zbojnické potyčky i ohňová show. Vstup je zdarma. Akce je podpořena z prostředků EU z programu Interreg Slovensko-Česko 2021-2027 v rámci projektu Juraj a Ondráš zbojnické legendy, který realizuje Moravskoslezský kraj ve spolupráci s Žilinským samosprávným krajem.
3: Kaktus Reality je tu s vámi již 11 let. Profesionální a transparentní služby, bleskové jednání, lidský přístup. Píchneme vám s nemovitostí na kaktusreality.cz.

0: Praktik papír. Papírnické potřeby. Praktik papír. Pracovní pomůcky. Praktik papír. Příjemné prostředí. Praktik papír. Pohodlné parkování. Vaše papírové srdce Ostravy. Váš Praktik papír. Praktikpapír.cz.
1: Verdatex Group. Výrobce a prodejce pracovních oděvů a pomůcek. Verdatex Group. Platinový distributor společnosti Cerva Group. Verdatex Group. Dodáváme do všech odvětví průmyslu. Automobilového, strojírenského, stavebního, potravinářského či chemického. www.verdatex.cz.
2: Pozor, pozor! Hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
3: Výkup vozů v Autohity. Za vaše auto dáme vám víc. Přijeďte do Vítkovic. Auto oceníme, i hned vyplatíme, přepis vozů spolehlivě zajistíme. Volejte 800 120 800. Autohity.cz.
4: Chytré oblečení Citizen odolá špíně a není na něm vidět pot. Bavlněné a příjemné na tělo. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
5: Rádio Blaník. Počasí. Rádio.
6: Hezké odpoledne vám přeje Renata Pechová. Na Moravě a ve Slezsku se nám teploty v noci budou pohybovat mezi 10 až 7 stupni, v údolích kolem 5. Zítra bude ráno slunečné, výjimečně s mlhami. Během dne pak přibydou mraky, na horách se mohou vyskytnout přehánky. Naměříme až 23.
5: Kdy bude to správné počasí na výlet?
7: Poslouchejte Blaník a dozvíte se víc.
5: Blaník za volantem.
6: Pozor, dejte na Zlínsku mezi Frištákem a Štípou na úrovni zoo Lešná. Bourala tam dvě auta a provoz je částečně omezený. Na Uhersko-Hradišku v Bojkovicích v Husově ulici srazilo auto lesní zvěř. Na trase z Ostravy na Opavu ve Velké Polomy havarovalo osobní vozidlo. A také dejte pozor z Opavy na Kravaře na kruhovém objezdu, kde se srazila dvě osobní. Tolik dopravní servis, teď jsou tu zprávy. Přejeme šťastnou cestu, hlavně bez nehod.
5: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
7: Aktuální přehled každý den.
5: Zprávy Rádia Blaník.
7: Stručně, jasně, přehledně.
8: U střední školy v Pardubicích je jeden zraněný. Soud pustil z vazby posledního z fotbalové kauzy. Městské truhlíky začínají zářet barvami. Pěkné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Důvodem evakuace střední průmyslové školy chemické v Pardubicích byl konflikt mezi dvěma lidmi. Při potyčce byl jeden člověk zraněn a skončil v nemocnici. Policie je stále na místě, jak potvrdila její mluvčí Markéta Janovská.
9: Probíhají neodkladné úkony, pracují zde kriminalisté, probíhá bezpečnostní prohlídka školy a bezprostřední okolí školy a přilehlá komunikace ulice Poděbradská v Pardubicích je v tuto chvíli stále zavřena.
8: Podle policie má zadržený na školu vazby a bližší informace proto poskytovat nebude. Zlínský soud propustil z vazby posledního muže, který je obviněný ve fotbalové kauze. Ta je spojená s podezřením na korupci a podvody při sázení na sportovní zápasy. V případu je celkem obviněno 32 lidí. Teď po propuštění jsou všichni stíháni na svobodě. Američan, který byl v kontaktu s nakaženým ebolou a leží v Praze na Bulovce, je dál bez příznaků. Nepodstoupil žádná vyšetření, je na pozorování v naprosté izolaci. Muž byl do Česka převezen v noci na dnešek z Ugandy. O to, aby mohl být do konce inkubační doby v Česku, požádalo americké velvyslanectví. S příchodem teplých dnů začínají města po celé republice zdobit květinové záhony. Třeba v Hradci Králové zahradnice technických služeb vysadí přes 54 tisíc letníček. Ty ozdobí parky anebo náměstí. Kde všude je lidé uvidí, říká mluvčí radnice Kateřina Malá.
10: Největší množství tradičně zamíří do Jiráskových sadů, kde bude k vidění přes 12 tisíc květin. Další výrazné květinové kompozice vzniknou například v sadech architekta Lisky, v Kotěrově ulici, na Masarykově a Ulrichově náměstí.
8: Výsadba vyjde Hradec Králové na více než 2 miliony korun. Tolik zprávy, teď je připravený Jirka.
11: Je to tak, za pár vteřin 16. hodina.
5: Jirka Frélich
7: na Rádiu Blaník.
11: A včera po 16. hodině tady byl Matěj Homola ze skupiny Vohnout. Došlo i na písničku Svaz českých bohémů, tak za chvíli se k tomu vrátíme. Rádio Blaník. Teď Olga Lounová a písnička Optimista, abyste byli optimisti i dnes odpoledne.

0: Spice Girls právě teď dozněli na Blaníku. Hezké odpoledne. Včera v tento čas tady byl další vzácný host. Pepa Černý přivítal Matěje Homolu ze skupiny Vohnout a došlo i na cesty do Indie a na písničku Svaz českých bohémů.
1: Indie jsem byl 18krát, je to vlastně jediná země, kterou si počítám, kolikrát jsem tam byl. Myslím, že v jiných zemích, který se zmínil, jsem byl podobný počet, ale nikdy jsem si to nečárkoval, ale tu Indie jsem si poctivě čárkoval. Takže 18 návštěv, každá je vždycky tak na měsíc, dva měsíce, takže dohromady, když to člověk sečte, tak dva roky života, řekl bych, že jsem tam strávil.
2: Je to tak. A jednou si takhle seděl, brnkal si na kytaru v Indii a vznikla ta písnička, viď?
1: Přesně tak, ještě důležitý říct, že jsem u toho kouřil a nepil jsem žádný víno. Jestli se bavíme o písničce Svaz českých bohémů, to je vlastně takový paradox, že tam v Indii víno nejede, tam vyloženě nefrčí, jednak není dostání a druhá, když už je, tak je strašně drahý a strašně hnusný. A možná z toho nedostatku tenkrát tam vznikl takový nějaký nápad, který spadl pod jednou palmou při jednom západu slunce na jihu Indie, najednou do klína spadlo kolečko akordů s tím stěžejním sloganem.
0: Ano, to je ta písnička, o které byla řeč. Celé povídání najdete na webu radioblanik.cz a už brzy budete moci vidět nejenom na našem webu, ale taky na YouTubeovém kanále. Tak se podívejte na náš web a můžete si poslechnout povídání nejenom s Matějem Homolou, ale celou řadu dalších krásných rozhovorů. Teď už ale kabát a pohoda. Na Blaníku přejeme krásné čtvrteční odpoledne a doufám, že máte pohodu a za chvíli taky Václav Neckář. Hrajeme si hezky česky.

0: Václav Neckář a písnička z roku 1970, Láska má. No a před námi písnička Léto, Iveta Bartošová, abychom se naladili na to krásné počasí, které má přijít o víkendu. Protože meteorologové změnili předpověď, ještě víc nám prý v neděli přitopili, 30 stupňů má být ve stínu a v pondělí po víkendu dokonce místy až 31. Ano, čeká nás taková ochutnávka léta a pokud 30 stupňů se vám zdá ještě málo, tak někoho právě tento víkend pošleme za sluníčkem.
1: Za tři české, za

0: and Spa.
1: All inclusive.
0: Za tři české za sluníčkem.
1: Už tuto sobotu a neděli u nás na Blaníku.
2: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když léto nabírá směr dovolená.
3: Super last minute ceny jsou tady. A s nimi široký výběr termínů i hotelů, které ale rychle mizí. Rezervujte včas. Více na bluestyle.cz.
4: Já nový plot mám.
5: Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Tetětice u Kroměříže. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
6: Jarní únavy vás možná nezbavíme, ale víme, jak je zvládnout. S Dormem si dopřejete kvalitní odpočinek, který vás nabije energií. Právě teď probíhá jarní nadílka se slevami až 60% na vybrané výrobky. Neváhejte a dopřejte si pohodlí. Dormeo. Spánek, který se vyplatí. Navštivte Dormeo.cz nebo prodejnu Dormeo Home v Ostravě v OC Nová Karolina.
7: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Potřebujete vyměnit čelní sklo? Spolupracujeme se všemi pojišťovnami a vše za vás vyřídíme. Jen přijedete a my se postaráme. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
8: Carglass opraví, Carglass vymění.
9: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz.
10: Potřebuješ pilu, traktor, sekačku a nevíš? Pomůže ti Chlebiš. Rozšířili jsme sortiment robotických sekaček nejnovější generace s nejmodernější technologií. Za férové ceny a bez složité instalace.
11: A hlavně, to mají vždy se servisem, Franto.
10: Sekačka s jistotou, to je Chlebiš v Hlučíně. Chlebiš.cz.
12: Vaše město, váš region, vaše zprávy. Televize Polar přináší hlavní vydání regionálních zpráv ve 20 hodin. Každý večer to nejdůležitější z měst a obcí kolem vás. Sledujte Televizi Polar ve 20 hodin. Nově také na OnePlay.
13: Prosíme Agátku a Mettyho, aby si vyzvedli tatínka s maminkou u skluzavek.
14: Magic Park. Zábava pro všechny na 680 metrech čtverečních zábavní plochy. Výborná káva, čerstvé zákusky, bioprodukty, dětské oslavy na míru a více na magicpark.cz.
15: Máš výbornou němčinu? U nás v AXA v Ostravě má cenu zlata. Žádná nuda v kanclu. Budeš zachraňovat cestovatele v zahraničí i na německých cestách. Dostaneš 45 000 korun měsíčně a k tomu náborový bonus 30 000. Čekají tě 2 dny v týdnu práce z domu a parta kolegů, které si zamiluješ. Klikni na AXA.cz, sekce kariéra.
16: Procházíte onkologickou léčbou a nevíte, kde koupit vše potřebné? V Aloe na Hlučín je vše na jednom místě. Paruky, šátky, epitézy, prádlo a přírodní produkty. Aloe na Hlučín, nejen pro onkologicky nemocné. www.aloena.cz.
17: Auta jsou moje vášeň. Máš to stejně. Tak doraž na největší přehlídku aut v Ostravě. Autosalon v Avionu startuje už 28. května. V neděli 31. května se navíc můžeš těšit na tradiční sraz veteránů na parkovišti u Emotion Parku. Sleduj Facebook Avionu a dozvíš se víc. Užij si Autosalon v Avionu od 28. května do 7. června.
18: Kaktus Reality je tu s vámi již 11 let. Profesionální a transparentní služby, bleskové jednání, lidský přístup. Píchneme vám s nemovitostí na kaktusreality.cz.
19: Ještě tady, Broučku, vidíš?
20: I broučci věděli, jak důležité je utěsnit každou skulinku, protože teplo musí zůstat doma. Zamezte únikům přes okna a snižte účet za energie. Okna Šupík, letitý dodavatel oken a kvalitní montáže. Vybírejte ve vzorkové prodejně v Kravařích nebo na oknašupík.cz.

0: Bezva kolegové,
1: bezva šéf,
0: bezva práce.
1: Vezměte osud do svých rukou a najděte si práci, která vám bude dělat radost.
0: Jednoduše, rychle a přehledně.
1: To je Bezva práce na našich stránkách radioblaník.cz.
0: Bezva práce.

0: Iveta Bartošová, písnička Léto. Strašně ráda bych ty chvíle vrátila, zpívá Iveta Bartošová. Možná si zpíváte něco trošku jiného. Strašně ráda bych ty peníze vrátila. To nám napsala Renata ze Žadce. Oblékla svého manžela, zaplatila za to 3749 korun. Ráno jí volal Petr Slíva.
1: Prosím.
2: Rádio Blaník, Petr Slíva, Adéla Zahradničková. Jste Renata ze Žadce?
1: Ano, jsem Renata ze Žadce.
2: My vám ty peníze možná vrátíme, když nám řeknete, kdo dospíval na Blaníku.
1: Dospívala skupina Krištof.
2: Je to tak?
1: Ježiši.
2: Tak jste manžela ohákla zadarmo.
1: Děkuju.
0: Tak to bylo dnes ráno, no a zítra to může být třeba váš telefon, který zazvoní krátce po sedmé. Petr Slíva se ozve s nabídkou, že by vám chtěl proplatit účet, ale chce znát název té konkrétní skladby. Ono stačí, kdo dospíval, když odpovíte, třeba Iveta Bartošová nebo Karel Gott. Stačí to říct a máte zaplacený účet. A taky nám musíte dát vědět, co byste chtěli proplatit. Na telefon 603 118 118 pište SMSku, napište, co jste kupovali, kolik to stálo, odkud jste, jak se jmenujete. No a ráno po sedmé hlavně buďte u telefonu a poslouchejte u toho Blaník.
3: Petr platí vaše účty.
4: Každé všední ráno na Blaníku.
0: Za okamžik Tomáš Klus a my už se těšíme pomalu na Konopiště v sobotu za týden.
4: Konopiště hlásí vyprodáno.
3: Vy tam ale stále ještě můžete být s námi.
4: Máme pro vás jako dárek poslední vstupenky.
3: Poslouchejte Blaník a získejte je navíc zcela zdarma.
4: Každý všední den.
3: Hvězdy Konopiště na Blaníku.
5: Generálním partnerem narozeninového koncertu Rádia Blaník je Leko, česká rodinná firma. Ochutnejte naši šunku, zvonařku a další speciality na Konopišti a užijte si tak skvělý den. Leko, žijeme s chutí.
6: Stejně jako v hudbě, tak i v životě je důležitá souhra. S námi vám to bude ladit. Česká podnikatelská pojišťovna. čpp.cz.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 79,90 za 1 kg. Keříková rajčata 1 kg za 34,90. A Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Ahoj. Ahoj, tady Nice Boy.

0: Nice Boy Spotřebič. Bitch.
1: Nice Boy.
2: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
3: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a svijanský más světlý ležák z Kaufland Card za 13,90 až do 26. května.
2: Kaufland.
4: Pouze v UniCredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. UniCredit Bank.
5: Stavebniny Dek přináší mega akci. Smrková palubka Classic tloušťky 15 mm v kvalitě AB, metr čtvereční nyní za skvělých 245 korun včetně DPH. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 29. května. Tak si přijďte pro smrkové palubky Classic za super cenu. Více na dek.cz.
6: Do Penny dorazila polštářová zoo. Navíc v akci borůvky 125 gramů za 24,90 a výběrové špekáčky ze zníku v talíř 600 gramů za 69,90. Penny.
7: Rodina je na prvním místě, stejně jako volba pro nový rodinný vůz od Auto ESA.
8: Auto ESA to je záruka skvělé ceny, obrovského výběru i garance prověření vozu.
7: Auto ESA to je jistota prvního a jediného českého certifikovaného prodejce ojetých vozů.
9: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
10: Máte penzíko? Převeďte si ho k NN a získejte možnost vyšších výnosů. Je vaše penzíko nové nebo pořád to staré? S novým penzíkem si sami zvolíte strategii spoření. Převod k NN zvládnete online za pár minut, třeba během pauzy na kafe. Více na nn.cz/penzíko.
11: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Megle bezlaktozové mléko 1 litr za 34,90 a Dr. Edgar Pudding Premium za 14,90. Byla. To dobré začíná u nás.
12: Právě teď v Planeo. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. Planeo.
13: Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Bio Camembert Nature's Promise 120 gramů za 29,90 nebo bio olivový olej půl litru za 139,90. Albert.
14: Dobrý den. Společnost Titon je odborníkem i na terasy. Na co se zaměřit při výběru povrchu? Jak ji navrhnout, aby byla bezpečná i pro děti a v čem děláme chyby? Můžete si poslechnout v 6. dílu seriálu Titon dlažby ploty v podcastech na webu radioblaník.cz.

0: Daniel Hulka, písnička Hej, už se to blíží, už se blíží víkend, je čtvrtek odpoledne a za chvíli podvečer, tak si užijte i české písničky, které vám nabídneme po 17. hodině. Bude tady Babi Daněk, Rosa na kolejích.
1: Tak do toho šlápni, ať vidíš kousek světa.
0: Lenka Filipová, Až budem to mít.
2: Já ti dám víc, než má.
0: Hned po zprávách ale Lucie a Šrouby do hlavy. Ano, dál hezky česky, krásný podvečer.
3: Rádio Blaník. Nastal čas udělat si doma pořádek? Pošli dobré věci dál a ještě si vydělej. Jedině na bazoš.cz. www.bazoš.cz.
4: Jarní únavy vás možná nezbavíme, ale víme, jak je zvládnout. S Dormem si dopřejete kvalitní odpočinek, který vás nabije energií. Právě teď probíhá jarní nadílka se slevami až 60% na vybrané výrobky. Neváhejte a dopřejte si pohodlí. Dormeo. Spánek, který se vyplatí. Navštivte Dormeo.cz nebo prodejnu Dormeo Home v Ostravě v OC Nová Karolina.
5: Zažijte magické večery pod hvězdami. Kultura pod hvězdami míří do Frýdku Místku. Od 1. do 3. června ožije zámecké nádvoří ve Frýdku Místku muzikály jako Rebelové, Kleopatra nebo báječnou komedii se Simonou Stašovou. Vstupenky na kulturapodhvězdami.cz.
6: Ford, Ford, Ford malý a velký. Ford, Ford, Ford malý a velký. Na Fordy jsme tu my.
7: Ostrava, Vítkovice a Opava.
8: V pátek 22. května rozkvete Shopland Ostrava vůněmi a chutěmi. Přijďte si udělat radost a načerpat jarní inspiraci na náš májový trh. Čekají na vás čerstvé květiny a sazenice, poctivé farmářské dobroty i tyrolské speciality a řemeslné výrobky. Májový trh v Shopland Ostrava. Zastavte se, zpomalte a nechte se pohltit atmosférou, která voní po jaru. Už tento pátek 22. května. Těšíme se na vás. Shopland Ostrava.
9: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
10: Stárnet. Ostatní vás k internetu jenom připojí. S námi budete stárnetovat. Moderní internet www.starnet.cz.
11: Na tento pátek a sobotu si nic neplánuj a val do Českého Těšína na nejtvrdší pouliční závody v kraji. Race the Streets. Na akci vázou Janku Autolaky.
12: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
13: Rádio Blaník, počasí.
14: Rádio Blaník. Hezké odpoledne vám přeje Renata Pechová. Na Moravě a ve Slezsku nás zítra čeká slunečné ráno. Po obědě se místy objeví mraky, ale pršet by nemělo, s výjimkou ojediněle na horách, kde naměříme až 17 stupňů. V nížinách pak čekejte 19 až 23.
15: Jsme Blaník.
16: Pohodové rádio do každého počasí.
13: Blaník za volantem.
14: Pozor dejte na Bruntálsku v Horním Městě. Srazila se tam dvě osobní auta na trase Otrokovice Uherské Hradiště mezi Napajedli a Spitihněví. Skončilo auto v příkopu. Nehoda se obešla bez zranění, ale provoz je tam omezený a kolona narůstá. Nehodu máme také v Ostravě v Mitrovické ulici u křižovatky s Plzeňskou a pozor dejte na trase z Ostravy na Opavu u Velké Polomy, kde havarovalo osobní auto. Tolik dopravní servis z Moravy a Slezska. My vám přejeme šťastnou cestu hlavně bez nehod a teď už jsou tu další zprávy.
17: Počasí se mění, čas běží, ale sen o dokonalém domovu zůstává. Najděte ho z Cactus Reality. Cesta k vašemu domovu. Cactusreality.cz.
13: Zprávy Rádia Blaník.
18: Stručně, jasně, přehledně.
19: Prezident trvá na své účasti na summitu NATO. Cestující v metru tlačítkem zachránili ženu. Dohled nad požářištěm u Chřibské skončil. Hezké odpoledne přeje Eliška Votrubová. Prezident Petr Pavel chce jet na nadcházející summit NATO do Turecka. V případě, že vláda svým rozhodnutím o složení delegace omezí ústavní pravomoce hlavy státu, bude se muset obrátit na ústavní soud. Spor mezi vládou a Pavlem o složení delegace na summit se rozhořel začátkem dubna. Ukončit smlouvu s dodavatelem energií nemusí být vždy jednoduché. Snadno můžete odstoupit třeba tehdy, když jste ji neuzavřeli na pobočce, a to do 14 dnů od jejího podepsání. Co ale dělat, když už právní vztah trvá, to ví mluvčí D-testu Lucie Korbeliusová.
15: Záleží na tom, zda máte smlouvu uzavřenou na dobu určitou nebo neurčitou. Smlouvu na dobu neurčitou můžete vypovědět kdykoliv. U smlouvy na dobu určitou je situace složitější. To zpravidla nelze předčasně ukončit.
19: Někteří dodavatelé ale umožňují takovou smlouvu ukončit i přesto, že na to nemáte zákonný nárok. Pořádnou dávku ducha přítomnosti ukázali cestující v pražském metru. Ve stanici Smíchovské nádraží tlačítkem nouze zachránili ženu, která spadla mezi vagóny. Při nastupování do metra se totiž nechtěně srazila s mladíkem, který z něj vystupoval. Správa Národního parku České Švýcarsko ukončila dohled nad požářištěm mezi Jetřichovicemi a Chřibskou. Správa se s hasiči domluvila na ukončení už ve středu. Situaci pomohlo deštivé počasí i to, že na místě nejsou skrytá ohniska. Požár vypukl 2. května. Policie ho prověřuje jako trestný čin obecné ohrožení z nedbalosti. Tolik zprávy, pokračuje Jirka.
0: A za minutu 17. hodina, Eliško, díky.
16: Jirka Frélich
18: na rádiu Blaník.
0: Náš blanický krajánek Vlasta Suk se vydal na jih Moravy, navštíví i Lednici a přihlásí se za pár minut. Tak si na to počkejte, teď už Lucie a šrouby do hlavy a za chvíli taky Verona. Hrajeme si hezky česky.
18: Rá.

0: Bernie Paul na Rádiu Blaník. Hezký poslech přeji, krásný čtvrtek, i když všichni žijeme fotbalem za chvíli, tak zároveň si myslím, že hokejový šampionát, ten nás enormně zajímá v posledních dnech, ale ten fotbal, tento zase brzy předčí, hlásí se Radek Barkman.
1: Krásný den. Už jen zhruba 3 týdny dělí českou reprezentaci od úvodního zápasu na mistrovství světa ve fotbale. Kouč Miroslav Koubek se svými asistenty proto oznámili seznam 29 jmen, která dostanou příležitost usilovat o letenku na šampionát. Tuto 29 přitom čeká jen jediný přípravný duel 31. května na pražské Letné proti Kosovu. Po něm bude muset trenér Koubek udělat ještě jeden škrt, než 26 vyvolených odcestuje na šampionát. Češi se v něm objeví poprvé po 20 letech a jejich soupeři ve skupině budou výběr Jižní Koreji, Jihoafrické republiky a nebo domácího Mexika. Krůček od účasti na turnaji je momentálně například jeden z nováčků, teprve 17-letý středopolař Hugo Sochůrek. Překvapila i nominace mladoboleslavského Christofa Kamonga nebo plzeňského Alexandra Sojky. Blízko účasti na turnaji jsou i slávisté Tomáš Chorý s Davidem Douděrou, kteří se přitom před nedávnem provinili několika excesy dresu pražské Slávie. Nejzkušenějším mužem výběru je záložník West Hamu Tomáš Souček, který v reprezentaci odehrál 89 zápasů. Do sestavy se naopak nevešel záložník Lyonu Adam Karabec. Ještě před startem šampionátu odehrají Češi v New Jersey v pátek 5. června přátelské utkání s Guatemalou. Pro Rádio Blaník Radek Barkman.
0: No a co se týká tedy fotbalového šampionátu, už víte úplně všechno, a co se týká toho hokejového, který je teď aktuální v posledních dnech, tak na ten se podíváme za pár minut s naší Eliškou Votrubovou, teď ale Leona Machálková, Svět je plnej bláznů.

0: James Blunt na rádiu Blaník. Lenka Filipová za chvíli a písnička Až budem to mít.
1: Já ti dám víc než mám.
0: Budeme hrát dál hezky česky. Teď máme ve studiu ale Elišku a to znamená, že míříme na hokej.
2: Blaníme hokej.
3: Mistrovství světa na rádiu Blaník.
4: Pěkné odpoledne. Český nároďák čeká po včerejším zápasu s Itálií dvoudenní volno. A podle kouče Radima Rulíka to hráčům jen prospěje. Dneska tak mají úplně volný den. Trenérský štáb zrušil trénink, aby mužstvo mohlo načerpat energii pro finish v základní skupině. Naše kluky totiž ve čtyřech dnech čekají hned tři utkání. Příležitost dobít si baterky tak určitě uvítají. Podle mluvčího se tým sejde až dneska večer na společné večeři. Do boje se hokejisté vrátí v sobotu odpoledne. 16:20 je čeká derby se Slovenskem. V pondělí odpoledne přijde na řadu duel s Norskem a závěrečným vystoupením v základní skupině bude v úterý večer souboj s Kanadou. Čtvrtfinále by pak nároďák hrál ve čtvrtek, případné semifinále v sobotu a bitva o medaile proběhne v neděli. Do boje ale teď vyjeli jiné týmy. Ve skupině A v Curychu hraje 1-3 Norsko, Lotyšsko s Finskem, ve skupině B ve Friburgu je na programu utkání Kanada-Norsko. Javorové listy nejprve dokázali smazat dvougólový náskok a vyrovnat, teď ovšem Severané opět vedou a stav je 3-2 pro Norsko. Z hokeje je to pro tuto chvíli všechno, další servis uslyšíte ráno.
3: Fandíme hokeji.
2: Mistrovství světa na rádiu Blaník. Allegro. Nákupní platforma, které důvěřují miliony Evropanů. Oficiální partner IIHF. Když hokej, tak Allegro.
5: Ať makáš na stavbě, v dílně nebo ve fabrice, potřebuješ výbavu, na kterou je spoleh. V prodejně Cerva na Vratimovské najdeš montérky, pracovní rukavice a boty, co vydrží ostravské tempo. Prostě bezpečí na každé šichtě. Zastav se ve Vratimovské. Cerva. No jistě.
6: Potřebuješ pilu, traktor, sekačku a nevíš? Pomůže ti Chlebiš! Rozšířili jsme sortiment robotických sekaček nejnovější generace s nejmodernější technologií. Za férové ceny a bez složité instalace.
7: A hlavně, to mají vždy se servisem, Franto!
6: Sekačka s jistotou, to je Chlebiš v Hlučíně. Chlebiš.cz.
8: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
9: Stavebniny Janík. Stavebniny
10: Janík. Hola, hola, zahrada volá. Nabízíme za skvělé ceny substráty, mulčovací kůry, travní směsi, hnojiva, postřiky a nářadí.
9: Stavebniny Janík.
10: Více na stavebniny@janik.cz.
11: Co probouzí smysly a otevírá srdce? Opera, činohra, balet a muzikál. Vstupte do nové sezóny s Národním divadlem Moravskoslezským. Vstupenky a předplatné v prodeji. Více na www.ndm.cz.
12: Výkup vozů v Autohity. Za vaše auto dáme vám víc. Přijeďte do Vítkovic. Auto oceníme, i hned vyplatíme, přepis vozů spolehlivě zajistíme. Volejte 800 120 800. Autohity.cz.
13: Pondělí, úterý, středa, super středa. Speciálně ve středu na vás čekají v Outlet Arena Moravia super dodatečné slevy až 80% nebo dárky k nákupu. Sleduj super středy v Outletu a nakup ještě výhodněji. Více na sociálních sítích a na outletmoravia.cz.

0: 20 let. Více informací na www.relaxadriatic.cz.
1: Hledáš společenské šaty na ples, maturiťák, do tanečních nebo na svatbu? Navštiv naši prodejnu Společenské šaty Martina v Prostějově. Skladem máme přes 2500 šatů pro všechny věkové kategorie, všech střihů, barev a velikostí. Máme také e-shop, kde se můžeš sama přesvědčit o opravdu bohaté nabídce za bezkonkurenční ceny. Společenské šaty Martina, to jsou šaty, které vás roztančí.
2: Přelomový kulturní prostor s Jarem ožívá. Bývalá přádelna bratří Neumannů, nová osmička. Startuje už 1. května ve Frýdku Místku. Čekají tě koncerty všech žánrů, DJ sety, program pro děti, přednášky, letní kina i sport. A to všechno zdarma. Kultura, komunita, gastro i odpočinek v jedinečném industriálním prostoru. Nová osmička. Místo, které bude žít každý den.

0: inspirující prostředí.
1: Kolegové, na které se můžete spolehnout.
0: A šéf, se kterým je radost pracovat.
1: Udělejte si radost a najděte si konečně Bezva práci.
0: Spousta zajímavých nabídek ve všech regionech.
1: Jednoduše, rychle a přehledně.
0: To je Bezva práce na našich stránkách radioblaník.cz.
1: Bezva práce.

0: Ve vysílání Rádia Blaník, teď náš krajánek.
1: Jedeme sama.
2: Krajánek Rádia Blaník.
0: Tak já přeji hezké odpoledne, nebo spíše podvečer.
3: Jirko, ahoj, já tě taky zdravím, přeju dobré odpoledne a teď se stále hlásím z Jižní Moravy.
0: A z jakého místa?
3: No je to místo, které by se ti líbilo, a nejenom tobě, protože za mě je to jeden z nejkrásnějších zámků, zámek Lednice. A já tu mám taky paní kastelánku Ivanu Holáskovou. Dobrý den.
4: Hezky dobrý den.
3: Řekněte posluchačům, co je u vás nového?
4: Tak v podstatě u nás teď v tuto chvíli nového úplně není nic. My na zámku už provázíme úplně všude, kde je možné, takže návštěvníci mají k dispozici 4 prohlídkové okruhy. No a chystáme novinku až od června. V zámeckých konírnách uvidí návštěvníci nádhernou výstavu, která se jmenuje Jak se stavělo za císaře pána.
3: Přece jenom si myslím, že většina posluchačů zámek Lednice zná, nicméně nás poslouchá celá republika, možná se někdo takový najde, kdo ne, tak na co byste nalákala?
4: Myslím si, že pro návštěvníky je velmi atraktivní ten první prohlídkový okruh, nádherné reprezentační sály, které jsou zdobeny unikátními řezbami, včetně známého točitého schodiště. Za návštěvu určitě stojí také knížecí apartmány, kde je možno vidět, jak žila šlechta v 19. století. Máme k dispozici pro děti krásné dětské pokoje princů a princezen. No a pro milovníky něčeho netradičního je tady 4. prohlídkový okruh, to je umělá krápníková jeskyně, kde je možno vidět také velmi zajímavý systém teplovzdušného vytápění.
3: A co venku?
4: Kromě 200-hektarového nádherného parku, který má dvě části, francouzskou a anglickou zahradu, tak je k dispozici úžasný palmový skleník s tropickými a subtropickými rostlinami. Dostanou se návštěvníci také na vyhlídku na minaret. Přístupná je umělá zřícenina Janův hrad. Takže je toho tady opravdu spousta.
3: Ano, velké vyžití. No a kromě toho pořádáte i spoustu akcí, tak prozraďte, jaké?
4: V létě pořádáme spoustu koncertů a divadelních představení, ať už je to Noc na Karlštejně, muzikály, koncerty, hudby Hradní stráže, takže všechny tyto akce najdou návštěvníci na našich webových stránkách a myslím si, že je to krásné doplnění prohlídky zámku a procházky parkem.
3: Tak paní Holásková, já vám děkuju, mějte se krásně a se daří, třeba zase někdy nashledanou.
4: Já také děkuju, těším se na vás i na všechny návštěvníky.
3: A pro tuto chvíli se loučím i já, přeju krásný zbytek dne a připomínám, že už brzy najdete fotky a videa na našich internetových stránkách v Krajánkovi na adrese radioblaník.cz. Ahoj.
2: Jsme Blaník
1: a jedeme za vámi.
0: Budeme se těšit. Za chvíli babi Daněk a písnička Rosa na kolejích.
1: Petr platí vaše účty.
2: Velká hra o velké peníze, které vám rozdáváme každé všední ráno.
5: Uvidíme, třeba to budete mít v dubnu zadarmo. Když nám řeknete, kdo dospíval na Blaníku.
6: Olympik.
5: Je to tak? Takže dubnovou splátku platíme my. Ten tablet jste možná měla zadarmo, když nám řeknete, kdo dospíval na Blaníku.
6: Ludka Bílák.
5: Je to tak? Takže 7290 korun za tablet.
6: Děkuji moc.
1: Co byste chtěli od nás proplatit?
2: Napište nám to, pošlete v SMS na 603 118 118 a poslouchejte.

0: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Heineken, prémiový ležák se svěží chutí za 19,90. Chocenské, tradiční pomazánkové, různé druhy za 24,90. A Oreon nebo Nesquik, čokoláda, různé druhy za 23,90. Až do 26. května. Kaufland.
1: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorný Caddy e-hybrid s motorem o výkonu až 150 koní, již za 759 900 korun a ikonický ID. Buzz, již za 959 900 korun.
2: Hausbrand Café per favore?
3: Si, signora.
4: Hausbrand, tuhle kávu si zasloužíte pít. Hausbrandkava.cz.
5: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to na beton lítalo, je tu Stavmat. Právě teď suchý beton ST-Line 3D C25/30 za akční cenu. Vyrazte pro něj do nejbližších stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
6: Ahoj. Ahoj, tady Nice Boy.

0: sorry, ale tohle musí ven. Nice boy, to je i fan. Máme kdejakej spotřebič. Pro Prahu, Brno i Třebíč. Bitch.
1: Nice boy.
2: Máte penzíko? Převeďte si ho k NN a získejte možnost vyšších výnosů. Je vaše penzíko nové nebo pořád to staré? S novým penzíkem si sami zvolíte strategii spoření. Převod k NN zvládnete online za pár minut, třeba během pauzy na kafe. Více na nn.cz/penzíko.
3: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
4: Legendární závod míru míří k vám. Přijďte fandit největším cyklistickým nadějím ve dnech 28. až 31. května. Rozpis etap a kompletní doprovodný program najdete na www.závodmíru.com.
5: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
4: Tak dobře poslouchejte.
5: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
6: House Running.
4: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
5: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
4: Budete viset 101 metrů nad zemí.
5: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
7: Maminko!
4: Prostě pořádnej adrenalin.
5: Tenhle zážitek najdete pouze na...
8: Firma na zážitky.
4: CZ.
9: Jedinečná nabídka v Tetě. Připravte se na letní dovolenou s produkty na opalování vybraných značek se slevou minimálně 40%. Nebo objevte slevu až 40% na celou značku kosmetiky DAF. Více na tetadrogerie.cz.
10: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 79,90 za 1 kg. Keříková rajčata 1 kg za 34,90. A Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
11: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
12: Já.
11: Protože jsou spolehlivé?
12: Já, natürlich.
11: A se zárukou na 5 let zdarma?
12: Já, sicher.
11: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.
13: Pohodové české rádio.

0: Nejznámější alžírský zpěvák Khaled a písnička Se Laví. No a po 18. Michal Tučný. Snídaní v trávě, teď právě. Taky Hana Zagorová. Já chtěla jsem tě psát. Lucka Vondráčková. Mám strach, že se nic nevyrovná. Tak sní Blaník, ano, dál budeme hrát hezky česky. Rádio Blaník.
1: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio.
2: Mami, proč máme vysavač smyčkou od konceptu?
3: Protože koncept myslí i na maličkosti. Robotický vysavač smyčkou podlah vytírá vždy čistou vodou.
2: I teď?
4: Ano.
2: A teď?
4: Jo, včera, dnes i zítra.
3: Prostě pořád.
5: Vysavače koncept najdete na koncept.cz. Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
6: Procházíte onkologickou léčbou a nevíte, kde koupit vše potřebné? V Aloe na Hlučín je vše na jednom místě. Paruky, šátky, epitézy, prádlo a přírodní produkty. Aloe na Hlučín, nejen pro onkologicky nemocné. www.aloena.cz.
7: V pátek 22. května rozkvete Shopland Ostrava vůněmi a chutěmi. Přijďte si udělat radost a načerpat jarní inspiraci na náš májový trh. Čekají na vás čerstvé květiny a sazenice, poctivé farmářské dobroty i tyrolské speciality a řemeslné výrobky. Májový trh v Shopland Ostrava. Zastavte se, zpomalte a nechte se pohltit atmosférou, která voní po jaru. Už tento pátek 22. května. Těšíme se na vás. Shopland Ostrava.
8: Říkáte si, že nová kuchyň stojí dneska majlant? Omyl! XXL kuchyně v polském Těšíně, to jsou kvalitní kuchyně, které jsou o 50% levnější než v Česku. A pozor, objednejte si vaši vysněnou kuchyň do 15. června a XXL kuchyně vám garantují cenu až do konce roku. Tak neváhejte a navštivte XXL kuchyně na česko-polských hranicích. Více na xxl-kuchyně.cz.
9: Hi, hi, a jedu! Highbike Morava mění název na DD Bike a kromě značky Highbike rozšiřuje nabídku špičkových elektrokol o značky Megamo a Raymon. Navštivte prodejnu DD Bike v Moravské Nové Vsi s jedinečnou testovací tratí a širokým výběrem elektrokol horských, gravelových, trekových a městských, včetně doplňků a profiservisu. DD Bike.cz.
1: Rádio Blaník, počasí. Rádio
10: Hezký podvečer vám přeje Renata Pechová. Na Moravě a ve Slezsku se nám teploty v noci budou pohybovat mezi 10 až 7 stupni, v údolích kolem 5. Zítra bude zpočátku jasno polojasno, postupně oblačno, přechodně i zataženo a na horách slabé přehánky. V odpoledních maximech naměříme 19 až 23.
1: Rádio Blaník.
11: Nejvíc pohody
1: a nejvíc českých písniček.
11: Za každého počasí.
1: Za volantem.
10: Na Kroměřížsku v Holešově v Masarykově ulici bourali dva cyklisté, provoz je tam omezený, jsou tam záchranáři a policisté. Pozor dejte na D1 na 242,5 kilometru z Kroměříže na Brno, bourala tam dvě auta. Na Frýdecko-Místecku za Žermanicemi směrem na Soběšovice u odbočky na Bludovice se srazila také dvě auta, i tady se chvilku zdržíte. A na Bruntálsku v Horním Městě dvě osobní v sobě, počítejte také s menším zdržením. Přejeme vám šťastnou cestu bez nehod a krásný večer.
12: Počasí se mění, čas běží, ale sen o dokonalém domovu zůstává. Najděte ho z Cactus Reality. Cesta k vašemu domovu. Cactusreality.cz.
1: Zprávy Rádia Blaník.
11: Stručně, jasně, přehledně.
13: Policie dál řeší napadení v Pardubicích. Klíšťata budou o víkendu mimořádně aktivní. Teplárny kvůli počasí přerušují vytápění. Rádio Blaník. Příjemný podvečer přeje Eliška Votrubová. Jak už od nás víte, kvůli konfliktu mezi dvěma mladými lidmi policie odpoledne evakuovala střední školu v Pardubicích. Jeden člověk byl vážně zraněn a skončil v nemocnici. Podle serveru Novinky.cz mělo jít o studenty školy. Útočníkem měl být mladík, který kvůli rozchodu pobodal mladší spolužačku. Policie ho zadržela. Teploty jdou stále nahoru a s tím souvisí i aktivita klíšťat. Ta v průběhu tohoto týdne stoupá. O víkendu by podle meteorologů měla být i mimořádná. Klíšťatům totiž nejlépe svědčí současné teplo a vlhko. Doporučuje se nevstupovat volně do lesů a zapomínat bychom neměli ani na repelent. A kvůli počasí ukončují topnou sezónu teplárny. Vytápění přerušují třeba pražská anebo brněnská teplárenská. Nepředpokládají, že by se dodávky do konce května ještě obnovily. I proto, že o nadcházejícím víkendu budou teploty podle meteorologů atakovat i tropickou třicítku. Zájem o cestování po Česku dál roste. Do tuzemských hotelů, penzionů a dalších ubytovacích zařízení přijelo během prvního čtvrtletí letošního roku téměř 4,5 milionu hostů. Pokračuje ředitel České centrály cestovního ruchu František Reismiller.
14: Počet hostů meziročně vzrostl ve všech krajích Česka. Nejvíce se jich v prvním čtvrtletí ubytovalo v Praze, a to téměř 1,7 milionu. Následoval Královéhradecký kraj, kam zamířilo 372 tisíc návštěvníků, a více než 4 milionu hostů se ubytovalo také v Jihomoravském, Karlovarském a Libereckém kraji.
13: Já ještě doplním, že turisty velmi láká české lázeňství. To je ode mě ze zpráv všechno. Teď vám bude hrát Jirka.
0: Ano, za pár vteřin 18.
1: Jirka Frélich
11: na rádiu Blaník.
0: Se Samirou za chviličku probereme mileniály. Kdo je to mileniál? Jste to vy? No, uslyšíte za chvíli. Teď ale Argema a písnička Tohle je ráj a za chvíli Meky Žbirka.
1: Rádio Blaník.
0: A tohle je Blaník. Hraje hezky česky.

0: Roxette a písnička How do you do, čili v překladu jak se máš, jak se máš, Samiro?
1: Proč se říká, co se říká?
2: Na rádiu Blaník.
0: A co se dnes dozvíme?
3: Generaci Alpha i Z jsme probrali v předchozích dnech a dnes se zaměříme na generaci Y, tedy mileniály, což je možná většina z nás. Jsou to tedy lidé narození mezi lety 1981 až 1996. A proč mileniálové? Protože jsme dospívali kolem přelomu tisíciletí, tedy milénia. No a byli jsme první mladí lidé, kteří zažili nástup internetu, ICQ, Skypeu, první mobily, místo pevné linky a zkrátka se přešlo z toho analogového světa do toho digitálního. Jsme takový most mezi starým a novým. Trochu pamětníci, ale zároveň jsme se rychle zžili s moderní dobou. Proto se o nás říká, že jsme schopni se rychle adaptovat. No tak museli jsme, že jo? A asi i chtěli. Mileniálové jsou podle odborníků hodně orientovaní na výkon. Často jsme slýchali, musíš se učit, musíš makat, kariéra rovná se úspěch a že když budeš pracovat tvrdě, budeš se mít líp než rodiče. Zajímavé je to, že mileniálové byli první generací, které se odmala říkalo, můžeš být kým chceš. Jenomže pak přišly ekonomické krize, drahé bydlení, až škoda mluvit, vyhoření, tlak ze sociálních sítí samozřejmě a možná proto je spoustu mileniálů přepracovaných, ale zároveň stále hodně ambiciozních.
0: Děkujeme.
2: Samira na Blaníku.
1: Aneb, proč se říká, co se říká?
0: Tak jsem to nevěděl, ano, řadím se mezi mileniály a většina věcí seděla přesně. Teď ale poetika a půlnoc není za 3 minuty 7:15.

0: Hana Zagorová, písnička Já chtěla jsem ti psát. Zítra ráno se budeme hlavně ptát. Po 9. hodině, jaký pak je to rok?
1: Tajemný rok.
2: Tajemný rok.
0: Vypůjčil jsem si znělku od Petra Slívy a teď taky jednu ukázku na zítra z krásné české komedie. Poznali byste?
3: Neměl to tam vracet. Sklapí to. To nemusí, to bude taková vostura, že to vrátil. Ty to vypadá, jako kdyby jsme to ukradli a sežrali mi.
4: Ale no tak prosím tě, nerozčuj se, nech ho odpočnou, Hergo.
3: Co odpočnou? Je to vůl a neměl to vracet.
0: Tak, poznali jste v tom konkrétním roce, který zítra budeme tipovat, měl premiéru právě tento film a tím indicie končí. A možná v tom roce, ale jenom možná, Snídaně v trávě.
5: Snídaně v trávě.
0: A možná vás chci jenom zmást. Každopádně Snídaně v trávě za chvíli s Michalem Tučným a taky Dalibor Janda. Dál budeme hrát hezky česky. Ano, zítra je pátek a čeká nás další dobré ráno.
6: Dobré.
7: V pondělí to tak nevypadalo, ale dneska ve čtvrtek už se to jeví v jasných barvách.
8: Zítra už je pátek.
7: A to je dobrá zpráva.
8: No a ty vaše dobré zprávy budeme zítra opět odměňovat.
7: Čeká nás totiž pravidelná šťastná hodinka.
8: Dobrou zprávou je i to, že budeme opět proplácet účtenky.
7: A prostě si to společně užijeme. Těší se na vás Petr Slíva
8: a Adéla Zahradničková.
1: Rádio Blaník.
2: Pohodové ráno.
9: Ve sběrně Bedřich Beneš v Ostravě Přívoze dostanete své peníze vždy včas. Výkup druhotných surovin, možnost přistavení kontejneru. Rychle, férově a za super ceny. www.sbiernabeneš.cz.
10: Tak co, už víš, jak ochránit svůj telefon? Na tvrzená skla EU najdeš ochranná skla od 59 a obaly od 79 kaček. Dále kabely, nabíječky, držáky a další příslušenství. Navštiv nás v Kravazích nebo nově v ostravském Futuru. A pokud se ti nikam nechce, můžeš nakoupit online na www.tvrzenaskla.eu s dopravou zdarma. Jsme tvrzená skla EU, největší e-shop s mobilním příslušenstvím v Česku.
11: Vaše město, váš region, vaše zprávy. Televize Polar přináší hlavní vydání regionálních zpráv ve 20 hodin. Každý večer to nejdůležitější z měst a obcí kolem vás. Sledujte Televize Polar ve 20 hodin. Nově také na OnePlay.
12: Pondělí, úterý, středa, super středa. Speciálně ve středu na vás čekají v Outlet Arena Moravia super dodatečné slevy až 80% nebo dárky k nákupu. Sleduj super středy v Outletu a nakup ještě výhodněji. Více na sociálních sítích a na outletmoravia.cz.
13: Outlet Arena Moravia. Slevy po celý rok.
14: Jaro, sluníčko, čas nakupovat v Half Price. Objevte len ve složení produktů od světových značek a jedinečné poklady v sezónním výprodeji. V Half Price na vás čekají vaše oblíbené značky a výjimečné ceny. Half Price. Great brands.
15: Nové auto MG a k tomu 40 000 korun na dovolení.

0: Dalibor Janda a písnička Oheň, voda, vítr. Víte, jaká dneska byla hvězda konopiště? Poznali byste to podle té ukázky? No, Dalibor Janda to nebyl.
1: Hvězdy konopiště na Rádiu Blaní.
0: Tak asi pokud jste dobře poslouchali, tak jste slyšeli třeba našeho výherce po třetí hodině na písničku Lucie Bílé, děkuju ti. Ano, Lucka Bílá je tou hvězdou konopiště, kterou dnes hledáme celý den až do 19. hodiny. Už můžu prozradit, že dnes to prostě nebude. Tak zase zítra poslouchejte po 8. hodině raní další krátkou nápovědu a zase budeme zítra hledat hvězdu konopiště. A když uslyšíte písničku celou od té hvězdy konopiště, tak zítra zavolejte právě na konci té písničky a pokud se na 800 109 109 dovoláte jako první, tak s námi budete na konopišti. A co víc, vy tam budete úplně zadarmo. Dostanete hned dvě vstupenky.
1: Koncert pro všechny bezva lidi.
2: Ale 27. narozeniny Rádia Blaník.
3: Generálním partnerem narozeninového koncertu Rádia Blaník je Leko, česká rodinná firma. Ochutnejte naši šunku z vonašku a další speciality na konopišti a užijte si tak skvělý den. Leko, žijeme s chutí.
4: Na koncert vás zvou i Krušovice Bohem. Ochutnejte na konopišti prémiový ležák s vyváženou hořkostí a z nejlepšího žateckého chmele. Krušovice Bohem. Více na webu krušovicebohem.cz.
0: A přes rameno už mi tady kouká Martin Ledinský na písničky na přání, které dnes budou po 19. hodině. Tak Martine, třeba Přátelství.
5: Přátelství.
0: Krásná písnička, když na to koukám, František Nedvěd, Michal David, máš to pěkné.
6: Ahoj Jirko.
0: Ahoj Martine, ahoj.
6: Já jsem čekal, kdy se mnou pozdravíš. No, krásně dneska vybírali Blaníci, takže díky za vaše hudební výběry. Já už tady na to taky koukám. Jedna lepší než druhá.
0: A mám tady poznámku, že to dnes bude asi delší než do 21. hodiny.
6: No, já se to pokusím jako vždycky stihnout, tak jak no. Mám, jo, ale
0: tak
6: je schválně, možné.
0: Schválně, kdo vyhraje, posluchači nebo Martin Ledinský. Budu vám držet palce, protože písničky dneska jsou opravdu nádherné. Tak po 19. písničky na přání a do té doby třeba Lucka Vondráčková písnička Strach a nebo taky Richard Miller Srdce jako kníže Rohan.
1: Hájek, Jágr,
2: Červenka.
1: Každá doba má své hrdiny.
2: Pojďte s námi držet palce těm současným.
1: Fandíme hokeji, fandíme našim.
2: Mistrovství světa na Rádiu Blaník.
3: Allegro. Nákupní platforma, které důvěřují miliony Evropanů. Oficiální partner IIHF. Když hokej, tak Allegro.
2: Jsme Rádio Blaník a hrajeme všem.
1: Na účesu na

0: Měla vlasy samou lokmu. Jsem holko, postříhám ti vlasy.
1: Jsme Radio Blaník.
2: Hezky česky a pro všechny.
3: Radio Blaník.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 79,90 za 1 kg. Keříková rajčata 1 kg za 34,90. A Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
6: Já.
5: Protože jsou spolehlivé?
6: Já, natürlich.
5: A se zárukou na 5 let zdarma?
6: Já, sicher.
5: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.
7: Baru, dovolenou máme vyřešenou.
8: Fakt? A kam pojedeme?
7: Na zahradu. V Baumaxu mají do konce května slevy až 25% na bazény, grily, zahradní nábytek a nejen to.
8: Takže pětihvězdičkový rezort u nás na zahradě.
7: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
9: 30 let. Až 30 let života strávíte v posteli. My v Prospánku se postaráme o to, aby to byla nejlepší léta vašeho života. Přijďte si k nám vyzkoušet matrace, postele i polštáře. Společně vybereme tu pravou postel, do které se budete těšit a ze které budete vstávat odpočatí. Vše pro spánek vám odvezeme až domů a smontujeme. Máme více než 60 prodejen. Najděte si tu svoji na prospánek.cz.
10: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
11: Pak přijeďte do AutoESA.
10: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
11: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
10: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc, a to i hned a v hotovosti.
12: Kdo na to jde od lesa, prodá auto u ESA.
13: Právě teď v Planeu. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Spěcháte? Nebojte. Zboží vám na prodejně připravíme už do 15 minut od rezervace. Planeo.
14: Začněte si s létem. Plavky z Astratexu se stanou vaší novou láskou. Neuvěřitelný výběr velikostí a střihů padne všem tvarům. A těch barev i vzorů. Na Astratexu si zkrátka vybere každá z nás. Protože léto sluší každým křivkám. Svoje letní sebevědomí najdete na e-shopu astratex.cz.
15: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
16: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
17: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé plnotučné mléko Albert, litr s apkou za 12,90. A kuře bez drobů a 2/4 kilo za 69,90. Albert. Dle srovnání k 13.5.
18: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
19: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
18: A tak to bude drahé.
19: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.

0: Jste s rádiem Blaník a za 2,5 minuty bude 7. Teď už vás zdraví a dobrý večer přeje Martin Ledinský. Jak už víte z našeho zpravodajství o pobodané dívce u střední školy v Pardubicích, bohužel přišla ta nejhorší možná zpráva. Zraněná dívka v nemocnici zemřela. Podezřelého útočníka policisté zadrželi hned po činu. Teď už pojďme k veselejším věcem. Před námi jsou písničky na vaše písemná přání. Mezi 7. a 8. například Michal David s Karlem Gottem. Tahle písnička tady u nás na Blaníku už za malou chvíli. Těšte se taky na Františka Nedvěda. Nikomu se ani nesní. Nebo na skupinu No Name společně s Terezou Maškovou. Nepočítej léta, počítej. Na Blaníku vám hrajeme hezky česky.
1: Rádio Blaník, počasí. Rádio.
0: Noční teploty pod jasnou oblohou klesnou k 10 až 6 stupňům a zítra se můžeme těšit na krásný, skoro letní den. Páteční obloha bude většinou zalitá sluncem, ale během dne se může přechodně objevit kupovitá oblačnost a na horách, na severu a severovýchodě výjimečně i nějaká ta přeháňka. Nejvyšší teploty se dostanou na 22 až 26 stupňů. Na horách se budou pohybovat kolem 17 stupňů Celsia.
2: Výkup vozů v Autohity. Za vaše auto dáme vám víc. Přijeďte do Vítkovic. Auto oceníme, i hned vyplatíme, přepis vozů spolehlivě zajistíme. Volejte 800 120 800. Autohity.cz.
3: Hledáš společenské šaty na ples, maturiťák, do tanečních nebo na svatbu? Navštiv naši prodejnu Společenské šaty Martina v Prostějově. Skladem máme přes 2500 šatů pro všechny věkové kategorie, všech střihů, barev a velikostí. Máme také e-shop, kde se můžeš sama přesvědčit o opravdu bohaté nabídce za bezkonkurenční ceny. Společenské šaty Martina, to jsou šaty, které vás roztančí.
4: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
5: Stárnet. Ostatní vás k internetu jenom připojí. S námi budete stárnetovat. Moderní internet www.stárnet.cz.

0: potřeby. Praktik papír. Pracovní pomůcky. Praktik papír. Příjemné prostředí. Praktik papír. Pohodlné parkování. Vaše papírové srdce Ostravy, váš Praktik papír. Praktik papír.cz.
1: Kaktus Reality je tu s vámi již 11 let. Profesionální a transparentní služby, bleskové jednání, lidský přístup. Píchneme vám s nemovitostí na kaktusreality.cz.
2: Co probouzí smysly a otevírá srdce? Opera, činohra, balet a muzikál. Vstupte do nové sezóny s Národním divadlem Moravskoslezským. Vstupenky a předplatné v prodeji. Více na www.ndm.cz.

0: Martin Ledinský
1: na rádiu Blaník.
2: Odbyla 19. hodina a každý večer touto dobou pro vás na Blaníku máme písničky na vaše přání. Ty můžete s předstihem objednávat na stránkách radioblaník.cz. V kontaktech tady k písničkám na přání najdete speciální přehledný formulář, kde vše jednoduše vyplníte a dáte odeslat. Dnes má svátek Monika, tak všechno nejlepší. Za chvíli první vaše přání a ještě předtím. No a víte co, my si to přání dáme hned teď. Michal David, Karel Gott, To stárnutí zrádne, pojďme na to. Abychom to pěkně stíhali, tak hned to první přání si dáme v tuto chvíli. Tento vzkaz, toto přání dorazilo ze Znojma. Dnes slaví své 80. narozeniny paní Zdeňka Adámková ze Znojma. A tak, milá babičko, přišli jsme dnes slavit s tebou, tak nás tu v jedné řadě máš. Všechna přání máme s sebou, ty už je ale všechna znáš. Ať štěstí na každém tvém kroku číhá, ať anděl tvůj tě stále hlídá. Ať co nejvíc ve tvé tváři štěstí, smích a radost září. Zbývá popřát hodně pevné zdravíčko, jsme moc rádi, že tě máme. Děkujeme za vše, babičko, vše nej přejí Znojmáci. A ještě jedno přání, které dorazilo z Orlové od paní Pavlíny. Milé rádio, prosím o zahrání písničky pro Margitu Procházkovou z Orlové se vzkazem: milá Margito, přejeme ti všechno nejlepší k narozeninám, hodně štěstí, zdraví, lásky a božího požehnání ti z celého srdce přeje bratr Karel, Pavla, syn Patrik, tvoje Linda, Lejdinka a Mikišek. Máme tě moc rádi.
0: Písničky na přání.
1: Na rádiu Blaník.

Na Blaníku Michal David s Karlem Gottem a teď na vaše přání Xindl X s Olgou Koenigovou. Toto přání dorazilo z Děčína. Milá Mončo, k tvému svátku přeji všechno nejlepší. Ty víš, kdo píše.

Na Blaníku pokračují písničky na přání a teď je před námi 19 od Františka Nedvěda. Napsala Aneta z Rožmitálu pod Třemšínem. Milá Mončo, k tvým dnešním jmeninám ti přeju radost, lásku a hlavně pevné zdraví. Ať se každý den usmíváš a splní se ti všechna přání. Máme tě rádi, Anet a Kuba, tak všechno nejlepší i od nás z Blaníku.

0: Takhle pěkně vám na Blaníku zpíval František Nedvěd a teď už je před námi máma od skupiny Lunetik, napsal pan Václav z Lišova. Prosím o zahrání písničky pro moji andělskou milovanou maminečku Romanu Čtvrtníkovou z Lišova, která je můj nejcennější poklad na světě. Mám tě moc rád. To napsal Vašek.
1: Rádio Blaník. Hrajeme vám hezky česky.

0: na Blaníku skupina Lunetik a teď Přátelství od Petra Reska. Tuhletu písničku vybrala Miroslava z Litoměřic. Milí Blaníčku, prosím o zahrání písničky pro naší Moniku se vzkazem Milá Moničko, přejeme ti všechno nejlepší k tvému svátku. Hodně štěstí, zdraví, lásky a krásných dnů plných smíchů. Máme tě moc rádi a nezapomeň, přátelství je více než láska. To ti přejí tvoje holky z Masny, Mirunka, Pavla, Markétka, Eliška, Šárka, Marcelka a Renča.
1: Rádio Blaník.
2: Hezky česky.

Je jenom několik takových slov. Jsou prostá, vzácná a nezbytná. Někdy je vyslovujeme příliš často a pak se nám zdají být všední a obyčejná. Ale ten, kdo alespoň jednou poznal jejich pravou cenu, jim už nikdy neukřivdí, neboť jejich cena je cenou a smyslem našeho

dlaň. Na Blaníku Petr Rezek, teď už No Name a Tereza Mašková a budeme hrát do Opavy, odkud píše Kateřina. Milý Blaníčku, prosím o zahrání písničky pro Marušku Onderovou, která dnes slaví krásné 70. narozeniny. Přejeme jí hlavně spoustu zdraví, lásky, pohody a štěstí. Maruško, máme tě všichni rádi. Za celou rodinu přeje dcera Katka. Nepoč-

0: Skupina No Name s Terezou Maškovou na Blaníku za 2 minuty bude 7:30. V písničkách na přání se můžete těšit a já se teda moc těším na tuhle od Viktora Sodomy.
1: Myšlenky, co tíží, tíží hlavu mou, do srdce se plíží jedna za druhou.
0: Až mi bude 100 na Blaníku už za chvíli a na vaše přání taky Adel nebo skupina Jelen. Na Blaníku každý večer hrajeme to, co máte rádi.
2: Písničky na přání na rádiu Blaník.
3: K narozeninám, svátku nebo jen tak pro dobrou náladu.
2: Nechte zahrát těm, které máte rádi, písničku z Blaníku.
3: Každý večer od 19 hodin.
2: Písničky na přání. Napište si o tu svoji na stránkách radioblanik.cz.
3: Písničky na přání
2: na rádiu Blaník.

0: na rádiu Blaník.
1: A před námi Viktor Sodoma, napsala Markéta z Nemanic. Ahoj Blaníku, prosím o zahrání písničky pro mého blázínka Zbyška dodatečně ke včerejšímu svátku. Zbyňo, všechno nejlepší ti přeje tvá věčně mladá Markétka, která doufá, že se mnou vydržíš až do tvých 100 let. Prostě stejně, jak se zpívá v písničce. PS, Jiřinka ti takové dobré buchty, jako já, nikdy neudělá. Tak na to pamatuj, že nejlepší buchty umím já. Zapiš si to za uši, ty můj starý lokře. Miluju tě, Markét.

Na Blaníku Viktor Sodoma, teď už skupina Jelen. Ne, jo, Adel. Adel bude za chvilku. Tak, teď jsem se tady trošku do toho zamotal, takže teďka Jeleni, ano, píše Míla Stlosková. Dobrý den, rád bych nechal zahrát Monice Bímasový k dnešnímu svátku. Hodně štěstí, zdraví a lásky a ať se ti vše daří, přeje Míla.

Na Blaníku pokračují písničky na přání, teď už Adele napsala Veronika z Raspenavy. Prosím o zahrání písničky Rolling in the Deep od Adele pro dceru Barborku, která dnes slaví 15. narozeniny. Hodně zdravíčka a štěstíčka přeje mamka a taťka.

0: Adele na Blaníku je skoro 7:45. V písničkách na přání do 8. hodiny ještě srdcová dáma od slzy. A za chvíli holky a ve snu se vdávám. Přeji pohodový večer s Blaníkem.
1: Hausbrand Café per favore?
2: Si signora.
3: Hausbrand, tuhle kávu si zasloužíte pít. Hausbrandkava.cz.
4: Léto volá. Voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.
5: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní Crafter již za 649 900 korun bez DPH a ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH.
6: Legendární závod Míru míří k vám. Přijďte fandit největším cyklistickým nadějím ve dnech 28. až 31. května. Rozpis etap a kompletní doprovodný program najdete na www.závodmíru.com.
7: Právě teď v Planeo. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 000 položkami skladem. Planeo.
8: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality.
9: Pozemek k bydlení v Boru na Tachovsku za 1 321 000. Pozemek k bydlení ve Varnsdorfu na Děčínsku za 1 099 000. Chata v Borohrádku východní Čechy za 739 000. Rodinný dům v Nymburku za 9 999 000. A byt 3+1 v Ostravě Zábřehu za 4 400 000 korun.
8: Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
10: Začněte si s létem. Plavky z Astratexu se stanou vaší novou láskou. Neuvěřitelný výběr velikostí a střihů padne všem tvarům. A těch barev i vzorů. Na Astratexu si zkrátka vybere každá z nás. Protože léto sluší každým křivkám. Svoje letní sebevědomí najdete na e-shopu Astratex.cz.
11: Super, tak ještě hypotéku na benzín, jo?
12: Nemusíš, v Auto Esa to zaplatíme za tebe.
11: Fakt?
12: Jo, rozdíl za dražší benzín ti vrátíme.
11: Tak jedeme.
12: Auto Esa, ceny paliva u nás řešit nemusíte.
11: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od Esa.
13: Vidíš to?
14: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
13: No a víš, co vidím já?
11: Co?
13: Let balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
14: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
13: U nás si vybere úplně každý.
14: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
13: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků. Nemůžete nic zkazit.
14: Nejlepší dárek je zážitek.
15: Firma na zážitky.
14: CZ.
16: Chce se mi těsnit. Chce se mi těsnit. Chce se mi těsnit. Těsnit se mi chce. To se mi chce? Těsnit. Těsnit se mi co? Chce. Komu se chce těsnit? No mě ano, ale já to neutěsním. Já ne, ale Aditek, ten těsní hned. Aditek, to jsou gumová těsnění, pryžové desky a veškeré těsnící profily. Aditek G jako guma. Aditek.cz.
4: Písničky na přání.
17: Na rádiu Blaník.
0: Před námi skupina Holky napsal Jiří z Chomutova. Ahoj Klárko Kouřilová z Chomutova, k tvým dnešním 23. narozeninám ti přejeme všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí a ať se ti splní vše, co si přeješ. To ti přejí Hanka, Lukášek, Laurinka, Jirka a Méda Béda. A Klárko, o tom, aby se ti tvůj sen splnil, o tom ti zpívají Holky, které ti to také přejí. Pa, pa, pa.

0: Na Blaníku pokračují čtvrteční písničky na přání a teď je před námi srdcová dáma od skupiny Slza. Tuhle písničku vybrala Martina z Mostu, která píše: Milá Moniko, všechno nejlepší k dnešnímu svátku, hlavně hodně zdravíčka, štěstíčka, lásky, pohody a klidu. To ti moc přeje kamarádka Martina s přítelem a kamarádi a přátelé.
1: Písničky na přání.
2: Napište si o nějakou i vy na stránkách radioblaník.cz.
3: Písničky.

0: Na Blaníku skupina Slza za 4 minuty bude 8. A v příští hodině pokračují písničky Na vaše písemná přání a v nich už brzy 4 tenoři.
1: Když ti jedenkrát už láska nedá spát ti za štěstí.
0: Těšte se taky na narozeninovou od Jarka Šimka.
2: Posílám přání v tónech zní, od srdce dárek nevšední.
0: A zaspívá i skupina Verona.
3: Na mě nečekej, já přijdu až ráno.
0: Na Blaníku vám hrajeme hezky česky.
4: Rádio Blaník, počasí.
5: Rádio Blaník.
0: Noc bude většinou jasná a nejnižší noční teploty klesnou k 10 až 6 stupňům. Zítra přes den bude krásně slunečno, obloha polojasná až jasná, ale během dne se může přechodně objevit kupovitá oblačnost a na horách, na severu a severovýchodě výjimečně i nějaká ta přeháňka. Nejvyšší teploty vystoupí na 22 až 26 stupňů. Na horách se budou teploty pohybovat kolem 17 stupňů Celsia.
6: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, teď je Tice u Kroměříže. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
7: Tak co, už víš, jak ochránit svůj telefon? Na tvrzená skla

Na Blaníku posloucháte čtvrteční písničky na přání a tady už jsou čtyři tenoři a jdi za štěstím. Napsala Slavěna z Lovosic. Milá babičko Slávko, přejeme ti všechno nejlepší k dnešním narozeninám. To ti přejí děti, vnoučata a pravnoučátka z Lovosic.

0: Na Blaníku 4 tenoři, teď jeden Michal David, každý mi tě lásko závidí. Tuhle písničku vybral pan Karel z Bukovan, který píše: Ahoj, moc rád bych si přál, kdybyste zahráli písničku od Michala Davida, každý mi tě lásko závidí, pro mou lásku Lucii Kosařovou, se kterou jsem už 4 krásné roky. Moc jí miluji a její děti taktéž, nemohl jsem nic lepšího v životě potkat a získat. Moc tě miluji, Charlie. A taky tady máme dopis od pana Dominika. Dobrý den, Rádio Blaník, prosím vás o zahrání písničky k svátku pro mou ženu. Ten vzkaz zní takto: Moniko Vavrochová, lásko moje nádherná, přeji ti všechno nejlepší k tvému dnešnímu svátku, hodně štěstíčka a zdravíčka, ať si stále jako vždy usměvavá a se mnou jenom a jenom šťastná. Ať záříš jako sluníčko, jen tobě patří moje srdíčko. Posílám ti moc, moc pusinek a polibků, všechno nejlepší, bublinko moje milovaná. Miluji tě, lásko, a navždy milovat budu. S láskou tvůj milující manžel Dominik Vavroch.
1: Rádio Blaník.
2: Hezky česky.

Na Blaníku dohrává Michal David a teď už jsou před námi Činasky a Každý ráno napsala Adéla z Brna. Zdravím všechny posluchače, písničku posílám holkám na kolej do Brna pro zpříjemnění posledních dní, co jsme tento semestr pospolu. Zároveň přeju příjemný večer všem studentům a všem skvělým pedagogům v celém Česku.

0: na Blaníku Činasky, teď už narozeninová od Jarka Šimka, a napsala Jaroslava z Cardiffu: Nej Blaníčku, prosím o tuto písničku pro moje vnoučky, dvojčata Dominika a Teušku Šimákových z Krompach na Slovensku. Moje dva oříšky, chci vám tolik moc toho popřát, obejmout a políbit. No nejde to osobně, a tak tohle přáníčko a písnička letí jen pro vás. Jste moje vše, co mám, a jakmile budu zdravá, přiletím a splním vše. Moc vás miluji a krásný život vám maluji. Lubím vás, babuška Jaruška.
1: Písničky na přání.
2: Na rádiu Blaník.

hodně důležitým člověkem a přeji ti, ať tě na tvé životní cestě provází jen ty nejkrásnější okamžiky plné lásky a štěstí. Tahle písnička

Jarek Šimek na Blaníku, teď už Verona a na mě nečekej, píše Jiří z Lochovic. Milý Blaníčku, chci pozdravit všechny do domova do Lochovic. Tuhle písničku pouštím všem zaměstnancům a kamarádům jen tak pro radost. Tak hrajeme Veronu, pěkný večer. Na mě.

0: Verona na Blaníku, za 3 minuty bude 8:30, dál budeme hrát podle vás, už brzy Jiří Schellinger. Já myslím, že vůbec nevadí, že na ně zapomněla, zvláště teď, když nám pomalu dozrávají jahody čerstvé. Dál na vaše přání taky Tereza Mašková s Alešem Kubátem a za chvíli Nedvědi. Hezký večer s Blaníkem.
1: Písničky na přání na rádiu Blaník.
2: K narozeninám, svátku nebo jen tak pro dobrou náladu.
1: Nechte zahrát těm, které máte rádi, písničku z Blaníku.
2: Každý večer od 19 hodin.
1: Písničky na přání. Napište si o tu svoji na stránkách radioblaník.cz.
2: Písničky na přání
1: na rádiu Blaník.

0: Radio Blaník.
1: Máme jen sebe od bratrů Nedvědů, to je další písnička, kterou jste vybrali, a toto přání přišlo z Libic nad Cidlinou. Pro moji úžasnou Kačenku, že jí moc miluji, dále pro maminku Karolínu, Radka, Patrika, Karla a holkám na T33. Všechny vás moc miluji a také pro mne k dnešnímu svátku. Děkuji Monika. Moniko, všechno nejlepší i od nás z Rádia Blaník. Napsal taky Radek z Frýdlantu nad Ostravicí, moc tě miluji, Kačenko, takto stručně, jasně stručně, výstižně napsal přání Radek.

0: sebe.
1: Na Blaníku pokračují čtvrteční písničky na přání a teď už Jahody mražený od Jiřího Schellingera napsal Roman Skladna. Díky Blaníku posílám písničku pro dobrou náladu a pohodu na vzdálenou Kanadu. V Montrealu poslouchá láska moje veliká, ať ti to šnečku můj uteče a čas se ti v práci nevleče. Moc na tebe myslím, měj se krásně, tvůj věrný spolužák.
2: Rádio Blaník.

0: Na Blaníku dohrává Jiří Schellinger a teď už před námi Tereza Mašková s Alešem Kubátem. Píše Terezie z Řestok. Dobrý večer, chtěli bychom poprosit o zahrání písničky od Teresky Maškové a Aleše Kubáta pro našeho přítele a kamaráda Romana S. ze Slepotic k jeho dnešním krásným narozeninám. Rončo, přejeme ti všechno nejlepší, ale hlavně hodně zdraví, štěstí, lásky a rodinné pohody v kruhu svých nejbližších a také velkou radost z vnučky a Dinky. Moc se těšíme na další krásná setkání a nové zážitky s vámi. Ze srdce přejí Míra a Terka z Řestok. Zdravíme taky do Malšic, odkud píše Danča. Monísku, lásko naše nebeská, videa, fotečky, vzpomínky, ty jsou tu pořád s námi a navždy v našich srdíčkách budou. Nikdy nepřestanu děkovat, že jsi tu byla a já mohl být po tvém boku.
1: A teď už víš, že žádné sny nespí, že jen v srdci nachází se probuzení.

0: Na rádiu Blaník Teresa Mašková s Alešem Kubátem a je 8:45. V písničkách na přání do 9. hodiny ještě keks.
1: Jak děkuji se andělům, těm rocím prudělým.
0: A za chvíli Dancing Queen od skupiny ABBA. Vašich přání a vzkazů dnes dorazila velká spousta a tak si ty dnešní písničky na přání budeme muset trochu natáhnout. Vidím to skoro do 9:30. Takhle jste se krásně rozepsali.
2: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
3: Tak dobře poslouchejte.
2: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
4: House Running.
3: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
2: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
3: Budete viset 101 metrů nad zemí.
2: A pak... Pak si to pěkně seběhnete dolů.
5: Maminko!
3: Prostě pořádnej adrenalin.
2: Tenhle zážitek najdete pouze na...
4: Firma na zážitky.
3: CZ.
6: Začněte si s létem. Plavky z Astratexu se stanou vaší novou láskou. Neuvěřitelný výběr velikostí a střihů padne všem tvarům. A těch barev i vzorů. Na Astratexu si zkrátka vybere každá z nás. Protože léto sluší každým křivkám. Svoje letní sebevědomí najdete na e-shopu Astratex.cz. Legendární závod Míru míří k vám. Přijďte fandit největším cyklistickým nadějím ve dnech 28. až 31. května. Rozpis etap a kompletní doprovodný program najdete na www.závodmíru.com.
7: 30 let. Až 30 let života strávíte v posteli. My v Prospánku se postaráme o to, aby to byla nejlepší léta vašeho života. Přijďte si k nám vyzkoušet matrace, postele i polštáře. Společně vybereme tu pravou postel, do které se budete těšit a ze které budete vstávat odpočatí. Vše pro spánek vám odvezeme až domů a smontujeme. Máme více než 60 prodejen. Najděte si tu svoji na prospánek.cz.
8: Vidíš to?
3: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
8: No a víš, co vidím já?
3: Co?
8: Let balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
3: Užijte si krásného počasí s Alegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
8: U nás si vybere úplně každý.
3: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
8: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků. Nemůžete nic zkazit.
3: Nejlepší dárek je zážitek.
4: Firma na zážitky.
3: CZ.

0: Kuličky na přání.
1: Na rádiu Blaník.
2: A tady už je ABBA Dancing Queen. Písničku vybral Václav z Ústí nad Labem. Dobrý den, jmenuji se Václav Potměšil. Poprosil bych vás o zahrání písničky od skupiny ABBA pro Věrušku, pro radost a pro štěstí, ať se jí splní každé přání, co má. A vám, Rádio Blaník, děkuji, jste nejlepší rádio. Děkujeme.

0: na Blaníku ABBA a tady už jsou Kex, jak děkuje se andělům. Toto přání dorazilo z Řečan nad Labem. Milý Blaníčku, zahraj pro moji tajnou holčičku, je z Kolína a je pro mě na světě jediná. Moc děkuji a s ní se raduji. A to napsal tajný ctitel.
1: Písničky na přání.
2: Napište si o něj jakou i vy na stránkách radioblaník.cz.
3: Písničky na přání.

0: Na Blaníku skupina Kex. Za 5 minut je tady 9. hodina, no a Jirka Frélich dneska tipoval, že ty písničky na přání budu muset natáhnout. Já jsem tomu ze začátku nevěřil, říkal jsem si, no to přece musím stihnout, ale Jirka Frélich zase měl pravdu, no je to tak, budeme natahovat. No a na co se můžete těšit dál? Co pak jste vybrali? Tak já už tady na to koukám a vidím tady třeba krásnou písničku Malý dům nad skálou od Věry Martinové.
1: Malý dům nad skálou, na každého nečeká.
0: Vybrali jste taky skupinu Kryštof.
2: Život je krásný i na konci světa, vesmír se básní, ta nejhezčí věta má.
0: A na vaše přání i Tereza od Valdemara Matušky.
3: Terezo, přečti si, Terezo.
0: Jsme Rádio Blaník a dál vám hrajeme hezky česky.
4: Rádio Blaník, počasí.
5: Rádio Blaník.
0: Noční teploty pod jasnou oblohou klesnou k 10 až 6 stupňům a zítra se můžeme těšit na krásný, skoro letní den. Páteční obloha bude většinou zalitá sluncem, ale během dne se může přechodně objevit kupovitá oblačnost a na horách na severu a severovýchodě výjimečně i nějaká ta přehánka. Nejvyšší teploty se dostanou na 22 až 26 stupňů, na horách se budou pohybovat kolem 17 stupňů Celsia.
6: Ford, Ford, Ford malý a velký, Ford, Ford, Ford malý a velký, na Fordy jsme tu my.
7: Ostrava, Vítkovice a Opava.
8: Tak co, už víš, jak ochránit svůj telefon? Na tvrzená skla EU najdeš ochranná skla od 59 a obaly od 79 kaček. Dále kabely, nabíječky, držáky a další příslušenství. Navštiv nás v Kravazích nebo nově v ostravském Futuru. A pokud se ti nikam nechce, můžeš nakoupit online na www.tvrzenaskla.eu s dopravou zdarma. Jsme tvrzená skla EU, největší e-shop s mobilním příslušenstvím v Česku.
9: Představte si komfort a moderní ovládání. Venkovní žaluzie a venkovní rolety s chytrým řízením nabízí firma Sokol Žaluzie. Pro prvních 50 zákazníků jednotka Tahoma zdarma. Nečekejte a navštivte web sokoljaluzie.cz.
10: Jaro, sluníčko, čas nakupovat v Half Price. Objevte len ve složení produktů od světových značek a jedinečné poklady v sezónním výprodeji. V Half Price na vás čekají vaše oblíbené značky a výjimečné ceny. Half Price. Great brands.
11: Kaktus Reality je tu s vámi již 11 let. Profesionální a transparentní služby, bleskové jednání, lidský přístup. Píchneme vám s nemovitostí na kaktusreality.cz.
12: Stavebniny Janík.
13: Stavebniny Janík.
14: Nově terasová vrkna Dřevoplast s příslušenstvím. Skladem široký výběr laminátových, vinylových a dřevěných podlah, včetně doplňků.
12: Stavebniny Janík.
13: Stavebniny Janík.
15: Nemáme ani moře, ani velehory.
16: Místo toho však máme něco, co nám závidí celý svět.
17: Zlaté české ručičky.
18: Poslechněte si výjimečné příběhy výjimečných lidí.
16: Každé všední dopoledne po 11. hodině.
17: Zlaté české ručičky u nás na Blaníku.
19: Martin Ledinský
3: na Rádiu Blaník.
0: Za minutu bude 9 a písničky na přání pokračují. Teď už před námi slibovaný Malý dům nad skálou od Věry Martinové. A o písničku si napsal Petr z Hradce Králové. Zahrajte prosím pro paní Marii Veselou z Malšovy Lhoty k nedožitým 76. narozeninám. Stále na tebe myslíme a vzpomínáme. Tvoji synové s rodinami.
12: Mar-

Na Blaníku vám zpívala Věra Martinová, teď na vaše přání Jelen, Jiří Pavlica a Hradišťan napsala Renata z Prachatic. Zahrajte prosím tuto písničku pro Šarlotku, posílá Renata. Pak tady máme vzkaz od Rudolfa z Prahy. Drahuško, nemůžu na tebe zapomenout a tak ti tam nahoru posílám písničku. A i celá rodina na tebe vzpomíná a já budu celý život. Byl jsem tvůj kámoš a budu stále. Mám tě moc rád, Ruda. A napsal taky Pavel z Horního Jiřetína. Jeníčku, co shlížíš na nás z nebíčka, na tebe myslí ta tvá Janička. Také děti, vnoučata, tvá rodina bohatá. Zdraví i tví kamarádi, tebe jen do měli rádi. Tak na nás tam pamatuj, dole všechny ochraňuj. Pozdravuj i Pepíčka, teď k vám letí písnička. Na Jendu Gažura vzpomínají všichni z Černic.

Na Blaníku dál hrajeme na vaše přání a že život je krásný, to ví i skupina Kryštof, která vám teď právě tuhle písničku zaspívá. A kdo pak ji vybral? Koukám, že Lucie z Ústí nad Orlicí. Dobrý den, Rádio Blaník. Rádi bychom zahráli písničku na přání pro Luďka, který nechal 7. května zahrát písničku pro všechny podporovatele projektu Moje cesta, můj příběh a zároveň se vydal na tuto cestu Camino Primitivo. Dnes 21. května už úspěšně dorazil do Santiaga, tak bychom tentokrát chtěli zahrát právě pro něj jako gratulaci a poděkování za jeho inspirativní cestu. Lucka a Zbyněk.

Na Blaníku skupina Krištof a teď už Tereza od Valdemara Matušky napsala Anna ze Strakonic. Ahoj Blaníčku, zahrajte písničku paní Terezy Tomáškové z Mladotic, která nás opustila před 11 lety. Nikdy nezapomenou děti s rodinami a vnoučátka, moc nám scházíš, maminko.

0: Matuška na Blaníku a teď už jdeme opravdu do finále. Život je náš, to vám bude zpívat Michal David a tuhle písničku vybrala paní Božena ze Šlapanova. Milý Blaníčku, prosím zahrát písničku pro naší Moni. Neznáme tvoje tužby, nevíme, co ti k svátku přát, tak ti ze srdce přejeme hodně zdraví, štěstí a lásky. Co je špatné, ať se spraví a sny a touhy, ať se vyplní. Přejí babí, Martin, Natálka, Anička a dcera Linduška.
1: Už svý.

0: Věra Špinarová na Blaníku, za 5 minut bude 9:30. Zajímavá výstava zabývající se letními sídly v Československu od 20. let minulého století zítra začíná v Praze. Víc o výstavě Chata, fenomén ve světě architektury, povím za chvíli. A do té doby pro vás chystáme Hanu Zagorovou.
1: Odpověď dalo mi ráno, vím málo, čím o ní vím víc.
0: Nebo taky Janu Kiršner a Big Mountain. Hezký večer.

0: Hana Zagorová na Blaníku, pohodový večer. U nás v Česku je to samý chatař a chalupář. Zkrátka touha obyvatel měst trávit čas v přírodě vedla už od 20. let 20. století k rozvoji chat a letních domů jako architektonického fenoménu. Profesionální práce v Československu ukazuje výstava, na kterou můžete vyrazit do pražského umělecko-průmyslového muzea. Výstava se jmenuje Chata, fenomén ve světě architektury a v Umělecko-průmyslovém muzeu v Praze začíná už zítra a k vidění bude až do 13. září. Tématem výstavy jsou pouze návrhy i realizace profesionálních architektů, nikoli chaty kutilské. U mnohých realizací se nevědělo, kde se nacházejí, výstava tedy vychází z terénního výzkumu zaměřeného na modernistické pojetí. Tak pokud víte, že vaše chata byla kdysi navržena přímo architektem, možná budete hodně překvapeni, až ji na téhle výstavě v Umělecko-průmyslovém muzeu najdete na fotografii nebo třeba jako model. Radio Blaník. Za chvíli na Blaníku Petr Spálený se Zdeňkem Rytířem, Ricky je povery a nebo taky Šalom a Stín katedrál. Hezký večer.
1: Jsme Blaník. A hledáme hvězdy konopiště.
2: Pojďte je hledat s námi.
1: A můžete na tom královsky vydělat.
2: Každý všední den pro vás máme poslední vstupenky na naší vyprodanou narozeninovou oslavu.
1: A to navíc zcela zdarma.
2: Koncertů je mnoho.
1: Konopiště jenom jedno.
3: Generálním partnerem narozeninového koncertu Rádia Blaník je Leko, česká rodinná firma. Ochutnejte naši šunku, zvonařku a další speciality na konopišti a užijte si tak skvělý den. Leko, žijeme s chutí.
4: Partnerem koncertu je i Itálie Online. Vaše dovolená v Itálii bez starostí začíná na www.italieonline.cz. Nyní i s komplexním pojištěním pro celou rodinu zdarma.
5: Hausbrand Café per favore?
6: Si, signora.
7: Hausbrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Hausbrandkáva.cz.
8: Vidíš to?
9: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
8: No a víš, co vidím já?
9: Co?
8: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
9: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
8: U nás si vybere úplně každý.
9: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
8: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitku nemůžete nic zkazit.
9: Nejlepší dárek je zážitek.
10: Firma na zážitky.
9: CZ. Legendární závod míru míří k vám. Přijďte fandit největším cyklistickým nadějím ve dnech 28. až 31. května. Rozpis etap a kompletní doprovodný program najdete na www.závodmíru.com.
11: Začněte si s létem. Plavky z Astratexu se stanou vaší novou láskou. Neuvěřitelný výběr velikostí a střihů padne všem tvarům. A těch barev i vzorů. Na Astratexu si zkrátka vybere každá z nás. Protože léto sluší každým křivkám. Svoje letní sebevědomí najdete na e-shopu Astratex.cz.
12: Chce se mi těsnit. Chce se mi těsnit. Chce se mi těsnit. Těsnit se mi chce. To se mi chce. Těsnit. Těsnit se mi, co? Chce. Komu se chce těsnit? No mě ano, ale já to neutěsním. Já ne, ale Aditek, ten těsní hned. Aditek, to jsou gumová těsnění, pryžové desky a veškeré těsnící profily. Aditek G jako guma. Aditek.cz.
1: Pohodové české rádio.

0: jste s rádiem Blaník a přiblížili jsme se k 10. hodině. Dobrý večer. Před námi jsou písničky z lásky, celé 2 hodiny až do půlnoci vám budeme hrát pěkně romanticky a hlavně hezky česky.
1: Rádio Blaník, počasí. Rádio
0: Blaník. Noc bude většinou jasná a nejnižší noční teploty klesnou k 10 až 6 stupňům. Zítra přes den bude krásně slunečno, obloha polojasná až jasná, ale během dne se může přechodně objevit kupovitá oblačnost a na horách a na severu a severovýchodě výjimečně i nějaká ta přeháňka. Nejvyšší teploty vystoupí na 22 až 26 stupňů, na horách se budou teploty pohybovat kolem 17 stupňů Celsia. O počasí vše a hezký večer s Blaníkem vám přeje Martin Ledinský.
2: Představte si komfort a moderní ovládání. Venkovní žaluzie a venkovní rolety s chytrým řízením nabízí firma Sokol Žaluzie. Pro prvních 50 zákazníků jednotka Tahoma zdarma. Nečekejte a navštivte web sokoljaluzie.cz.
3: Potřebuješ pilu, traktor, sekačku a nevíš? Pomůže ti Chlebiš. Rozšířili jsme sortiment robotických sekaček nejnovější generace s nejmodernější technologií. Za férové ceny a bez složité instalace.
4: A hlavně, to mají vždy se servisem, Franto.
3: Sekačka s jistotou, to je Chlebiš v Hlučíně. Chlebiš.cz.
5: Stavebniny Janí. Stavebniny Janí.
6: Hola, hola, zahrada volá. Nabízíme za skvělé ceny substráty, mulčovací kůry, travní směsi, hnojiva, postřiky a nářadí.
5: Stavebniny Janí.
6: Více na stavebniny@janik.cz.
7: Znáte ten moment, kdy myšlenky utíkají a slova nepřicházejí? Když je toho v hlavě moc a den vás prostě tlačí dopředu? Dopřejte své hlavě péči s doplňkem stravy Balancio Mozek Kognitivita. Obsahuje účinný citikolin a další přírodní složky. Prémiové doplňky stravy pro vás vyvinul váš tradiční český dodavatel bio a ekokosmetiky Alpík.cz. Balancio. Inspirováno přírodou, ověřeno životem. www.alpík.cz.

0: Ve sběrně Bedřich Beneš v Ostravě Přívoze dostanete své peníze vždy včas. Výkup druhotných surovin, možnost přistavení kontejneru. Rychle, férově a za super ceny. www.sbiernabeneš.cz.
1: Tak co, už víš, jak ochránit svůj telefon? Na tvrzená skla EU najdeš ochranná skla od 59 a obaly od 79 kaček. Dále kabely, nabíječky, držáky a další příslušenství. Navštiv nás v Kravazích nebo nově v ostravském Futuru. A pokud se ti nikam nechce, můžeš nakoupit online na www.tvrzenaskla.eu s dopravou zdarma. Jsme tvrzená skla EU, největší e-shop s mobilním příslušenstvím v Česku.
2: Hi, hi, a jedu! Highbike Morava mění název na DD Bike a kromě značky Highbike rozšiřuje nabídku špičkových elektrokol o značky Megamo a Raymon. Navštivte prodejnu DD Bike v Moravské Nové Vsi s jedinečnou testovací tratí a širokým výběrem elektrokol horských, gravelových, trekových a městských, včetně doplňků a profiservisu. DD Bike.cz.
3: Ať makáš na stavbě, v dílně nebo ve fabrice, potřebuješ výbavu, na kterou je spoleh. V prodejně Cereva na Vratimovské najdeš montérky, pracovní rukavice a boty, co vydrží ostravské tempo. Prostě bezpečí na každé šichtě. Zastav se ve Vratimovské. Cereva. No jistě.
4: Potřebuješ pilu, traktor, sekačku a nevíš? Pomůže ti Chlebiš. Rozšířili jsme sortiment robotických sekaček nejnovější generace s nejmodernější technologií. Za férové ceny a bez složité instalace.
5: A hlavně, to mají vždy se servisem, Franto.
4: Sekačka s jistotou, to je Chlebiš v Hlučíně. Chlebiš.cz.
6: Stavebniny Janík. Stavebniny
7: Janík. Nově terasová vrkna Dřevoplast s příslušenstvím. Skladem široký výběr laminátových, vinylových a dřevěných podlah včetně doplňků.
6: Stavebniny Janík. Stavebniny Janík.
8: Procházíte onkologickou léčbou a nevíte, kde koupit vše potřebné? V Aloe na Hlučín je vše na jednom místě. Paruky, šátky, epitézy, prádlo a přírodní produkty. Aloe na Hlučín, nejen pro onkologicky nemocné. www.aloena.cz.
9: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, CZ.
10: Kaktus Reality je tu s vámi již 11 let. Profesionální a transparentní služby, bleskové jednání, lidský přístup. Píchneme vám s nemovitostí na kaktusreality.cz.
11: Toužíte i vy po zánovním a ověřeném Volvu? Já jich v programu Volvo Select ze Svencar pár vyzkoušel. Díky Svencar.
12: Svencar Ostrava. Autorizovaný prodejce nových a ojetých vozů Volvo. www.svencar.cz. Vyberte si své Volvo.
13: Je, Broučku, kudy jsi přiletěl?
12: Je i vaše střecha v žalostném stavu? Obraťte se na profíky. Střechy Šupík vrátí vašemu domu bezpečí a pomohou snížit náklady na energie. Zastavte se ve vzorkové prodejně v Kravařích nebo na střechyšupík.cz. Střechyšupík.cz.
14: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště.
15: Nejlevnější pneu.cz.

0: Rádio Blaník, počasí.
1: Momentálně máme skoro jasno nebo jasno, fouká slabý proměnlivý vítr. Nejnižší noční teploty 10 až 6 stupňů. Páteční obloha bude polojasná až jasná, během dne přechodně se objeví i kupovitá oblačnost a na horách na severu a severovýchodě s ojedinělými přehánkami. Nejvyšší denní teploty 22 až 26 stupňů. Toliko počasí, Ivana Balkovská, Rádio Blaník.
2: Hledáš společenské šaty na ples, maturiťák, do tanečních nebo na svatbu? Navštiv naši prodejnu Společenské šaty Martina v Prostějově. Skladem máme přes 2500 šatů pro všechny věkové kategorie, všech střihů, barev a velikostí. Máme také e-shop, kde se můžeš sama přesvědčit o opravdu bohaté nabídce za bezkonkurenční ceny. Společenské šaty Martina, to jsou šaty, které vás roztančí.
3: Představte si komfort a moderní ovládání. Venkovní žaluzie a venkovní rolety s chytrým řízením nabízí firma Sokol Žaluzie. Pro prvních 50 zákazníků jednotka Tahoma zdarma. Nečekejte a navštivte web sokoljaluzie.cz.
4: Ratatararata trička, ratatararata potisk, potisk trička, potisk trička.

0: Hi a jedu!
1: Highbike Morava mění název na DD Bike a kromě značky Highbike rozšiřuje nabídku špičkových elektrokol o značky Megamo a Raymon. Navštivte prodejnu DD Bike v Moravské Nové Vsi s jedinečnou testovací tratí a širokým výběrem elektrokol horských, gravelových, trekových a městských, včetně doplňků a profiservisu. DD Bike.cz.
2: Ať makáš na stavbě, v dílně nebo ve fabrice, potřebuješ výbavu, na kterou je spoleh. V prodejně Cerevana Vratimovské najdeš montérky, pracovní rukavice a boty, co vydrží ostravské tempo. Prostě bezpečí na každé šichtě. Zastav se ve Vratimovské. Cerva. No jistě.
3: Procházíte onkologickou léčbou a nevíte, kde koupit vše potřebné? V Aloe na Hlučín je vše na jednom místě. Paruky, šátky, epitézy, prádlo a přírodní produkty. Aloe na Hlučín, nejen pro onkologicky nemocné. www.aloena.cz.
4: Ford, Ford, Ford malý a velký. Ford, Ford, Ford malý a velký. Na Fordy jsme tu my.
5: Ostrava, Vítkovice a Opava.

0: Inspirující prostředí.
1: Kolegové, na které se můžete spolehnout.
0: A šéf, se kterým je radost pracovat.
1: Udělejte si radost a najděte si konečně Bezva práci.
0: Spousta zajímavých nabídek ve všech regionech.
1: Jednoduše, rychle a přehledně.
0: To je Bezva práce na našich stránkách radioblaník.cz.
1: Bezva práce.
2: Mami, proč máme horkovzdušnou fritézu od Konceptu?
3: Protože Koncept myslí i na maličkosti. Díky třetí zásuvce si můžeme udělat koláč, kuře i hranolky.
2: Všechno najednou?
4: Jasně, díky dvěma košům a speciální zásuvce připravím celý oběd.
5: Novinky Koncept najdete na koncept.cz. Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
0: Na pláži u moře,
1: ve stínu Eiffelovky,
0: anebo na dovolené v Tatrách.
1: Poslouchat Blaník můžete kdekoliv na světě.
0: Stačí kliknout na naše stránky radioblaník.cz.

0: Rádio Blaník.
1: Hezky česky.
2: Každý kluk

0: Rádio Blaník, počasí. Rádio
1: Blaník. Momentálně máme skoro jasno nebo jasno, fouká slabý proměnlivý vítr. Nejnižší noční teploty 10 až 6 stupňů. Páteční obloha bude polojasná až jasná, během dne přechodně se objeví i kupovitá oblačnost a na horách na severu a severovýchodě s ojedinělými přehánkami. Nejvyšší denní teploty 22 až 26 stupňů. Toliko počasí, Ivana Balkovská, Rádio Blaník.
2: Stavebniny Janík. Nabízíme široký sortiment dveří. Například rámové dveře Vivento Dub Sonoma skladem za super ceny. Stavebniny Janík. Rádi vám poradíme s výběrem.

0: Inspirující prostředí.
1: Kolegové, na které se můžete spolehnout.
0: A šéf, se kterým je radost pracovat.
1: Udělejte si radost a najděte si konečně Bezva práci.
0: Spousta zajímavých nabídek ve všech regionech.
1: Jednoduše, rychle a přehledně.
0: To je Bezva práce na našich stránkách radioblaník.cz.
1: Bezva práce.
2: S chytrým oblečením Citizen vás městská džungle nedostane. Nástrahy města číhají na každém kroku. Třeba voda z louže nebo kafe z kelímku. Oblečení Citizen odolá špíně, potu i pachu. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
1: Rádio Blaník.
3: Rádio Blaník.
4: Rádio Blaník.
3: Rádio Blaník.

Jste s rádiem Blaník a hezkou noc vám přeje Martin Ledinský. Je pátek 22. května a svátek má Emil. Narozeniny dnes oslaví například herec Miroslav Hanuš, je mu 63 let a oslavencem je taky srbský tenista Novak Djokovic, tomu je 39. Oslavencům přejeme z Blaníku všechno nejlepší a tady jsou další pohodové písničky, tak hezký poslech.

0: Blaník, počasí.
1: Momentálně máme skoro jasno nebo jasno, fouká slabý proměnlivý vítr. Nejnižší noční teploty 10 až 6 stupňů. Páteční obloha bude polojasná až jasná, během dne přechodně se objeví i kupovitá oblačnost a na horách na severu a severovýchodě s ojedinělými přeháňkami. Nejvyšší denní teploty 22 až 26 stupňů. Toliko počasí, Ivana Balkovská, Rádio Blaník.
2: Ať makáš na stavbě, v dílně nebo ve fabrice, potřebuješ výbavu, na kterou je spoleh. Prodejně Cerva na Vratimovské najdeš montérky, pracovní rukavice a boty, co vydrží ostravské tempo. Prostě bezpečí na každé šichtě. Zastav se ve Vratimovské. Cerva. No jistě.
3: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz

chytrým oblečením Citizen vás městská džungle nedostane. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.

to začalo. Neměli jsme nic, ale byli jsme spolu. Ty a já a nikdo víc. A ty se ptala, co bude dál.

nejsem jak ti ostatní, všechno mám, jsem dříč. Zasloužím si tvou pochvalu, jenže ty jsi pryč. Jen bych rád věděl, jsi šťastná.

0: očekávané události. Rádio
1: Krásné ráno. Je pátek 22. května. Dnes má svátek Emil a já mám pro vás přehled očekávaných událostí. Dnes se začínají dny soukromých hradů a zámků. Potrvají do 24. května. Dnes je také den botanických zahrad, a to při příležitosti Světového dne biodiverzity. Nabídne program v botanických zahradách po celé České republice. Začíná také 20. ročník pěší poutě z Prahy do italského Orvieta jako připomenutí vzniku svátku těla a krve Páně. Dnes se také uskuteční muzejní noc v Mladé Boleslavi. Všechna muzea a galerie ve městě protáhnou otevírací dobu do pozdních nočních hodin. Návštěvníkům zpřístupní nejen běžné expozice a výstavy, ale připraví pro ně i speciální program. Startuje také v Písku festival Pískoviště. Návštěvníky čekají divadelní a akrobatická představení, hudební vystoupení, tvořivé dílny i show na vodě. Botanická zahrada v Liberci bude mít celodenní program k oslavám Mezinárodního dne biologické rozmanitosti. Součástí akce jsou komentované prohlídky zaměřené na tropické lesy. A v Třebíči na Karlově náměstí začíná 7. ročník dvoudenního festivalu pivní slavnosti. Tolik očekávané události. Hezký den vám přeje Ivana Balkovská, Rádio Blaník.

Rádio Blaník. Rádio Blaník. Rádio Blaník.

0: Rádio Blaník, počasí.
1: Momentálně máme skoro jasno nebo jasno, fouká slabý proměnlivý vítr. Nejnižší noční teploty 10 až 6 stupňů. Páteční obloha bude polojasná až jasná, během dne přechodně se objeví i kupovitá oblačnost a na horách na severu a severovýchodě s ojedinělými přeháňkami. Nejvyšší denní teploty 22 až 26 stupňů. Toliko počasí, Ivana Balkovská, Rádio Blaník.
0: Ať makáš na stavbě, v dílně nebo ve fabrice, potřebuješ výbavu, na kterou je spoleh. V prodejně Cerva na Vratimovské najdeš montérky, pracovní rukavice a boty, co vydrží ostravské tempo. Prostě bezpečí na každé šichtě. Zastav se ve Vratimovské. Cerva. No jistě.
2: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz

0: Bezva kolegové,
1: bezva šéf,
0: bezva práce.
1: Vezměte osud do svých rukou a najděte si práci, která vám bude dělat radost.
0: Jednoduše, rychle a přehledně.
1: To je Bezva práce na našich stránkách radioblaník.cz.
0: Bezva práce.